0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soloutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale být? Nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jsi, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku. To bych byla v šoku i já teda.
0: Co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to
0: se
1: nedá.
0: Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. No.
0: Spolu.
1: Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jakou máš a vyváš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Soloutek. Nazvala to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nep, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě ho slouchá.
1: No tak to je dobře, já jí pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku skořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, skořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Nadějo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naďou Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Nadě, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmu.
2: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kde nepřek.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucom zkýší finajmout dál. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kus.

Can I make it down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zkýší, kdy najmou tuká. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo, ahoj.

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až ku 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, k té mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul, co je v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl jablečné koláče, jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně a tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, aha, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kinuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Na začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku a historií šumavského a pošumavského sklářství, nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz, je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů, takže po husitských válkách začínali zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohli v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později. Ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátské skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z módy ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních našich. A bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ano, ten je obrovský, a no. To je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl na název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitební knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitební, které tady tiskl, byly skutečně proslaveny po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně, skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československého spisovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebral jí známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, ano, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Pany, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to mělo vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: hezky ty obrazy. Má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako po naučení. Tady třeba odstal Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil podcestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch podcestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten podcestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí statisíce žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tady máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze a část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
3: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná. Že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře. A že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Lokální terapii.
3: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy ženám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená

0: reakci na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
2: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
0: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
0: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
0: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
2: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
2: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
0: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporóze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
0: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
0: Děkuji moc za pozvání.
2: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Ke splnění cílu na tobě Česko potřebovalo 40 tisíc vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řehka. Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Bruntál chystá odbahnění kobylího rybníka nedaleko centra města. Dnes bude opět slunečno s teplotami do 28 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 tisíc vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 tisíc příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 tisíc vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
2: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
0: Premiér Andrej Babiš z ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku, informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Dobře třeba zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Bruntálská radnice shání stavební povolení na odbahnění kobylího rybníka. Poslední odbahnění město dělalo v polovině 80. let minulého století. O rekonstrukci vodní plochy radnice mluví už zhruba 10 let. Město chtělo minulosti kompletně vytěžit sediment a upravit dno. Na to ale Bruntálu scházely peníze.
3: Pro odtěžení sedimentu chce teď město použít sací bagr. Podle radnice tak půjde rybník odbahnit bez velkých zásahů a práce vyjdou na zhruba 2 miliony korun. Nedávno město na rybník přidalo plovoucí odpočinkové molo. Podle radnice slouží vodní plocha hlavně k rekreaci. Z Bruntálu Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Masarykovo náměstí v Karviné zdobí nové květinové mísy v dřevěném designu. U zámku Fryštát je rozkvetlých nádob téměř 30. Květiny mají zpříjemnit historické centrum, uvedla mluvčí Karviné Monika Danková.
4: Teď na jaře jsme nádoby osázeli tradičními begoniemi stálokvětými, známými jako voskovky, které jsou s výzdobou náměstí spojené už řadu let. A do budoucna uvažujeme o tom, že část mís doplníme ještě trvalkovou výsadbou.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 24 až 28 stupňů. Na horách naměříme kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na dálnicích a silnicích v kraji je bez komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A my startujeme úvodní hodinu vysílání Českého rozhlasu Ostrava v rámci data 24. května. Máme tady neděli, po Lucii Kociánové přeji krásný den, také Pavla Daňková. Před námi je například kalendárium, které se vztahuje právě k tomuto datu, také podrobná předpověď počasí z Českého hydrometeorologického ústavu a musíme se kouknout taky na včerejší sporty, na včerejší zápasy. Dva velmi slavné fotbalové kluby československé historie bojovaly o šanci na záchranu v nejvyšší domácí soutěži. Koho to zajímalo, Baník versus Dukla, ten se určitě včera na výsledky díval, nicméně probereme si to dopodrobna už za pár okamžiků. Buďte s námi a mějte krásné ráno.

0: Snad vám neubývá sila, snad jste naopak právě nějakou získali třeba z včerejšího sluníčka. Dneska to bude hodně podobné, takže dobré zprávy, podrobnosti za pár okamžiků, ale teď je čas na kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův. Aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém Městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prinz Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen tři. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránili život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu rocková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.
4: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dneska bude polojasno až skoro jasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší maxima 24 až 28, na horách kolem 22 stupňů Celsia.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pražská Dukla a Ostravský Baník bojovali v posledním kole fotbalové Champions League o možnost záchrany v nejvyšší domácí soutěži. Naději na udržení si díky výhře 3-0 zajistil Slezský klub, který čeká baráž s Táborskem. Hrálo se na Julisce, kde se ale jako doma mohli cítit spíše hosté.
1: Fanoušci Ostravského Baníku, je jich tady spousta, nedá se to ani spočítat, protože ten sektor to není hranice, kam se fanoušci Baníku Ostrava dostali.
2: Když jsem viděl ty proudy fanoušků baníkovských a potom jsme přijeli už tady, tak opravdu to na mě dýchlo a musím říct, že ta nervozita byla větší.
3: Přiznává trenér Baníku Ostrava Josef Dvorník nervozitu před zápasem umocněnou v uvozovkách invazí chacharů, tedy fanoušků Baníku na Julisku, a také to, že ještě nezažil, aby si dal na takové úrovni soupeř 3 vlastní góly v soutěžním zápase. Někteří fanoušci ostravského klubu na toto konto žertují. Vlastní gól nejlepší hráč Baníku, píše Denis Vogt na sociální síti X. V součtu s minulým ligovým zápasem proti Zlínu jsou to 4 z posledních 5 gólů ostravského Baníku, které si dal soupeř nechtěně sám.
4: Trefil před sebou prvního stojícího obránce, od něj se balón odrazil za záda.
2: Radost neskazíte, padají takový góly v Lize mistrů, ve finále rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže vůbec tohle, dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit, a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak je mi to v podstatě jedno.
3: Oddechl si trenér Josef Dvorník, který převzal Baník s tím, aby ho zachránil v nejvyšší domácí soutěži, a teď ho tedy bude připravovat na barážový souboj s Táborskem. Zatímco poraženou Duklu čeká minimálně 1 sezona v druhé nejvyšší soutěži.
5: Dát si 3 vlastní góly, to je velký kopec smůly, který jsem určitě nikdy nezažil.
3: Trenér Pavel Šustr.
5: Ve mně teďka převládá velký smutek a samozřejmě zklamání z toho, že jsme ten cíl, který jsme měli a který jsme si dali, že jsme to nezvládli, a to především kvůli Dukle samotné, týmu, klubu, pak samozřejmě i kvůli mě samotnému, protože to moje první český ligový angažmá, bohužel skončilo takhle, takže tohle to mě samozřejmě opravdu strašně mrzí a jsem z toho smutný. Na druhou stranu ale rovnou říkám, že dostat KO, to je jako není složitý, a zvednout se z něho je daleko složitější, a já už teďka tady tohletou tiskovkou už se zase pohybuju směrem nahoru.
1: Pražská Dukla opustí nejvyšší domácí soutěž v den, kdy tady byli vyznamenáni hráči, kteří se postarali o velký úspěch před 40 lety, kdy Pražská Dukla se probila do semifinále tehdejšího poháru vítězů poháru, pak ztroskotala na tehdy famozním Dynamu Kyjev, což byla v podstatě reprezentace Sovětského svazu v té době. Tak v ten samý den tohoto vyznamenání tak přijde pád klubu z pražské Julisky minimálně na jeden ligový ročník.
3: Z pražské Julisky Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Plánované rušení a slučování části okresních soudů by mělo začít v lednu 2028. Ministerstvo spravedlnosti tak ustoupilo od záměru reorganizovat justici už od začátku příštího roku. Chce také spojit první dvě plánované etapy reformy do jedné, napsal to server Česká justice. Zítra začne rekonstrukce cesty ve vnitrobloku u kostela svatého Michaela Archanděla ve Vrbně pod Pradědem. V současnosti je tam cesta ze železobetonových panelů, která je ve špatném technickém stavu. Součástí rekonstrukce je i přilehlý chodník. Po dobu prací tam nebude možné parkovat. Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo odvolání proti územnímu rozhodnutí o stavbě severního spoje v Ostravě. Přípravy tak mohou pokračovat. Výstavbu silniční přivaděč na dálnici na Moravskoslezský kraj v plánu v letech 2027 až 2029. Historický vojenský tábor dnes bude připomínat středověký hrad Helvštín na Přerovsku. V areálu památky začal tradiční festival, který nabízí šermířské souboje, pouliční divadlo nebo vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Do Česka dnes znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se saharský prach neměl dostat. Na sociální síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se do Česka dostal letos už několikrát. A jaké nás dnes čeká počasí, bude jasno až polojasno, odpoledne místy až oblačno a teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě je uzavřena část ulice Martinovská vedoucí právě z Martinova. Objížďka je značena pro všechny vozidla a potrvá uzavírka do dnešní půlnoci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

5 hodin 39 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Jakým způsobem může zasáhnout saharský písek do dnešního počasí? Dozvíme se snad za chvíli z Českého hydrometeorologického ústavu. Buďte s námi, jsme Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Na lince máme Evu Richterikovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Tak Evi, vy máte za nás zmapovánu situaci v Moravskoslezském kraji, takže jak to vypadá?
2: Tak máme jasnou oblohu, teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 až 8 stupni Celsia, jsou lokality, kde je i kolem 14-15 stupňů Celsia, a to jak v nížinách, například v městě Albrechtice, tak i v těch vyšších polohách, třeba stanice Červená má kolem 15 stupňů. No a fouká většinou jenom slabý proměnlivý vítr, rychlosti do 4 metrů za sekundu, nebo je klidno na horách, tam je vítr mírný, severní.
1: Přes den, jak to bude vypadat? Bude tropický den?
2: Tropický den dneska v našem regionu nečekáme, ale letní teploty to určitě budou. Očekáváme během dopoledne jasno až polojasno, v odpoledních večerních hodinách. Může přechodně přibýt oblačnosti, ta bude souviset se slabou studenou frontou, která nás bude přecházet od severu. Ojedinělé se tak mohou vyskytnout i přehánky, ale teploty, jak už jsme naznačili, budou letní mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 22 stupňů, a povane slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Zítra nás čeká s nástupem pracovního týdne co?
2: Bude to velmi podobné, v noci opět bude ubývat oblačnost, takže zpočátku ještě nějaká zvětšená, postupně polojasno až jasno. Teploty během noci příliš klesat klesat budou, ale nebude noc chladná, bude mezi 16 až 12 stupni Celsia. Při slabém větru budou teploty kolem 10, podobně jako dnes. Vítr, jak už jsem naznačila, bude někde foukat i mírný severní rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, jinde bude stále slabý proměnlivý. No a během zítřejšího dne očekáváme už jasnou nebo skoro jasnou oblohu, teploty o něco nižší než dnes, mezi 20 až 25 stupni, na horách mezi 17 až 21 stupni Celsia, a vítr povane opět slabý proměnlivý, přes den se místy rozfouká na mírný severní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Děkujeme za informace, přejeme krásné ráno. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hezké ráno, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Tipy pro dnešní nebo také zítřejší den. Poslouchejte. V Hoclavicích se koná akce s názvem Vzpomínka na Františka Palackého, pořádaná u příležitosti 150. výročí jeho úmrtí. Začíná v 10 hodin ekumenickou bohoslužbou v evangelickém kostele. Ve 13.30 následuje položení věnce u Palackého pomníku a program pokračuje od 14 hodin ve Společenském domě. V 17 hodin v katolickém kostele začíná koncert k poctě Palackého. Do Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm vás pozveme na sousedský piknik. Čeká vás příjemné dopoledne, plné dobrého jídla a setkávání. Součástí programu je sushi workshop. Pro děti je připraveno divadelní představení a další zážitky. Akce začíná v 15 hodin. Středisko volného času Opava zve veřejnost do Minizoo v Husově ulici. Těšit se můžete na praktické hodiny přírodopisu s názornou ukázkou zvířat.

Blíží se 6. hodina ranní, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za chvíličku jsou tady další aktuální zprávy a s nimi Lucie Kociánová. Přejeme krásné slunečné ráno z Českého rozhlasu Ostrava.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Hlučíně se staví nová část centra města. Zrekonstruovaný bazén v Novém Jičíně se otevře v červnu. Hokejová reprezentace vyhrála na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 a má jisté čtvrtfinále. Dnes bude slunečný den, teploty naměříme až 28 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. V Hlučíně vzniká nová část centra města. U tamního Červeného kostela dokončuje stavební firma nová parkovací místa, chodník a celkovou obnovu okolí. Cílem je vybudovat nové a důstojné veřejné prostory, potvrdil to místostarosta Hlučína Václav Škvajn z Hnutí ANO. Je to první etapa celkové rekonstrukce území od autobusového nádraží až k městské poliklinice.
3: Do samotného finále půjde realizace na přelomu června a července, kdy se budou provádět dokončovací práce. Úplné dokončení celého projektu předpokládáme na podzim, kdy bude v přilehlé křižovatce zbudován nový přechod pro chodce.
1: Řidiči by zítra měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Českem má projet víc kamionů než obvykle, a to kvůli státnímu svátku v Německu. Kamiony se totiž musí vyhnout tamním dálnicím. Komplikace navíc můžou podle ředitelství silnic a dálnic zhoršit stavební práce na D1 u Brna. Podle jihomoravských policistů by ale situace neměla být tak vážná jako minulý týden, kdy se u Brna vytvořila až 50-kilometrová kolona kamionů. V letní sezóně čeká na plavce v Novém Jičíně zrekonstruovaný bazén. Za necelých 110 milionů korun nechalo město vyměnit vanu bazénu, pořídilo nové skluzavky a další mobiliář. S hlídáním návštěvníků před utonutím bude plavčíkům pomáhat také umělá inteligence. Jak dodává místostarosta Václav Dobrozemský z ODS, bazén se otevře 1. června.
4: Ten bazén bude fungovat ještě rok v takzvaném zkušebním provozu, což reálně uživatelé nepoznají, nicméně jde o určitý technologický a administrativní proces, tak aby jeho výsledkem v květnu 2027 byla kolaudace. Sport.
1: Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Voženílka, Kauta a Červenky. Český tým nehrál ani jednou v oslabení a ustál některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Rulík.
5: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, které jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo. Že jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
1: Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2. V dalších sobotních duelech Dánsko přehrálo Slovinsko 4-0, Německo zdolalo Rakousko 6-2, Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0 a Lotyšsko vyhrálo nad USA 4-2.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 28 stupňů, na horách neměříme kolem 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Opavě je v ulici Gogolova mezi křižovatkami ulic Máchova a Čajkovského zúžen provoz na jeden jízdní pruh. Probíhají tam stavební práce, které potrvají do 29. května. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Začít ráno pohybem můžete i dnes, ať jste doma, nebo třeba někde v tramvajce, v práci, prostě kdekoliv. Za chviličku je tady pravidelná rozcvička, hned potom se podíváme do Frýdku Místku, protože tam vzniká specifické hřiště pro děti, říkají tomu Adventure Playground, je to vůbec první takovéto hřiště v Moravskoslezském kraji, no a v čem je jiné, tak to prozradíme hned za pár okamžiků a určitě se také podíváme na nějaký ten sport, máme za sebou důležitý hokej, důležitý fotbal, no a kromě Frýdku Místku se podíváme také do Českého Těšína, kde mají za sebou akci Kulový blesk, co to znamená, tak to nebudu všechno prozrazovat dopředu, abyste měli důvod s námi zůstat. Doufám, že tím dalším budou písničky, které nestárnou, například od Valdemara Matušky už za pár okamžiků. Mějte krásné ráno.

0: Krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Před námi pravidelná rozcvička.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Opřeme se o dlaně a pokrčená kolena. Celé tělo je ve vzporu na dlaních a kolenou. S nádechem jde pravá paže a levá noha do protažení. Vrátíme zpět a opět s nádechem vystřídáme na druhou stranu. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Stavět bunkry, schovávat se v nich, zatloukat hřebíky, rozbíjet cihly nebo něco zkusit uřezat. I to jsou aktivity, které se nabízejí na specifickém hřišti pro děti zvaném Adventure Playground. Na první pohled připomíná nevzhlednou skládku na starém dvorku. Ovšem, jak redaktorce Romaně Kubicové prozradil tvůrce vůbec prvního takového hřiště v Moravskoslezském kraji, psycholog Radek Chrobák, koncept hřiště není vůbec náhodný.
1: Je to původně dánský vymysl, který vznikl za druhé světové války, kdy si právě všimli, že děti si nehrají až tak jako na vymezených hřištích, ale hrají si třeba ve vybombardovaných továrnách nebo opuštěných halách a začali pro ně takto koncipovat hřiště, která obnáší nějakou míru rizika, ale s tím, že pak děti se naučí rizika lépe detekovat a naučí se s nima lépe pracovat.
2: Když jsem tady vstoupila, tak mi to připomnělo takový dvorek starého domu, kde se odkládá všechno, co už nepotřebujete. Ano, a vím, že jsme si tam rádi hráli a vymýšleli tisíce her, takže je to vlastně na tomto principu.
1: Ano, právě když jsem se pro myšlenku Adventure Playground snažil získat třeba primátora, Fridku Místku nebo majitele areálu, tak vlastně mi zpravidla stačila jedna věta. Řekl jsem, já chci, aby ty dnešní děti si mohly hrát ještě tak, jak jsme si hrávali my. Zpravidla pánové propadli nostalgii, začali vzpomínat na své dětství a v tu chvíli jsem je měl jako pro tuhle myšlenku.
2: Jak se schání materiál na takový moderní playground, aby vypadal jako dvorek před 70 lety třeba?
1: Vlastně docela jednoduše, předjednáte si s městem odběr ze skládky nebo sjedete do stavebnín, já si tam přijedu s dodávkou a láduju si do ní palety, pneumatiky, třeba i z traktoru, sívky od kabelů, trámy, vanu.
2: Záclony.
1: Ty už přivedou sympatizanti, rodiče těch dětí a tak dále, to už jsou věci, které máme každý z nás jako doma, ale vlastně takhle se zání materiál. A pak už vlastně zbývá jenom zajistit nářadí, to už buď jako nakoupit, anebo sehnat jako nějakým dobrodarem.
2: Dodává psycholog Radek Chrobák, který tady na Nové Osmičce inicioval a také realizoval vůbec první Adventure Playground v Moravskoslezském kraji. S Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko místě.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Ten termín je do pondělí 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje více než 4 milionům poplatníků. Lidem, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační schránku DIS Plus na portálu Moje daně. Město Rožnov pod Radhoštěm chce řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích výstavbou parkovacích domů. Podle nezávislého starosty Jana Kučery jsou vytipována dvě místa, Koryčanské paseky a Písečná. Letos město nechá zpracovat studie, které následně projedná s obyvateli obou sídlišť. Lidé z Těšínska si dnes připomenou tragédii v Koňakové. 17. května 1906 tam v kapli u vesnického hřbitova zabil kulový blesk 13 lidí. Stalo se to při bouřce na pohřbu tamního starousedlíka. Jména zemřelých dodnes připomíná pamětní deska na kapli evangelického hřbitova. Zástupci Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů dnes budou v Ostravě debatovat o budoucnosti ve světě digitálních technologií. Diskuze v centru PANT začíná v 18 hodin. Řeč bude také o vlivu umělé inteligence nebo roli orchestrů v reprezentaci české kultury v zahraničí. Tématem bude taky smysl investic do nových moderních koncertních sálů. Opavský jezdecký klub dnes pořádá 37. ročník Velké ceny Opavy v parkurovém skákání. Na startu se objeví desítky jezdců z Česka, Slovenska a Polska. Soutěž pro vrcholové jezdce i amatéry je součástí českého skokového poháru, prestižního seriálu jezdeckých závodů v Česku. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno až polojasno, odpoledne místy až oblačno. Teploty vystoupají na 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na D1 na 295. kilometru ve směru na Ostravu u Lipníka nad Bečvou dávejte pozor, na silnici je porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: Jedna nová budova, 4 přestěhované služby a hromada krabic. Českotěšínská charita má za sebou velké přesuny. Koupila totiž novou budovu pro nízkoprahové centrum pro mládež a to spustilo řetězovou reakci. A jak se líbí dětem v nových prostorách?
1: 10 z 10.
2: 10 z 10? A co vás tady nejvíc baví?
1: Všechno.
3: Mě baví, že se mi to líbí, bo toto je moc velké.
4: Mě baví, jak hrajeme. Zvířata.
2: Děti jsou v novém klubu Maják první dny. Nízkoprahové centrum získalo budovu na sídlišti ve Svibici. Jde o prostory, kde už dříve fungovala podobná soukromá služba, říká Michaela Horňáková z Charity.
5: Tohleto zázemí jsme vybrali i z toho důvodu, že je nízkoenergetické, čili zase budeme mít snížené náklady. Bylo pár prohlídek i s lidmi ze stavebního oboru, kteří tomu rozuměli, zhodnotili, že je to v pořádku.
2: Zároveň Charita prodala budovu na Mírové ulici, kde dříve sídlily terénní služby.
5: Takže se udělalo šachování, koupíme tady prázdný prostor na Čáslavské, prodáme pak Mírovku a Mírovka se bude stěhovat na Hrabinskou, Hrabinská se přestěhuje na Čáslavskou.
2: To znamená, že se do nové budovy přestěhovala nízkoprahová služba, ale také sociálně asistenční služba pro rodiny s dětmi. Do uvolněných místností po nich se pak přesunuly pracovnice terénních služeb společně s charitní poradnou a budovu, která zůstala prázdná, Charita prodala, říká Michaela Horňáková.
5: Bylo to hodně zajímavé, protože bylo nutné skoordinovat jednak nějaký převoz, pracovníky, kteří by stěhovali, nosili věci z bodu A do bodu B, protože lidí taky nemáme mnoho.
2: Při stěhování na pomoc dorazili také pracovníci ze soukromé firmy z Bystřice. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Na lince máme Evu Richterikovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Také vy máte za nás zmapovánu situaci v Moravskoslezském kraji, takže jak to vypadá?
2: Tak máme jasnou oblohu, teploty se pohybují nejčastěji mezi 12 až 8 stupni Celsia, jsou lokality, kde je i kolem 14, 15 stupňů Celsia, a to jak v nížinách, například v městě Albrechtice, tak i v těch vyšších polohách, třeba stanice Červená má kolem 15 stupňů. No a fouká většinou jenom slabý proměnlivý vítr, rychlosti do 4 metrů za sekundu, nebo je klidno na horách, tam je vítr mírný, severní.
1: Přes den, jak to bude vypadat? Bude tropický den?
2: Tropický den dneska v našem regionu nečekáme, ale letní teploty to určitě budou. Očekáváme během dopoledne jasno až polojasno, v odpoledních večerních hodinách. Může přechodně přibýt oblačnosti, ta bude souviset se slabou studenou frontou, která nás bude přecházet od severu. Ojediněle se tak mohou vyskytnout i přehánky, ale teploty, jak už jsme naznačili, budou letní mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 22 stupňů, a povane slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Zítra nás čeká s nástupem pracovního týdne co?
2: Bude to velmi podobné, v noci opět bude ubývat oblačnost, takže zpočátku ještě nějaká zvětšená, postupně polojasno až jasno. Teploty během noci příliš klesat klesat budou, ale nebude noc chladná, bude mezi 16 až 12 stupni Celsia. Při slabém větru budou teploty kolem 10, podobně jako dnes. Vítr, jak už jsem naznačila, bude někde foukat i mírný severní rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, jinde bude stále slabý proměnlivý. No a během zítřejšího dne očekáváme už jasnou nebo skoro jasnou oblohu, teploty o něco nižší než dnes, mezi 20 až 25 stupni, na horách mezi 17 až 21 stupni Celsia, a vítr povane opět slabý proměnlivý, přes den se místy rozfouká na mírný severní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Děkujeme za informace, přejeme krásné ráno. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvánky pro trávení dnešního dne máme tady právě teď 6 hodin 53 minut. Do Štramberku vás zveme na svatodušní škvařenici s obří pánve. Akce se koná od 13 hodin na prostranství u staré školy. Součástí je program pro děti a hudební doprovod v podání Yellow Boys. Židovský hřbitov v Otické ulici v Opavě, osobnosti tam pohřbené a také symbolika judaismu budou tématem komentované prohlídky, na kterou zveme od 16 hodin. Povede ji lektor Zdeněk Kravar ze Zemského archivu v Opavě a taky Petr a Haron Tesař ze spolku Bajta Silesia. Plato splynuje mu dojatek, to je název komentované prohlídky v Ostravě s historikem Petrem Lexou Přendíkem, autorem Ostravských pěšin. Akce začíná ve 14.30 a sraz je v multifunkční aule Gong v dolní oblasti Vítkovic. Letní kino pod komínem, to je pozvání do Frýdku Místku do areálu Nová osmička. Projekce začíná v 21 hodin a pod širým nebem si užijete český film Vlny z roku 2024. 120. výročí koňákovské tragédie si připomenou účastníci vzpomínkového setkání u evangelické kaple v Koňákově na Těšínsku. Akci pořádá farní sbor Slezské církve evangelické. Začíná v 15 hodin. V květnu roku 1906 při pohřbu místního rolníka udeřil do zástupu lidí kulový blesk. 13 jich zabil, mnoho zranil a omráčil.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. Stavba severního spoje v Ostravě Porubě dostala zelenou od Ministerstva pro místní rozvoj. Fotbalisti Ostravy zvítězili v Praze nad Duklou a poslali ji do druhé ligy. Dnes bude jasno až polojasno, teploty až 28 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
6: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
7: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už k praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
6: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo odvolání proti územnímu rozhodnutí o stavbě severního spoje v Ostravě. Přípravy tak mohou pokračovat. Výstavbu silniční převaděče na dálnici má Moravskoslezský kraj v plánu v letech 2027 až 2029.
8: První část severního spoje už stojí a odvádí auta na dálnici D1. Plánovaná další část má ulevit především Porubě. A to tím, že tolik aut nebude muset na vytíženou křižovatku u vodárny, kde se často tvoří kolony. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma.
9: Sport.
3: Fotbalisti Ostravy zvítězili 3-0 v Praze nad Duklou a protože skončili v šancelize předposlední, čeká je baráž proti Táborsku o udržení se mezi elitou. Dukla po závěrečném kole nadstavby z nejvyšší české soutěže spadla. Všechny 3 góly si davidský klub dal sám a to ještě v kariéře trenér Baníku Josef Dvorník nezažil.
10: Nezažil a v podstatě mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte, je to gól. Jak padají takový góly v lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
3: Baráž začne Baník ve Slezsku v úterý. Odveta je v Táboře na programu v sobotu. Ve skupině o umístění šance ligy Karvina i po druhé prohrála s Olomoucí, tentokrát na Hané 0-4. V konečném pořadí obsadila 8. příčku.
4: Počasí.
3: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 28 stupňů a na horách naměříme okolo 22.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na D1 počítejte na 310. kilometru ve směru na Ostravu u Bělotína se zdržením. Pravý jízdní pruh je tam uzavřen. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte tak ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: V Novém Jičíně mají bazén, který je úplně první svého druhu ve střední Evropě. Hlídá ho totiž takzvané andělské oko, 28 kamer, chytré hodinky a umělá inteligence. Tak vypadá nový systém, který bude pomáhat plavčíkům právě v Novém Jičíně. V červnu tam otevřou zrekonstruovaný venkovní bazén, který sám pozná, jestli se někdo náhodou netopí. No a pokud vám to zní jako science fiction, tak se za chviličku podíváme, jak to přes funguje a jakým způsobem vlastně je ten systém nastavený. Za chviličku ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Nejdříve ale Artur Kubica a jeho pořad tradiční dvakrát měř a jednou hřeš, tedy dobré rady všeho druhu. Dneska se zaměříme na jednoduchého zahradního pomocníka na stříhání větví nebo sečení trávy. Buďte s námi, jsme Český rozhlas Ostrava.

0: písničky, které nestárnou, mezi nimi například Helena Vondráčková a její Copacabana. 7 hodin 12 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. S Arturem Kubicou se tentokrát zaměříme v pořadu Dvakrát měř a jednou řeš na jednoduchého zahradního pomocníka na stříhání větví nebo sečení trávy.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pokud stříháte třeba živý plot, nesnažte se všechno naložit na kolečka. Stejně vám část toho cestou k místu, kde to chcete vysypat, spadne. Lepší je na rovné zahradě připravit plachtu, na kterou všechno ostříháne nahážete, zhrnete, zbalíte, odvezete a na takových provizorních sáních lehce větve i listí odtáhnete ke kompostu nebo ke kontejneru na zelený odpad. Tento způsob svážení odpadu se vyplatí především pro zkracování živého plotu. Plachtu si dokonce můžete položit přímo k místu, kde právě stříháte, posouváte ji za sebou a tak si usnadníte práci při sbírání. Až bude plachta plná, tak ji odtáhnete a pozemek okolo plotu bude zase čistý. Já mám doma na zahradě na takovou práci velký látkový vak se širokým otvorem. Používám ho nejen na sběr listí a stříhaných větví, při sekání trávy, ale také, když řežu dřevo, tedy na sběr pilin po práci. Už jsem dokonce uvažoval o tom, že bych si přikoupil ještě jeden takový vak. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Krása střídá nádheru, i když zemědělci by asi přivítali mnohem více vláhy, ta bohužel nebude v následujících dnech, ale pro milovníky sluníčka tady mám zprávy dobré. Jasno až polojasno, to je dnešní den, odpoledne a večer od severu přechodně přibývání oblačnosti, denní maxima 24 až 28 na horách kolem 22 stupňů Celsia.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Angel Eye, andělské oko, tak se jmenuje systém, který pomocí umělé inteligence pomáhá plavčíkům v Novém Jičíně. Soustava kamer hlídá dění pod vodou a hlídá, jestli se někdo netopí. No a Nový Jičín tak má podle své radnice první 50-metrový bazén ve střední Evropě, na který právě Angel Eye neboli andělské oko dohlíží.
1: Francesco Fabiani z italské společnosti, která dodává systém Angel Eye, tedy andělské oko. Teď spouští do vody figurínu.
2: Zakalená voda může být pro technologii trochu problém, protože voda je pak tmavá. Ale zkusíme, jestli čidla zareagují a spustí alarm.
1: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo

0: nehýbe, nebo naopak panikaří. Plavčík pak přímo na hodinkách vidí, ve kterém sektoru bazénu se něco děje. Pokud jde o planý poplach, prostě tlačítkem alarm zruší.
1: Tak bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
0: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé. My se teďka díváme na tady vyleštěnou klidnou hladinu bez lidí. Jak to tady vypadá za plného provozu?
1: Za plného provozu samozřejmě, že je tady spousta lidí. Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
0: Tonoucí zatím ale plavčík zachraňovat nemusel. Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer. Každý člověk je v zorném poli minimálně 4 z nich. Umělá inteligence sbírá data z bazénů z celého světa a tak se stále učí vyhodnocovat nebezpečné situace.
2: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má instalovaný.
0: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Český rozhlas.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preis řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Ještě zítra můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Podle organizace Cermat se jich do druhého kola zatím přihlásilo necelých 9 tisíc. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ně 0 bodů. Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY. Přes ten se jde i následně hlásit. Zítra začne rekonstrukce cesty ve vnitrobloku u kostela svatého Michaela Archanděla ve Vrbně pod Pradědem. V současnosti je tam cesta ze železobetonových panelů, která je ve špatném technickém stavu. Součástí rekonstrukce je i přilehlý chodník. Po dobu prací tam nebude možné parkovat. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Karviná chystá instalaci nových soch. Ocelový mravenci budou stát uprostřed kruhového objezdu, který vede směrem na Český Těšín. Dílo pro město vytvořil umělec Denis Křižánek a časem by po Karviné mohli přibýt další. Mravence zvolilo město úmyslně jako symbol práce, dodal vedoucí místního hospodářství Tomáš Trampler. Opavské fotbalisty už nepovede trenér Jan Navrátil, který druholigový tým převzal před 2 měsíci po odchodu Romana Nádvorníka do Artisu Brno. Slezský klub, který figuruje v korupční kauze, to uvedl na svém webu po posledním kole druhé ligy, v němž remizoval bez branek s Příbramí. V tabulce obsadili 7. místo. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno až polojasno, odpoledne místy až oblačno. Teploty dnes vystoupají na 24 a 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě je uzavřená část ulice Podmolova. Probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 16. června, tak s tím počítejte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pražská Dukla a Ostravský Baník bojovali v posledním kole fotbalové šance ligy o možnost záchrany v nejvyšší domácí soutěži. Naději na udržení se díky výhře 3-0 zajistil Slezský klub, který čeká baráž s Táborskem. Hrálo se na Julišce, kde se ale jako doma mohli cítit spíše hosté.
1: Fanoušci Ostravského Baníku, je jich tady spousta, nedá se to ani spočítat, protože ten sektor to není hranice, kam se fanoušci Baníku Ostrava dostali.
2: Když jsem viděl ty proudy fanoušků baníkovských a potom jsme přijeli už tady, tak opravdu to na mě dýchlo a musím říct, že ta nervozita byla větší.
3: Přiznává trenér Baníku Ostrava Josef Dvorník nervozitu před zápasem umocněnou v uvozovkách invazí chacharů, tedy fanoušků Baníku na Julisku, a také to, že ještě nezažil, aby si dal na takové úrovni soupeř 3 vlastní góly v soutěžním zápase. Někteří fanoušci Ostravského klubu na toto konto žertují. Vlastní gól nejlepší hráč Baníku, píše Denis Vogt na sociální síti X. V součtu s minulým ligovým zápasem proti Zlínu jsou to 4 z posledních 5 gólů Ostravského Baníku, které si dal soupeř nechtěně sám.
4: Trefil před sebou prvního stojícího obránce, od něj se balón odrazil za záda.
2: Radost neskazíte, padají takový góly v Lize mistrů, ve finále rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže vůbec tohle, dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit, a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak je mi to v podstatě jedno.
3: Oddechl si trenér Josef Dvorník, který převzal Baník s tím, aby ho zachránil v nejvyšší domácí soutěži, a teď ho tedy bude připravovat na barážový souboj s Táborskem. Zatímco poraženou Duklu čeká minimálně jedna sezona v druhé nejvyšší soutěži.
5: Dát si 3 vlastní góly, to je velký kopec smůly, který jsem určitě nikdy nezažil.
3: Trenér Pavel Šustr.
5: Ve mně teďka převládá velký smutek a samozřejmě zklamání z toho, že jsme ten cíl, který jsme měli a který jsme si dali, že jsme to nezvládli. A to především kvůli Dukle samotné, týmu, klubu, pak samozřejmě i kvůli mě samotnému, protože to moje první český ligový angažmá bohužel skončilo takhle, takže tohle to mě samozřejmě opravdu strašně mrzí a jsem z toho smutnej. Na druhou stranu ale rovnou říkám, že dostat KO, to jako není složitý, a zvednout se z něho je daleko složitější, a já už teďka tady touhletou tiskovkou už se zase pohybuju směrem nahoru.
1: Pražská Dukla opustí nejvyšší domácí soutěž v den, kdy tady byli vyznamenáni hráči, kteří se postarali o velký úspěch před 40 lety, kdy Pražská Dukla se probila do semifinále tehdejšího poháru vítězů poháru, pak ztroskotala na tehdy famozním Dynamu Kyjev, což byla v podstatě reprezentace Sovětského svazu v té době. Tak v ten samý den tohoto vyznamenání tak přijde pád klubu z pražské Julisky minimálně na jeden ligový ročník.
3: Z pražské Julisky Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Podrobnosti o počasí teď probereme s Tomášem Ostrožilíkem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak Tomáši, poprosíme situace v Moravskoslezském kraji o krátké shrnutí.
2: Tak je bezoblačno, slunečno, teploty stoupají, většinou jsou teď od 14 do 17 stupňů, ale třeba na Krnovsku je až 19, to jsou takové ty vyšší polohy. No a vítr zatím slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: No a přes den, bude se to nějak radikálně měnit?
2: Radikálně ne, jenom odpoledne čekáme vývoj kupovité oblačnosti a řekněme po té 15. hodině se ojedinile především v oblasti jeseníku, nízkého jeseníku, Novojičínska může objevit přehánka. Teploty dnes vystoupí na 25 až 28, na horách bude kolem 22 a vítr stále spíše slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
1: Na nejrůznějších serverech je zmiňován saharský prach, ten bude mít nějak vliv na oblačnost, vidíte to tam na těch radarech, nebo vůbec?
2: Nevidíme, to jsou takové jenom malé částečky, které se pohybují v několika kilometrech a je to spíš taková jako novinářská záležitost dnes, že by to ovlivňovalo počasí, zejména tady v našem kraji, tady ani ty koncentrace takové nejsou v těch 5-6 kilometrech výšky, takže nemusíme se toho obávat. V noci stále spíše malá oblačnost, jen z počátku z večera ještě někde doznívání přeháněk, noční teploty budou klesat na 16 až 12 stupňů, v údolích mohou klesnout až k 10, zítra opět slunečno, jasno, skoro jasno, odpolední teploty budou trochu nižší, 22 až 25, ale nebude to způsobeno saharským prachem, nýbrž chladnějším vzduchem, který k nám od severu přechodně tady do Slezska pronikne. Vítr ten by měl být slabý, proměnlivý, během dne mírný severní, 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak a co se týká startu pracovního týdne, tak bude spíš hezky, asi ano.
2: Ano, zatím bude hezky, to je to pondělí, tam by mohly být teploty do těch 25, v úterý bude přechodně teplejší den, kolem těch 26 stupňů, ale pak ve středu v ranních hodinách čekáme přechod studené fronty, nějaké ty přehánky se mohou objevit a poměrně výrazně se ochladí, takže středa s maximy jen kolem 20, 21 a čtvrtek také jenom maxima kolem 20, ranní teploty kolem 6 stupňů, takže to bude poměrně chladno, ale zase na květen to není až tak hrozné.
1: Na závěr nesmím zapomenout, to by mi posluchači nezapomněli, vlhkost a tlak.
2: Vlhkost je kolem 90% teď po ránu a tlak je 1028,5 hektopaskalů.
1: Tomáši, děkujeme za informace a přejeme krásné ráno. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
3: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala se mi, abych s ní probrala svrab, což je vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naslyšenou v naší lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

V Hoclavicích se koná akce s názvem Vzpomínka na Františka Palackého, pořádaná u příležitosti 150. výročí jeho úmrtí. Začíná v 10 hodin ekumenickou bohoslužbou v evangelickém kostele. V 1:30 odpoledne následuje položení věnce u Palackého pomníku a program pokračuje od 14 hodin ve Společenském domě. No a v 17 hodin v katolickém kostele začíná koncert k poctě Palackého. Do Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm vás pozveme na sousedský piknik, čeká vás příjemné dopoledne plné dobrého jídla a setkávání. Součástí programu je sushi workshop, pro děti je připraveno divadelní představení a další zážitky. Akce začíná v 15 hodin. Středisko volného času Opava zve veřejnost do Minizo v Husově ulici. Těšit se můžete na praktické hodiny přírodopisu s názornou ukázkou zvířat. Poznáte exotické ptactvo, hlodavce, hady či želvy a taky si na ně sáhnete. Akce se koná od 9 do 12 hodin. Českobratrská církev evangelická zve do Orlové na alternativní bohoslužbu s moderovaným rozhovorem Hospodin v hospodě. Šumperský farář Jakub Pavlus a kytarista Milan Bátor vystoupí v 17 hodin v klubu Futra. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plno letost.
1: A k 18. mu přijedou popřát Oskar Hess,
0: Simona Levandovská,
1: Martin Mišička,
0: Anna Kameníková,
1: Mark Christian Hochman
0: nebo Miroslav Krobot.
1: Oslavy odstartují 22. května.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
2: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: 8 hodin.
6: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Českem v pondělí projede více kamionů než obvykle. Řidiči by měli počítat se zdržením na dálnici D1. Rožnov pod Radhoštěm plánuje parkovací domy na sídlištích. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko a mají jistý postup do čtvrtfinále. Dnes bude slunečný den, teploty až 28 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit více kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se v předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
7: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
5: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Město Rožnov pod Radhoštěm chce řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích výstavbou parkovacích domů. Podle nezávislého starosty Jana Kučery jsou vytipovaná dvě místa, Koryčanské paseky a Písečná. Letos město nechá zpracovat studie, které následně projedná s obyvateli obou sídlišť.
8: A záměr je takový, že vybudujeme parkovací domy a zároveň chceme nabídnout obyvatelům k odkoupení, což umožní zrychlit jejich výstavbu, rychleji získat prostředky na výstavbu a celkově zlepšit situaci parkování v sídlištích.
5: Zástupci Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů dnes budou v Ostravě debatovat o budoucnosti ve světě digitálních technologií. Diskuze v centru PANT začíná v 18 hodin. Řeč bude také o vlivu umělé inteligence nebo roli orchestrů v reprezentaci české kultury v zahraničí. Tématem bude taky smysl investic do nových moderních koncertních sálů. Sport. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovensko 3-2 a mají jisté čtvrtfinále. K tomu jim pomohla výhra Norska na Švédskem 3-2. Rozhodující branku Česka dal kapitán Roman Červenka. Utkání bylo emotivní. Do několika strkanic se zapojil taky útočník Jaroslav Chmelař.
9: Jo, tak říkali jsme to před zápasem, že to bude hodně emočně nasazený zápas, takže ty šarvátky k tomu patří. Mně tam trošku chybí to dokončení těch šarvátek, že nemůžeme reálně do sebe zajít, že to je jenom taková pošťuchovaná, ale ta atmosféra byla super, bylo vidět, že oba dva týmy do toho jdou úplně se vším všudy, takže si myslím, že ty fanoušci, co přišli, si to určitě užili.
5: Češi budou v základní skupině hrát ještě v pondělí s Norskem a v úterý s Kanadou.
6: Počasí.
5: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno, ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 24 až 28 stupňů a na horách naměříme kolem 22.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Most na silnici mezi Pustějovem a Hladkými Životicemi je uzavřen. Probíhá tam jeho oprava. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 28. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: 8 hodin 4 minuty, máme před sebou krásnou neděli, takže doufám, že ten začátek trávíte s Českým rozhlasem Ostrava a potrvá to tak i dále. Máme tady spoustu písniček, které nestárnou, například od Hanky Hegerové nebo od kapely Nedvědi. No a podíváme se i různě po kraji, například zamíříme do Českého Těšína, tam mají za sebou akci Kulový blesk. Přestěhovala se tam hned 4 různá zařízení, 4 své služby do různých budov ve městě. Organizace totiž koupila jednu novou budovu, což rozpoutalo velký přesun. Jak to vypadalo, tak to prozradíme za pár okamžiků. Podíváme se i do Frýdku Místku, kde mají nové hřiště Adventure Playground, ale začneme pořadem, který se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Pisařík v dnešním vydání této rubriky. Mějte krásné ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Přiznám se, že mě to teda nenapadlo. Ale kdybych si měla tipnout stát, kde by mohla vzniknout, tak bych řekla možná Itálii. Ale vůbec netuším, odpověď nabídne Martin Pisařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Počasí.
1: Tak do středy zhruba můžete počítat s podobným rázem počasí, jako je ten dnešní. Na Lysé máme nádherně, krásná viditelnost, jasno až polojasno. To je také realita v nížinách a bude během dnešního dne maximálně. Na večer bude od severu přechodně přibývat oblačnost, ale nic dramatického. Nížiny, tak to bude dneska krásně o sluníčku, 24 až 28 stupňů, na horách má být 22. Naší další rozhlasovou poradnu věnujeme všem nadšeným fotografům, amatérům. Jak ulovit ten nejlepší záběr, čeho se při focení vyvarovat a jak pracovat s výsledným snímkem. I o tom bude řeč se zkušeným ostravským fotografem Eduardem Paškem. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: specifickém hřišti pro děti zvaném Adventure Playground. Na první pohled připomíná nevzhlednou skládku na starém dvorku. Ovšem, jak redaktorce Romaně Kubicové prozradil tvůrce vůbec prvního takového hřiště v Moravskoslezském kraji, psycholog Radek Chrobák, koncept hřiště není vůbec náhodný.
1: Je to původně dánský výmysl, který vznikl za druhé světové války, kdy si právě všimli, že děti si nehrají až tak jako na vymezených hřištích, ale hrají si třeba ve vybombardovaných továrnách nebo opuštěných halách a začali pro ně takto koncipovat hřiště, která obnáší nějakou míru rizika, ale s tím, že pak děti se naučí rizika lépe detekovat a naučí se s nima lépe pracovat.
2: Když jsem tady vstoupila, tak mi to připomnělo takový dvorek starého domu, kde se odkládá všechno, co už nepotřebujete. Ano, a vím, že jsme si tam rádi hráli a vymýšleli tisíce her, takže je to vlastně na tomto principu.
1: Ano, právě když jsem se pro myšlenku Adventure Playground snažil získat třeba primátora, Fridku Místku nebo majitele areálu, tak vlastně mi zpravidla stačila jedna věta. Řekl jsem, já chci, aby ty dnešní děti si mohly hrát ještě tak, jak jsme si hrávali my. Zpravidla pánové propadli nostalgii, začali vzpomínat na své dětství a v tu chvíli jsem je měl jako pro tuhle myšlenku.
2: Jak se schání materiál na takový moderní playground, aby vypadal jako dvorek před 70 lety třeba?
1: Vlastně docela jednoduše, předjednáte si s městem odběr ze skládky nebo sjedete do stavebnín, já si tam přijedu s dodávkou a láduju si do ní palety, pneumatiky, třeba i z traktoru, cívky od kabelů, trámy, vanu.
2: Záclony.
1: Ty už přivedou sympatizanti, rodiče těch dětí a tak dále, to už jsou věci, které máme každý z nás jako doma, ale vlastně takhle se zání materiál. A pak už vlastně zbývá jenom zajistit nářadí, to už buď jako nakoupit, anebo sehnat jako nějakým dobrodarem.
2: Dodává psycholog Radek Chrobák, který tady na Nové Osmičce inicioval a také realizoval vůbec první Adventure Playground v Moravskoslezském kraji. S Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Plánované rušení a slučování části okresních soudů by mělo začít v lednu 2028. Ministerstvo spravedlnosti tak ustoupilo od záměru reorganizovat justici už od začátku příštího roku. Chce také spojit první dvě plánované etapy reformy do jedné, napsal to server Česká justice. V Lučíně vzniká nová část centra města. U tamního Červeného kostela dokončuje stavební firma nová parkovací místa, chodník a celkovou obnovu okolí. Cílem je vybudovat nové a důstojné veřejné prostory. Potvrdil to místostarosta Hlučína Václav Škvajn z Hnutí ANO. Je to první etapa celkové rekonstrukce území od autobusového nádraží až k městské poliklinice. Historický vojenský tábor dnes bude připomínat středověký hrad Helvštín na Přerovsku. V areálu památky začal tradiční festival, který nabízí šermířské souboje, pouliční divadlo nebo vystoupení dobových tanečnic a kejklířů. Do Česka dnes znovu přijde saharský prach. Mohl by snížit teploty, které se odpoledne podle předpovědi budou přibližovat k 30 stupňům Celsia. Do přízemních vrstev atmosféry by se saharský prach neměl dostat. Na sociální síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Jemný písek, který do atmosféry zvedly bouře nad africkou pouští Sahara, se do Česka dostal letos už několikrát. Fotbalisté Dukly Praha sestoupili z šance ligy. Baníku Ostrava podlehli na závěr nadstavby 0-3 po třech vlastních gólech. Baník bude o udržení prvoligové příslušnosti hrát v baráži proti Táborsku. Slovácko, které prohrálo ve Zlíně 0-1, se utká s Artisem Brno. No a jaké nás dnes tedy čeká počasí? Bude jasno až polojasno, odpoledne místy až oblačno. Teploty naměříme mezi 24 a 28 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na silnicích a dálnicích je v kraji v tuto chvíli bez komplikací. Přejeme vám šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jedna nová budova a čtyři přestěhované služby a taky hromada krabic. Českotěšínská charita má za sebou velké přesuny. Koupila totiž novou budovu pro nízkoprahové centrum pro mládež a to spustilo řetězovou reakci. A jak se líbí dětem v nových prostorách?
1: 10 z 10.
2: 10 z 10? A co vás tady nejvíc baví?
1: Všechno.
3: Mě baví, že se mi to líbí, bo toto je moc velké.
4: Mě baví, jak hrajeme. Zvířata.
2: Děti jsou v novém klubu Maják první dny. Nízkoprahové centrum získalo budovu na sídlišti ve Svibici. Jde o prostory, kde už dříve fungovala podobná soukromá služba, říká Michaela Horňáková z Charity.
5: Tohleto zázemí jsme vybrali i z toho důvodu, že je nízkoenergetické, čili zase budeme mít snížené náklady. Bylo pár prohlídek i s lidmi ze stavebního oboru, kteří tomu rozuměli, zhodnotili, že je to v pořádku.
2: Zároveň Charita prodala budovu na Mírové ulici, kde dříve sídlily terénní služby.
5: Takže se udělalo šachování, koupíme tady prázdný prostor na Čáslavské, prodáme pak Mírovku a Mírovka se bude stěhovat na Hrabinskou, Hrabinská se přestěhuje na Čáslavskou.
2: To znamená, že se do nové budovy přestěhovala nízkoprahová služba, ale také sociálně asistenční služba pro rodiny s dětmi. Do uvolněných místností po nich se pak přesunuly pracovnice terénních služeb společně s charitní poradnou. A budovu, která zůstala prázdná, Charita prodala, říká Michaela Horňáková.
5: Bylo to hodně zajímavé, protože bylo nutné skoordinovat jednak nějaký převoz, pracovníky, kteří by stěhovali, nosili věci z bodu A do bodu B, protože lidí taky nemáme mnoho.
2: Při stěhování na pomoc dorazili také pracovníci ze soukromé firmy z Bystřice. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Nejen divadelní festival v Ostravě Dream Factory, dívám se, že možná budeme mít k dispozici lístky už za pár okamžiků. Teď ale k počasí, protože to právě takovýmto venkovním festivalům moc přeje. Bude hezky, a to předběžně až do středy, kdy teda potom taky bude hezky, ale už se trošičku ochladí. Dneska jasná obloha, polojasné počasí i skoro jasné, odpoledne a večer s možností přibývání oblačnosti. Denní maxima 24 až 28 stupňů.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: A máme tady lístky opět na divadelní představení v rámci festivalu Dream Factory. Tak číslo sem k nám do studia je 59 611 22 66. Uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Český rozhlas Ostrava, dobrý den.
2: Dobrý den, Jaromíru, telefonu.
1: Dobrý den, Jaromíre, pro výhru nemusíte udělat vůbec nic. Já vám blahopřeji, lístky jsou vaše. Chystáte se na Dream Factory?
2: No, musím se domluvit manželkou.
1: Doufám, že bude souhlasit. Vydržte na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Moravskoslezské kempy připravují různá vylepšení, třeba více míst pro karavany. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa díky gólu kapitána Červenky Slovensko 3-2. Dnes bude slunečný den, teploty až 28 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo zhruba 9 tisíc lidí. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
0: V letní sezóně čeká na plavce v Novém Jičíně zrekonstruovaný bazén. Za necelých 110 milionů korun nechalo město vyměnit vanu bazénu, pořídilo nové skluzavky a další mobiliář. S hlídáním návštěvníků před utonutím bude plavčíkům pomáhat umělá inteligence. Jak dodává místostarosta Václav Dobrozemský z ODS, bazén se otevře 1. června.
3: Ten bazén bude fungovat ještě rok v takzvaném zkušebním provozu, což reálně uživatelé nepoznají, nicméně jde o určitý technologický a administrativní proces, tak aby jeho výsledkem v květnu 2027 byla kolaudace.
0: Kempy v Moravskoslezském kraji připravují na letní sezónu různá vylepšení pro své hosty. Rozšiřují například prostory pro karavany. Turismus se každoročně snaží podpořit i Moravskoslezský krajský úřad. Jeho mluvčí Miroslava Chleboubová řekla, že na infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu kraj pro letošní rok schválil 33,8 milionu korun. Některé projekty, které podpořil, už jsou hotové nebo ve fázi těsně před dokončením. Jedná se například o revitalizaci veřejného parku v areálu historických lázní Darkov nebo ekologické WC u rozhledny na Cvilíně. Zajímavou novinkou bude podle ní přívoz na Těrlické přehradě a také nová prohlídková trasa ve Flašarově dole v Odrách. Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účastní ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
4: Tak se nám to povedlo, zaplať pambu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměříme kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Opatrně buďte v Opavě, v ulici Krnovská probíhá oprava trhlin na komunikaci. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: No a my jsme pomalu a nenápadně vpluli do dopolední části dnešního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Obec Hodslavice na Novojičínsku se rozhodně má čím pyšnit, a to velmi slavným rodákem, spisovatelem, historikem a také politikem Františkem Palackým. Světlo světa spatřil tento osvícenec v malebné bílé chalupě v centru Hodslavic. Dnes tam na něj budou vzpomínat, jak konkrétně, to už uslyšíte za pár okamžiků.

0: V Hoclavicích na Novojičínsku budou dnes vzpomínat na svého slavného rodáka Františka Palackého, označovaného za otce národa. Mezi jeho známé výroky patří například ten: byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Příští týden v úterý to bude přesně 150 let od chvíle, kdy František Palacký zemřel. A u telefonu už je nezávislá starostka Hoclavice Pavla Adamcová. Dobrý den, paní starostko.
1: Dobrý den.
0: Tak na úvod prosím řekněte nejdříve, co v obci vlastně po Palackém zůstalo a co ho tam připomíná.
1: No, úplně nejautentičtější věc, kterou nám tady připomíná Františka Palackého, je jeho opravdová kolébka, opravdu autentická, v jeho rodném domě. Jeho rodný dům byl vlastně první evangelická škola v obci, jeho otec tam vyučoval a František tam strávil krásná dětská léta. Byl nejprve vyučován ve třídě svého tatínka a poté byl poslán do Kunína. V Hoclavicích ho ještě připomíná samozřejmě obrovská socha na naší návsi, která byla odhalena v roce 68 a je národní kulturní památkou, tak jako rodný domek. No a potom ještě samozřejmě ho připomíná pamětní škola, která byla jeho pojmenována po něm. Pamětní škola Františka Palackého, je to naše krásná velká základka. A v současné době nově jsou v Hoclavicích fotopointy, které jsou na návrších nad vsí a je z nich krásný pohled do Hoclavic, ale o tom bych už moc neprozrazovala, ať se návštěvníci přijdou podívat a budou milé překvapení.
0: Dobře, tak pojďme probrat konkrétně tu dnešní vzpomínkovou akci. Jaký program jste připravili?
1: Dneska ráno, teď za chviličku, začneme ekumenickou bohoslužbou v evangelickém kostele, kde František Palacký vlastně měl jediné své kázání za život. Jeho tatínek ho chtěl mít kazatelem, farářem, ale František to zrovna nechtěl a utekl k dějinám. Takže jediné jeho kázání bylo u nás v kostele v Hoclavicích. Potom bude uctění památky u sochy Františka Palackého, kde položíme kytice. A následuje vzpomínkové pásmo ve společenském domě, kde vystoupí děti ze základní školy, nějaká hudební vložka. Bude tam přednáška o Františku Palackém od pana profesora Bartečka a taky velmi atraktivní dobová modní přehlídka. Na to se moc těšíme.
0: Vy už za chviličku budete vítat hosty. Kdo konkrétně přijede?
1: Měla by přijet paní senátorka Ivana Váňová, s kterou děláme i výstavu v Senátu v úterý 26. teďka května, přímo v den úmrtí Františka Palackého. Měl by přijet pan rektor Univerzity Palackého, pan docent Kohajda, měl by přijít pan europoslanec Ondřej Krutílek, starostové okolních obcí, starostové našich družebních obcí ze Slovenska, samozřejmě vzácná návštěva pan starosta z Neratovic a další zástupci neratovického města. Možná přijde pan Macháček Rieger. No a určitě se budeme těšit i na občany Hoclavic, kteří památku na Františka Palackého ctí a určitě ve velkém počtu navštíví.
0: Vy jste připravili mimo jiné i kvízovou hru, tak na závěr v krátkosti, v čem vlastně spočívá?
1: Kvízovou hru připravila základní škola, za což jim moc děkujeme. A spočívá, je to digitální forma, představuje život a dílo Františka Palackého a je to putování po obci, několik zastavení, na kterých si sejme ten, který bude chtít si zahrát QR kód, poslechne si něco ze života Palackého, jsou to videa krátká a z těch videí pak jsou vytvořené otázky, musí odpovědět na otázku a na posledním zastavení se dozví tajenku.
0: Paní starostko, moc děkujeme za všechny informace, ať se akce vydaří a mějte se krásně, naslyšenou.
1: Moc děkuji a všechny zvu do Hodslavy srdečně. Děkuji, naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Ostravský novinář, publicista, scénárista a spisovatel Miroslav Sehnal se doposud prezentoval čtenářům 10 prozaickými knihami. Z nich 2 vyšly i v Polsku. Teď přichází ke čtenářům s knižní novinkou nazvanou Uroboros aneb Zpověď recyklovaného manžela. Do čítárny

0: Českého rozhlasu Ostrava ho pozvala redaktorka Dagmar Misařová.
1: Mirku, vítaj v Ostravském rozhlase. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem ráda, že si přinesl svou knižní novinku. Miroslav Sehnal, Uroboros a neb zpověď recyklovaného manžela. Ta je teda pěkně těžká.
2: Doufám kvůli malým dětem, že z toho nebude nikdy povinná četba, protože nosit to v aktovce by byla asi záhul.
1: O čem je Uroboros a neb zpověď recyklovaného manžela?
2: Já nevím, já jsem to nečetl, já jsem to napsal. Anotaci k té knize, tam se rozumí, že to je cynické, sarkastické, deja vu osudem a ženami trápeného muže. To je velmi zjednodušeně, sama vidíš, že to je kniha přes 530 stran, to je jako kdybych řekl o Anně Karenině, že na začátku měl rád on jí, na konci ona jeho a mezi tím byl ples, že?
1: Ale když otevřeme tuhle tu tvou vlastně už 11.
2: Jedenáctou, ano.
1: Tak hned tady čtu v prologu 90. na Ostravsku a neb Uroboros, čili odehrává se to v 90. letech na Ostravsku?
2: Ty kulisy jsou 90, ale taky jsem k tomu tak přistupoval, aby to bylo nadčasové, aby se to mohlo odehrávat kdykoliv. Ty 90 pomáhají, abych toho hlavního hrdinu trošku víc trápil. Já jsem je zažil a miluju ty 90, protože ta svoboda byla opravdu taková euforická, ale byla nebezpečná v tom, že člověk, když se nezabrzdil, tak častokrát narazil. Spíš to je kniha o tom, jak nám chybí sebereflexe, jak nedokážeme sami sebe pojmenovat. My bychom měli každé ráno se postavit před zrcadlo a neptat se, jak vypadáme, ale kdo vlastně jsme. Jsme schopni hodnotit své sousedy úplně skvěle, ale sebe, máme na sebe jenom jakýsi názor. Řeknu příklad. Myslíme si o sobě, že nejsme rasisti. A když se dostaneme do takovýchto situací, najednou narážíme a zjišťujeme, že tomu tak není a že se musíme nějakým způsobem s tím srovnávat.
1: Čili můžeme se i stotožnit s tvým hlavním hrdinou. Kdo to je? Jak se jmenuje?
2: Je to recyklovaný manžel, zaznívá tam jeho jméno, ale já ho nechci prozrazovat teď z jednoho prostého důvodu, že se tam chystá nakladatelská soutěž pro čtenáře. Oni budou hádat to jméno hlavního hrdiny a pak za to budou dostávat odměnu. Tak to neřeknu ani tady.
1: Ta kniha, jak jsi říkala, že je těžká, kolik asi tak váží?
2: No, zhruba 1,5 kilogramu.
1: Uroboros a neb zpověď recyklovaného manžela má nádherný přebal. Tvé jméno spisovatele, autora Miroslav Sehnal je obkrouženo jakýmsi tvorem.
2: Tento přebal navrhl Jirka Neuwirth, grafik, a vlastně je to takový jeho sarkastický pohled na toho urobora ve vztahu k člověku. Uroboros je jakýsi mytický had, drak, někdo říká had, někdo říká drak, který stáčí hlavu k svému ocasu a vlastně požírá sám sebe. No a tady to udělal Jirka Neuwirth tak, že ten vyhublý rachitický človíček požírá sám sebe.
1: Tato tvá knižní novinka Uroboros je plná grafik, ilustrací Jirky Neuwirtha.
2: Jirka Neuwirth, to je mezinárodně uznávaný grafik, s kterým se znám už, teď už bych měl mluvit v minulém čase, protože odešel do svého grafického nebe.
1: Už z těch 90. vlastně se s ním znáš.
2: Ještě dřív. On mi ilustroval některé moje povídky, které vycházely v kulturním měsíčníku, to znamená v 80. letech už jsme se poznali a mně se líbil, protože já inklinuju právě k tomu sarkazmu a černému humoru a on byl moje krevní skupina. To znamená, že když mi něco ilustroval, tak to bylo vždycky trefné.
1: Kolik těch ilustrací grafik Jirky Neuwirtha je?
2: V této knize najdeme o 20 grafik, které ilustrují tuto knížku.
1: Aby bylo jasné, jak s kulturní veřejností je Jirka Neuwirth spojen, tak v roce 2000, když jsem vysílala hosta do domu z Prahy, Jiří Neuwirth byl hostem, protože se dostal v Paříži v mezinárodní soutěži autorů Ex Libris mezi 100 nejlepších exlibristů za posledních 100 let.
2: Ano, o tom samozřejmě vím a taky jsme to řádně oslavili.
1: Mirku, musím ti poděkovat, že jsi způsobil úspěšný restart tradiční české knihařiny. Protože vedle této knižní podoby tvé knížky Uroboros a neb zpověď recyklovaného manžela vznikl klenot.
2: Ano, to vzniklo nejprve jako spontánní nápad, když jsem s Jirkou Neuwirthem probírali ilustrace a zamýšleli jsme se nad obálkou té knížky a on říkal, ono by to chtělo, kdyby to z toho jakoby vystupovalo, že by takový relief. A v té chvíli mi světlo, že když Uroboros symbolizuje koloběh a prolínání se historie s tou současností, tak si říkal, ty ten relief navrhni. A já budu nosit v hlavě to, jakým způsobem zrealizovat umělecko-klenotnickou verzi.
0: Jak dlouho hledal spisovatel Miroslav Sehnal tým zručných řemeslníků znalých postupů tradiční české knihařiny, aby vznikla unikátní klenotnická verze jeho knihy, to prozradíme už za pár okamžiků ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jak dlouho hledal spisovatel Miroslav Sehnal tým zručných řemeslníků, tak to se dozvíme právě teď. Na knižní pulty se v těchto dnech dostává nejnovější proza ostravského spisovatele Miroslava Sehnala, nazvaná Uroboros aneb Zpověď recyklovaného manžela. Na světě je i unikátní umělecko-klenotnická verze této knihy s grafikami zesnulého mezinárodně oceňovaného malíře, grafika a ilustrátora Jiřího Neuwirtha. O úspěšném restartu tradiční české knihařiny si s autorem povídala redaktorka Dagmar Misařová.
1: Mirku, jak dlouho ti trvalo sehnat ty opravdické fachmany?
2: Několikrát jsem to chtěl vzdát. Já jsem nevěřil, že knihařské a klenotnické řemeslo se dostalo na takovou, řekl bych, až komerční úroveň.
1: Vlastně, ale našel jsi.
2: Našel jsem, ale po celé republice. My jsme začínali od toho reliefu. Jirka navrhl relief, pod ten relief se musel odlít do stříbra. Já jsem obešel všechny klenotníky po severní Moravě i po jižní Moravě a nenašel se klenotník, který by to byl schopen odlít, až jsem našel uměleckého kováře Martina Horkého ze Svitav a ten říká, že se do toho pustí a že to zkusí odlít. Tak to odlil, nepovedlo se. Já jsem ho zlomil a to zkusí ještě jednou. To bylo z ryzího stříbra, oni mají strach, že tam vzniká velký odpad. Ale na podruhé odlil relief, který vážil skoro půl kilo, ale co s tím reliefem, když se musí zdobit? Tak jsem hledal klenotníky. Tak v Turnově jsem našel dvě party klenotnické, protože to se osázelo drahými kameny. Je tam celkem 24 vltavínu, diamantů a českých granátů a ty se museli zabrousit a zapustit do toho, tomu se říká vsacování. Takže v tom Turnově jedna parta Radka Mikuli ta brousila, protože třeba na těle toho ptáka hojnosti, kterého obtéká ten had, ten bazilišek, který má tvář ženy, tak tam největší vltavíny se museli zabrušovat. A aby se to tam dokázalo vsadit, protože toto už ta jeho parta neuměla, tak to dělal zase Aleš Bartoš. No a potom byl nápad, že by to mělo symbolizovat lidskou marnivost. A to znamenalo sáhnout ke zlatu. Takže 24-karátové zlato, ale kdo to udělá? Ale našel jsem restaurátorku sakrálního a historického umění Ivetu Vasiliadu tady ve Staré Bělé, šikovná to paní, a ta právě nanesla na toho hada takovou stružku, smějte se, kroužící kolem těch drahých kamenů a dala tomu nejenom tu dynamiku, ale symbolizuje to tu lidskou marnivost. No.
1: A tento skvost historicko-klenotnický, na jakém je papíře?
2: Ten fundament, ten knižní blok, ten je vyrobený ze 140 gramového ručního papíru z velkých losin. Ale
1: to je vlastně jediná ruční.
2: Jediná, ano. Už dneska skoro v celé Evropě, kde se tomu věnují, ale to není papír z buničiny. On je tou tradiční technologií z bavlny a lnu vyráběný.
1: Má 264 listů, 140-gramového ručního papíru a váží?
2: Téměř 4 kg, 3,8.
1: Kdo se postaral o vazbu a historický vzhled?
2: Na severní Moravě se nenašel nikdo, kdo by se do toho měl odvahu pustit. Tak jsem našel nakonec uměleckou knihařku v Brně, Barboru Konečnou, která se toho ujala se strachem v očích, protože ten půlkilový relief umístit na tu obálku není vůbec nic jednoduchého. A převázala tu knihu do nefritově zelené teletiny, použila přitom francouzské šití ze zadní strany ražbu a umělecké kování kolem a dominantu toho tvoří ten relief z toho ryzího stříbra osázen těmi 24 drahými kameny. A taky se muselo odlít písmo Uroboros, které je rovněž z ryzího stříbra a zlacené. Takže byl rok příprav, hledání a 2 roky trvalo celá ta realizace, jak to putovalo z ruky do ruky.
1: Já ti gratuluju, že se ti podařil úspěšný restart tradiční české knihařiny, protože ti fachmani jsou. Důkazem je tento historický klenot Urobora. Bude ho možné někde vidět?
2: Pouze jednou jedinkrát. Bude v Ostravském domě knihy a to 26. května, což je úterý a pouze od 15 do 18 hodin. Potom bude uzavřena v bance v nějaké schránce a dostane se na světlo až při aukci, která se plánuje koncem letošního roku.
1: Čili je to také sběratelsko-investiční počin?
2: Ano, to rozhodně, protože je pouze jedna jediná verze. Ten kvalifikovaný odhad činí 300 až 350 tisíc, ale tajně doufám, že ti sběratelé jak budou licitovat, takže se ta částka vyžne ještě víc. A to ne fakt, abych zbohatl, ale ta částka, která se vydraží, ta půjde celá na konto zdravotní nadace, zabývající se výzkumem a léčbou neplodnosti, což mi tomu duchu Uroborose skvěle souzní.
1: Mirku, já ti přeji, ať kniha, která se dostane ke čtenářům, Uroboros, ať s nimi souzní a u toho historického klenotu, ať se ta částka vyšplhá co nejvýše.
2: Děkuji moc za přání a já bych si přál, aby lidé to knížku nečetli pouze pro zábavu, tam je černý humor, ale taky, aby se sami nad sebou dokázali zamyslet, protože bez toho ta dialektika nebude fungovat.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zelené a upravené prostředí se spoustou květinových záhonů, i tak by se daly popsat piaristické zahrady přímo v centru Příbora, kam lidé chodí za relaxací i kulturou. Podobu jim už před stovkami let vdechli právě piaristé a dnes je to město, které se o zahradu na ploše více než 5300 čtverečních metrů stará. Redaktorka Iva Havlíčková zjišťovala, jak náročná péče o zahradu je.
1: My s Alenou Ligáčovou, správkyní zeleně v Příboře, jsme na prohlídce piaristických zahrad. Je vidět na první pohled, jak se o ní staráte, jak je udržovaná. Musíte tady chodit denně?
2: Ne, denně nemusíme, ale musím říct, že třeba v období února je tady třeba intenzivních 14 dní, kdy tady jsme opravdu denně od rána do odpoledne a všechno chystáme a připravujeme. Stříhá se, pleje, řeže, dělá se opravdu základní údržba. Musí se to všechno vyfoukat, vyčistit, nachystat na tu sezonu. Potom během toho roku se snažíme tak aspoň jednou za těch 14 dní tady proběhnout a vyplet to, vyčistit a vlastně do toho kosíme.
1: Pravda, že loni jste tady rozšířili ten zavlažovací systém, tak možná s tím zavlažováním nebudete mít tolik práce v letních dnech, nebo se mýlím?
2: Ne, zavlažovací systém jsme obnovovali v některých částech, protože byl vlastně už poškozený, takže zálivku jako neprovádíme skoro žádnou, musím říct. Jo? Takže s tím nám pomáhá ten zavlažovací systém. To je jako taková výhoda, bych řekla. No? A jinak v letě nám tady v té vrchní části jezdí samopojízdná sekačka. Takže to nám taky o něco pomáhá, co se týče té péče.
1: Takže robotická sekačka.
2: Ano, robotická.
1: Tady zvládne těch více než 5000. No, tráva asi není na tak velké ploše samozřejmě, ale jinak...
2: Na vrchu je asi nějakých 2-2,5 tisíce metrů čtverečních trávníků. A ta robotická sekačka nám to docela dobře zvládá. My už dokošujeme jenom nějaké drobnosti.
1: Jinak má ta zahrada rozměr přes 5000 čtverečních metrů?
2: Ano, kolem 5000 metrů čtverečních.
1: Takže nejvíc práce je s čím tady, řekněme?
2: Asi bych řekla, to pletí je takový náročný sport, udržet ty chodníčky v bezplevelném stavu, no a dokošování, jinak si myslím, že ta zahrada docela krásně funguje.
1: Je navržena tak právě, aby třeba s ní nebylo tolik starostí, aby ty druhy nebyly tak náročné tady na tu péči?
2: Ty druhy asi až tak náročné nejsou, ale samozřejmě bez té klasické běžné údržby, jako je to pletí, obrývání, čištění, hnojení, bez toho se prostě nikdy neobejdete.
1: Tak akorát ty buksusy teď.
2: Ano, ty nás ještě trápí, ale věřím, že až zase tohleto vyměníme a dáme do pořádku, tak zase nám ubude nějaký jako pracnější čin v té zahradě.
1: Co tady vysadíte místo buksusu? Ty buksusy mají ty škůdce, že? Které tam, ano, ty pavučinky splétají.
2: Vzhledem k tomu, že ten zavěč má v roce třeba 3 až 5 rojení, tak není preventivní postřik a my neumíme přesně vychytat tu dobu toho postřiku s technickýma službama. Takže z toho důvodu, aby jsme si trochu ulevili v té péči, tak jsme se rozhodli k obměně a budou tady vysazené dříny a svídy.
1: A co na podzim? Já si dělám, jestli je tady hodně listnatých stromů, třeba jestli máte práci s hraváním listí a tak podobně.
2: My už to dneska vyfoukáváme fukary, takže to není, bych řekla, až tak náročné, ale určitě zase jednou, dvakrát, třikrát možná na podzim tady přiběhneme s technickýma službama, vyfoukáme to, vyčistíme a nachystáme.
1: Vysvětluje Alena Ligáčová, správkyně zeleně z Příbora, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Deset hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. Brno pod Pradědem začne zítra s opravou cesty nedaleko tamního kostela svatého Michaela. V Rožnově pod Radhoštěm se mohou lidé přihlásit do soutěže Kvetoucí město. Dnes bude slunečný den, teploty až 28 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
4: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
5: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
4: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za dva roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Zítra začne rekonstrukce cesty ve vnitrobloku u kostela svatého Michaela Archanděla ve Vrbně pod Pradědem. V současnosti je tam cesta ze železobetonových panelů, která je ve špatném technickém stavu. Součástí rekonstrukce je i přilehlý chodník. Po dobu prací tam nebude možné parkovat. V Rožnově pod Radhoštěm začal jubilejní 20. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu balkónů, oken a předzahrádek. Ocenění získají nejzdařilejší úpravy ve třech soutěžních kategoriích, uvedla mluvčí města Adéla Kousalová.
6: Soutěž je otevřená všem občanům s trvalým bydlištěm v Rožnově a hodnotí se ve třech kategoriích. Balkony a okna v bytových domech, balkony a okna v rodinných domech a zahrádky před bytovými domy. Hodnocení proběhne 5. srpna, slavnostní vyhlášení vítězů pak 16. září.
0: Sport.
2: Fotbalisti Ostravy zvítězili 3-0 v Praze nad Duklou a protože skončili v šancelize předposlední, čeká je baráž proti Táborsku o udržení se mezi elitou. Dukla po závěrečném kole nadstavby z nejvyšší české soutěže spadla. Všechny tři góly si davidský klub dal sám a to ještě v kariéře trenér Baníku Josef Dvorník nezažil.
7: Nezažil a v podstatě mi to úplně jedno. Tím mi radost neskazíte, je to gól. Jak padají takový góly v lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
2: Baráž začne Baník ve Slezsku v úterý. Odveta je v Táboře na programu v sobotu. Ve skupině o umístění šance ligy Karviná i po druhé prohrála s Olomoucí, tentokrát na Hané 0-4. V konečném pořadí obsadila 8. příčku.
0: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 24 až 28 stupňů. Na horách naměříme kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na D1 je mezi 371. a 370. kilometrem u sjezdu na Bohumín uzavřen pravý jízdní pruh. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
8: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si ji můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Mám vám dneska zmáladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale nebudete první ani poslední. Já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Jsem říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni, že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to se
0: nedá.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděja dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky víc. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Soutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Tý směsi s tím alkoholem. Jako. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě vedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naděja má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadějo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Nadějo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní, restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je promiň, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmu.
2: No, já jsem se rozhla sobě.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik_Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim klodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kus,

kdo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

strpnou třeba zítra. Komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípky najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale taky třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve strojné kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí. Protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem závodil, když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jsou
2: krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před... Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Yes.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžíci oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuji, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dream Factory.
2: Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plno letost.
3: A k 18. nám mu přijedou popřát Oskar Hess,
2: Simona Levandovská,
3: Martin Mišička,
2: Anna Kameníková,
3: Mark Christian Hochman
2: nebo Miroslav Krobot.
3: Oslavy odstartují 22. května.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Po vykolejení vagónů v Ostravě se na místě podařilo obnovit provoz zatím po jedné koleji. Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Plavce v letním bazéně v Novém Jičíně bude hlídat umělá inteligence. Dnes bude slunečný den, jasno až polojasno a teploty až 28 stupňů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Vlaky na koridoru do Polska a na Slovensko opět jezdí. Železniční provoz přerušilo včerejší vykolejení vagónů mezi Ostravou a Bohumínem. Ty se během noci povedlo vrátit na koleje. Provoz je teď obnovený po jedné koleji. Soupravy proto budou i nadále nabírat zpoždění. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
0: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Zařízení automaticky rozpozná, jestli se někdo z lidí netopí a upozorní plavčíka.
3: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
4: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
3: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
4: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
3: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
5: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
3: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Český rozhlas.
0: Opavský jezdecký klub dnes pořádá 37. ročník Velké ceny Opavy v parkourovém skákání. Na startu se objeví desítky jezdců z Česka, Slovenska a Polska. Soutěž pro vrcholové jezdce i amatéry je součástí Českého skokového poháru, prestižního seriálu jezdeckých závodů v Česku.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 24 až 28 stupňů a na horách naměříme kolem 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 je mezi 371. a 370. kilometrem uzavřen u sjezdu na Bohumín pravý jízdní pruh. Projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je tady sobota 24. května, svátek mají všechny Jany, je to poměrně frekventované jméno, takže nezapomeňte. Ženská varianta oblíbeného mužského jména Jan pochází z hebrejského Jochanán, které znamená Bůh je milostivý či Hospodin je milostivý. Píše se tady, že velmi nepříjemné bývají Jany, pokud se narodili ve znamení Berana nebo Štíra, to prý pak mají velké ambice. No ať už je ta vaše známá Jana nebo kamarádka nebo třeba láska, jak v jakémkoliv znamení, tak nezapomeňte poslat alespoň SMSku, ideálně nějakou kytku a vzpomenout si. My posíláme písničku a já prozradím, že v programu dále, kromě písniček, které nestárnou, například Valdemara Matušky, nás čeká chaloupka strýčka Artura už za pár okamžiků. Buďte s námi a mějte krásné nedělní dopoledne.

Vítejte, vážení přátelé, při poslechu veselého a rozverného dechovkového pořadu Chaloupky strýčka Artura. A měli jsme tady minulý týden den otevřených dveří a několik našich posluchačů se mě ptalo, co na to říká moje hubatá manželka, že jí pořád v tom rádiu pomlouvám. A dokonce někteří posluchači, hlavně pánové, se na mě dívali s lítostí. Tak ono je to jinak. Já tady nikoho nepomlouvám, já svou hubatou manželku, krásnou Evču, předvádím v pravém světle, bez příkras. Navíc tak starostlivou ženu bych si nikdy nedovolil pomlouvat, ale občas i u nás doma dojde k situacím, které jsou tak veselé a že dobré se o nich zmínit. Já si o tom nemám s kým popovídat, jedině tady. Jenže úplně podobné to máte všichni doma. Jenom si to málo kdo uvědomuje, že ta láska mezi partnery není v pochlebování, ale ve škádlení a v jemném hašteření. Je, a už mluvím skoro jako doktor Miroslav Plzák, a ten v jedné své knize uvádí: smyslem manželství není, aby v něm byli partneři šťastní, od toho jsou tady záliby. Takže z toho je jasné, že musíte mít koníčky, hobby, třeba jako já trumpetu nebo včely. U včel se uklidním, sem tam dostanu žihadlo, potom dojdu domů a je mi tam dobře, protože je tam bezpečí, nikdo do mě nešije, manželka sleduje nějaký seriál, tak tomu říkám domácí štěstí. Začali jsme z Ostra, ale nevadí, posloucháte stálici Českého rozhlasu v Ostravě, pořad Chaloupka strýčka Artura, a příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica, dechovky plná krabica.

Letos, na ten den otevřených dveří, to bylo minulý týden u nás v rozhlase, nepřišel ani jeden posluchač, co by byl vzteklý a naštvaný. Přišli jenom samá Sluníčka. Ptal jsem se kolegů a říkali, že tam byla jenom jedna paní a ta se rozčilovala, že když jsme trošku změnili program a přesunuli například pořad Chaloupka strýčka Artura ze 14. hodiny na 11. hodinu a 15. minutu, tak jsme ji tím narušili její životní pohodu, protože v 11 hodin a 15 minut na to poslouchání nemá čas, protože musí vařit a žehlit. Já si vzpomínám na minulý rok, na loňský den otevřených dveří u nás v ostravském Českém rozhlase a to k nám přišel jeden pozorný posluchač a hned nám začal vyčítat, co děláme v tom rádiu špatně a rozčiloval se a rozčiloval, nelíbily se mu písničky ze starých časů, nelíbilo se mu to a ono a třeba, že si naši posluchači posílají pozdravení navzájem s tou písničkou a byla s ním jeho dcerka. A ta vypadala taková smutná, tak jsem jí říkal ještě chvilku vydrž děvče, tatínek se vyrozčiluje, vypovídá, vyvsteká a pak od něj bude celý den klid. A ta slečna povídala, že je takový i doma a klid od něj stejně není. Jenže, když si u nás ve studiu roztočil kolo štěstí, tak si vytočil deštník a venku v té době zrovna pršelo, tak najednou se mu ta nálada zlepšila a odcházel od nás z rádia s úsměvem na rtu a ta dcerka mi říkala, vy jste Arturku měl pravdu, on se fakt vystekal, dostal deštník a ještě se směje, takového ho vůbec neznám. A našel jsem pro vás krásný valčík, má to název Nikého už tady není a hrají to Skaličané na svém CDčku Keď sa večer.

A tento týden v úterý se mi vyrojili včely. Zrovna jsem k ním přišel, že jim vezmu med, měli plné medníky a jeden úl se zrovna začal rojit. Z rojení nemusíte mít strach. Je to přirozené dělení včel v úle, kdy stará královna z části dělnic a trubců odletí na nové působiště a nechá tak úl čerstvě se líhnoucí nové matce, která tak během dalšího týdne, pokud je pěkné počasí, podnikne oplodňovací let do okolí. Oni se oplodňují ve vzduchu za letu, spáří se s hromadou trubců, no a potom ta matka letí zpátky a klade vajíčka nových včelek další roky, dožívá se asi 4 let, tedy pokud je zdravá a v pohodě. No a teď co se stalo? Roj včel mi z toho úlu vyletěl a usadil se na velikánské vrbě v 6, možná 7 metrové výšce. Tak jsem jim vynadal sprostě, že do takové výšky pro ně prostě nepolezu, že to nebudu riskovat. Spadnu z žebříku a co? A oni jakoby to slyšeli, tak se za chvíli zvedli a odletěli asi o 30 metrů dál na takovou křovinu, co mám za včelínem. Tak jsem si říkal, výborně, výborně, odtamtud už ten roj sklepu do rojáčku a dám ho do nového úlu a takové silné včelky mi ještě do zimy dají nějaký ten med. Jenže co se nestalo, ty včely si nesedly a nevytvořili roj, jak to znáte, že prostě visí takový hrozen na nějaké větvi, ale oni vám vletěli dovnitř do té křoviny až do prostřed a tam se usadili na kmen, prorostlí strašnou hromadou větviček a už mi tam sedí několik dní a já marně přemýšlím, jak je odtamtud dostat. Posílal mi fotku kamarád, kterému se vyrojily včelky metr od včelína ve výšce asi 150 cm nad zemí a to tak, že stačilo přijít, sklepat je do krabice a je to. Já mám včely neposlušné, takže se mi rojí pokaždé velice komplikovaně. A to telefonuje dcerka mamince a povídá. To je poučení pro mladé dámy. Tak ta dcerka volá mamince a povídá. Maminko, strašně jsem se pohádala se svým snoubencem. Poraď mi, maminko, kdo má ustoupit, já nebo on? A ta maminka, zkušená žena, povídá. Dcero, před svatbou zásadně ustupuje vždy žena. No a po svatbě, dcero, po svatbě už tomu chlapovi nic jiného nezbývá. Pamatuj si to. A my si dáme valčík za řeku Moravu a hraje to svatbě.

Objevil jsem dva pracovní vtipy. Těch není moc. A ten první je o optimistovi. A to se říká, že optimista, to je takový člověk, který přijde v pondělí ráno do práce a zvolá: já jsem tak šťastný, protože pozítří už bude středa. Tak to byl první, takový zajímavý. No a druhý je o něco pěknější. To si ředitel pozve na kobereček nějakého podřízeného a povídá mu: pane, vy jste lajdák a budiš k ničemu. Mám zprávy, že už jste tento týden přišel po páté pozdě do práce a to jste navíc ve zkušební době. Víte, co to pro vás znamená? A ten podřízený, ten zaměstnanec, se tak podívá oknem ven a povídá: co to znamená? Co to znamená? Já vím, to znamená, že už je konečně pátek. No a to se chce manžel hádat s manželkou a tak říká: já to nechápu, jak můžeš být na jedné straně tak krásná, nádherná žena a na druhé straně tak blbá a tak drzá. A ta paní povídá: to máš tak. Bůh mě stvořil krásnou, to abych se líbila tobě. No a zároveň mě udělal blbou, to proto, aby se ty líbil mně. Tak zkuste to doma nabídnout partnerovi jako vysvětlení vašeho vysoce harmonického vztahu a pak mi napište, jak to dopadlo, a hlavně nešetřete detaily. A teď si pojďte poslechnout zajímavou muziku, bude to petrohradská rychlojízda a hraje to Salonní orchestr Oldřicha Zahuty z Ostravy. Ta petrohradská rychlojízda vznikla na přelomu let 1885 a 1886 a od té doby je to pořád hit hitovatý.

Mám doma robotickou sekačku. Tak když posekám trávník motorovou sekačkou, když je vysoký, tak ho musím snížit, tak potom tam vypustím tu robotickou sekačku a ona si jezdí zleva doprava, zprava doleva a seká si to po těch milimetrech, jak ten trávník přirůstá. Jenže na té mojí zahradě je trávník spíše drnový než nějaký plynulý rovný porost. Je to tím, že mám dvě psí obludy a ony ty fenečky tam pořád čůrají. No tak pokaždé je tam potom nějaké kolečko bez trávy a ta robotická sekačka má problémy a v těch dolínkách zapadne a stojí. Takže nejen dohlížím na psy, ale také dohlížím na robotickou sekačku, jestli nechce popostrčit. Vloni jsem část té mojí maličké zahrádky poril, pohrabal, udusal, trávu zasel, ale stejně se jí tam nedaří, zase mi to počúrali. Když je sucho, tak ta močovina od těch pejsků nemá kam jít a ten trávník je pořád poškozený. Asi se, pokud máte na zahradě více pejsků, vyplatí častěji zalévat, zalévat a zalévat. Ta voda močovinu odplaví a trávníček poroste, jak má. Mi se to nedaří. A objevil se manželský vtip a to povídá kamarád kamarádům. Kluci, včera se o mě dvě ženské praly. A ti kluci vytřeští oči, chtějí vědět podrobnosti a tak jim ten, co se o něj ženské perou, pustil natočený videozáznam a tam ta jedna, co se s tou druhou pere, křičí. Tak si ho vem sebou a táhněte oba. A ta druhá křičela, a co bych s ním asi tak dělala s paprdou rozmazleným, jen si ho nechej. Dáme si lidéřovskou kapličku, je to Valčík a zpívají to Joška Šmukař a Karel Hegner a hrají v

0: sleduju ostatně jako všichni chlapi a ženské naše hokejové reprezentační mužstvo, jak to tam válí na tom mistrovství, třeba se Slovinci nebo s těmi Italy. A ty kamery vždycky, když padne nějaký gol, tak zaberou v hledišti obvykle nějaké krásné blondýnky, jak tam poskakují v těch národních dresech a fandí a fandí. A tak jsem si v té souvislosti vzpomněl na tento vtip. To stojí na tramvajové zastávce dvě krásné blondýnky. A ta první povídá: na co čekáš? A ta druhá blondýnka povídá: čekám na jedničku. A ta druhá povídá: to já zase čekám na trojku. A najednou se blíží tramvaj číslo 13. A ta první blondýnka povídá: je, to je dobře, že pojedeme spolu. Tak se myslím, co bych vám pustil na závěr chaloupky strýčka Artura. A už vím, budou to Ejvy hory moje, polečka od Záhořanů z prostřední Bečvy a pěkný den vám všem přeje Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kopač a pešči.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dělejte to, co děláte rádi, a hlavně u toho buďte s Českým rozhlasem Ostrava, kde za chviličku překlápíme poledne a bude tady odpolední část s Ivetou Dadamovou. Začínat se bude hudební poštou, takže písničky na vaše přání, doufám, že jste připraveni. No a hned poté vás čekají výlety s Pavlem Kudrnou, takže spousta zajímavé inspirace. K tomu písničky, které nestárnou, a vše, co máte rádi. Takže buďte s Českým rozhlasem Ostrava. Pavla Daňková se s vámi loučí a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Screeningové vyšetření prsu bude možné i bez žádanky. V Hlučíně se staví nová část centra města. Moravskoslezské kempy připravují různá vylepšení, třeba více míst pro karavany. Počasí bude v regionu slunečné a velmi teplé. Teď podrobnosti, začínají polední zprávy s Lenkou Blažejovou. Od července budou moci ženy nad 45 let na preventivní mamograf i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. K objednání na screeningové vyšetření prsu už nebudou potřebovat žádanku. Potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven. Problémem byla omezená platnost žádanky, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
4: Může se stát, že chce žena absolvovat vyšetření mimo tento interval, žádanku ztratí nebo bude potřebovat navštívit mamograf v jiném období než preventivní prohlídku. Zejména v těchto případech jí tak skutečně bude jedna další návštěva lékaře, a to pouze za účelem získání potřebné papírové žádanky.
2: V Hlučíně vzniká nová část centra města. U tamního Červeného kostela dokončuje stavební firma nová parkovací místa, chodník a celkovou obnovu okolí. Cílem je vybudovat nové a důstojné veřejné prostory. Potvrdil to místostarosta Hlučína Václav Škvajn z Hnutí ANO. Je to první etapa celkové rekonstrukce území od autobusového nádraží až k městské poliklinice.
5: Do samotného finále půjde realizace na přelomu června a července, kdy se budou provádět dokončovací práce. Úplné dokončení celého projektu předpokládáme na podzim, kdy bude v přilehlé křižovatce zbudován nový přechod pro chodce.
2: Kempy v Moravskoslezském kraji připravují na letní sezonu různá vylepšení. Rozšiřují například prostory pro karavany. Turistiku se každoročně snaží podporovat i Moravskoslezský krajský úřad. Jeho mluvčí Miroslava Chleboňová řekla, že na projekty v oblasti cestovního ruchu kraj pro letošní rok schválil skoro 34 miliony korun. Některé projekty, které podpořil, už jsou hotové, anebo těsně před dokončením. Jedná se například o revitalizaci veřejného parku v areálu historických lázní Darkov, anebo ekologické toalety u rozhledny na Cvilíně. Zajímavou novinkou bude přívoz na Těrlické přehradě a také nová prohlídková trasa ve Flašarově dole v Odrách. Amfiteátr v parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí čeká rekonstrukce elektroinstalace. Stávající vedení nestačí kapacitně pokrýt nároky větších kulturních akcí. Město proto investuje 1 300 000 korun do nových podzemních rozvaděčů a rozvodů, dodává starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
6: Kapacita stávajícího vedení byla nedostatečná a zjednodušeně řečeno nám při větších akcích vyskakovaly jističe. Proto jsme se rozhodli provést rekonstrukci toho páteřního hlavního rozvodu elektroinstalace a budeme zde 3 nové zapuštěné podzemní rozvaděče a také nové silové rozvody.
3: Počasí.
2: Noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, teploty 16 až 12 stupňů. V pondělí jasno anebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20. Vítr bude mírný, severní 2 až 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky budou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuálně dejte pozor na omezený provoz v ulici Krnovská v Opavě. Oprava tam potrvá do dnešních 16 hodin.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásnou neděli vám všem, máme 4 minuty po 12. hodině, posloucháte Český rozhlas Ostrava a za pár okamžiků také naší polední hudební poštu. Kdo dnes slaví, svátek má Jana. tak já nám vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 24. května a také vám, kteří v tomto období slavíte zajímavé výročí, ať už životní nebo společného soužití, prostě jakékoliv, tak si užívejte tento den. Telefonní linku 59 611 22 66 vám dávám k dispozici. Krásné poledne a případně dobrou chuť k obědu přeje za všechny Iveta.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tu dnešní nedělní jsme odstartovali s kapelou Miraj, ale pojďme si dát hned první písničku na telefonické přání, kterou vybírá paní Anička. Krásné odpoledne přeji.
2: Dobrý den. Zdravíme všechny věrné posluchače a pracovníky tohoto skvělého rádia.
1: Děkujeme.
2: Dnes oslavuje své krásné narozeniny naše sousedka paní Helenka Kostelníková a včera měl krásné narozeniny její manžel pan Alois Kostelník ze Šilheřovic. Protože jich rádi máme, písničku jim zahrad dáme, která je určitě moc potěší. Milí naši sousedé, přejeme vám k vašim narozeninám především pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody. Pana Maria ať vás chrání a splní každá vaše přání. To vám oběma ze srdce přejí Anička a Karel. Paní Ivetko, moc děkuji za vyhledání písničky a zase někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, směs písni s Šohajkou už posílám a přeji krásné odpoledne, naslyšenou.
2: Naschledanou. Děkuji.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A nejprve přivítám paní Naďu, která vybírá následující písničku. Paní Naďo, dobré odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne, ještě jednou vás zdravím, paní Ivetko, i posluchače Českého rozhlasu. A tento hudební dárek bychom chtěli poslat paní Janě Spalchové z Darkovic a vyměňnám a jejímu synovi Honzíkovi Spalkovi k narozeninám. Přejeme jim všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a božího požehnání. A to i od upřímného srdíčka přeje Ujo Pepík z Lučina a Naďa z Ostravy. Ivetko, vám děkuju moc krát za vybrání písničky a přeji hezký zbytek dne. Nasledanou.
1: Naslyšenou, moc děkuji. Kyticu pěsní už posílám a také se loučím. Užijte si neděli. Naslyšenou.
2: Nasledanou.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Jarmila Kalvodová, výtvarnice, která léta učí na základní škole. Do života jí vstoupilo onkologické onemocnění, které zaznamenávala do deníku a taky začala systematicky malovat. Dnes své obrazy vystavuje, deník se dočká knižního vydání. Svůj příběh bude vyprávět Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A také vaše polední hudební pošta, ve které už vítám pana Karla. Dobré odpoledne.
4: Ještě jednou hezké pozdravení pro vás, paní Ivetko.
3: Děkuji.
4: A také pro všechny posluchače od Karla z Jubna. Dnes bychom chtěli oba dva s Jirkou popřát k svátku Janičce Michnové do Frigantu. Přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, božího požehnání, ať i matka boží chrání, a hodně radosti a málo starosti. Děkujeme za vybraní písničky a písničku posílá Karel a Jirka.
3: Dobře, jak jste si přál směs od Moravanky? Posílám, je připravená a oběma přeji hezké nedělní odpoledne. Naslyšenou.
4: Děkujeme.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Věřím, že si užíváte pohodu v naší společnosti. Další písničku na telefonické přání vybírá pan Standa v polední hudební poště. Vás vítám, dobrý den.
2: Dobrý den, paní redaktorko. Zdravím vás i vaše kolegy v redakci.
1: Děkujeme.
2: A taky posluchače Radia Ostrava. Přání a písničku posíláme do Fridlantu na Dostravici paní Janě Michnové k svátku. Milá Jenčko, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání a ať tě pana Maria Fridecka chrání. Přání ti posílají manžel Zdeněk, rodiny Pustková, Michnova, Lostová, Habrnalova a Kupčova. Vám, paní redaktorko, moc děkuji za vyhledání písničky a těším se zase někdy na slyšenou.
1: Tak písničku i s Morava.

0: Ankou celou směs, jak jste si přál, posílám. Jsou to polky pro holky, tak ať se líbí. Oslavenkyni jen to nejlepší a vám hezké odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vaše polední hudební pošta je tady každý den mezi 12. a 13. hodinou. Teď už vítám paní Jarmilu, ať může vybrat další písničku. Krásné odpoledne přeji.
2: Krásné odpoledne i vám, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: Tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také Děkujeme. Všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička je pro všechny Jany, Janky, Janičky, které mají jmeniny. Proto všem přejeme jen to nejlepší. Především paní Janka z Lučina, paní Janka Burová z Vendrině, paní Janka Mitrengová z Písku u Jablunkova a paní Janka Kočová z Orlové. Dnes také mají krásné narozeniny dvě naše kamarádky, a to především paní Emilie Kluzová z Něbor u Třince a paní Marie Glosová z Ropice. Milé oslavenkyně, mnoho zdravíčka, ať rozveselí vaše srdíčka, štěstí, lásky od nejbližších, radost z rodinky, boží požehnání a pohodu vám ze srdce přejí vaše rodiny a připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lípkovi z Třince Dolní Lištné. Paní Ivetko, moc krát vám děkuji za vyhledání písničky a budu se zase těšit příště naslyšenou.
1: Bílou orchidej vám už posílám a přeji krásnou neděli, naslyšenou.
2: Vám také, naslyšenou.
1: Děkuji.
2: A děkuji moc.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Také stále polední hudební pošta. Vítám paní Štěpánku. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady je Štěpánka Zdárkoviček a chtěla bych popřát všem Janám k svátku. A jsou to moje kolegyně. Je to Jana Krištofová ze Břesiny u Hlučína. Druhá je to Jana Pláčková z Běle. Potom je to další Jana a ta je zase z Hatí. A všem Janám bych přála: holky, hezký sváteček, hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti. To vám přeje celá parta od Hraček a nejvíc, kdo vám to přeje, no vaše Štěpánečka od stolu. Holky, hezky si to dneska oslavte a zítra zase se uvidíme v práci. Mám vás všechny moc ráda. Mějte se, holky, hezky. Já vám děkuju za hezkou písničku. Děkuju vám, nashledanou.
1: Písničku svou partu přátel ještě stále mám. Tu posílám i s Helenou Vondráčkovou a přeji krásné odpoledne také vám, paní Štěpánko, naslyšenou.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Hezké odpoledne k tomu, hezkou neděli, tak to už vítám paní Milušku. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Ostrava v krásných majových dnech. Já bych tuto písničku chtěla poslat za kamarády z Oder do Spálova, manželům Aničce a Lojzíkovi Královým. Lojzík měl 2. května narozeniny a Anička má právě dnes. Tak my Oderáci, kamarádi, jim přejeme hodně lásky, hodně zdravíčka, pohody a ještě dlouho, ať to naše kamarádství vydrží.
1: Dobře, k tomu tak. Písnička Zasvítil měsíc už je připravená. Je to všechno, posílám.
2: Ano, a mějte se krásně.
1: Také se mějte moc hezky. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přivítat můžu v polední hudební poště ještě Barboru. Báro, hezké odpoledne přeji, dobrý den.
2: Dobrý den, já bych sem chtěla nechat zahrát k dnešnímu svátku Janě Spalkové a k dnešním narozeninám Honzovi Spalkovi. Chtěla bych vám popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, pevné nervy. Honzovi hodně štěstí k maturitě, aby to zvládnul, a božího požehnání, to vám přeje váš čmout.
1: Písničku posílám a vám hezké odpoledne, naslyšenou.

Touto písničkou uzavírám tu nedělní polední hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. To protože za 5 minut je tady 13. hodina, s ní také aktuální zprávy. Co jsme zjistili? V Ostravě se podařilo částečně obnovit provoz vlaků na hlavním koridoru do Polska i na Slovensko. Podrobnosti ve 13 hodin v aktuálních zprávách, které pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová. Po 13. hodině určitě výlety, reportáže z hradu, zámku, rozhleden, jeskyní i tajemných míst Čech, Moravy a Slezska. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.

0: Factory.
1: Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plno letost.
2: A k 18. nám mu přijedou popřát Oskar Hess,
1: Simona Levandovská,
2: Martin Mišička,
1: Anna Kameníková,
2: Mark Christian Hochman
1: nebo Miroslav Krobot.
2: Oslavy odstartují 22. května.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
3: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: V Ostravě se podařilo částečně obnovit provoz vlaků na hlavním koridoru do Polska a na Slovensko. Lidé dnes na Těšínsku uctí památku koňakovské tragédie. Karvinou budou zdobit obří ocelový mravenci jako symbol pracovitosti. Zítra bude v Moravskoslezském kraji slunečno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Zprávy Alenka Blažejová, vítejte. Na hlavním železničním koridoru do Polska a na Slovensko byl po sobotním vykolejení dvou vagónů nákladního vlaku u ostravského hlavního nádraží obnoven provoz po jedné koleji. Mezi ostravským nádražím a Bohumínem začaly vlaky s omezením jezdit až dnes před 10. hodinou. Přesto se za tímto úsekem stále očekává zpoždění vlaků zhruba 20 minut. Vyplývá to z informací Českých drah. Událost se obešla bez zranění a škoda je zhruba 2 miliony korun. Lidé z Těšínska si dnes připomenou tragédii v Koňakově. 17. května roku 1906 tam v kapli u vesnického hřbitova zabil kulový blesk 13 lidí. Stalo se to při bouřce na pohřbu tamního starousedlíka. Jména zemřelých dodnes připomíná pamětní deska na kapli evangelického hřbitova.
6: Pietní akt začne v 15 hodin. Místní také připomenou průběh celé tragédie a zahraje hudba. Tichou vzpomínku ke 120. výročí události organizuje Slezská církev evangelická společně s potomky zahynulých. Z Těšínska Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Karviná chystá instalaci nových soch. Ocelový mravenci budou stát uprostřed kruhového objezdu, který vede směrem na Český Těšín. Dílo pro město vytvořil umělec Denis Křižánek. A časem by po Karviné mohly přibýt další. Mravence zvolilo město úmyslně jako symbol pracovitosti, dodal vedoucí místního hospodářství Tomáš Trampler.
7: Mravenec je odjakživa symbolem systematické a vytrvalé práce a schopnosti jednotlivců fungovat jako celek. Je pracovitý, funguje jako součást týmu, stejně jako spousta lidí v Karviné, kteří mají chuť svou prací měnit okolí. Tyto hodnoty, které jsou našemu městu blízké, jsme proto chtěli symbolicky stvárnit.
5: Hřiště v Šumperku doplní nová rodinná zóna s pergolou a trampolínou. Projekt vybrali obyvatelé v hlasování o využití peněz z participativního rozpočtu. Kromě toho podpořili investici do osvětlení atletického oválu a fotbalového hřiště u základní školy Sluneční. Uvedla to mluvčí radnice Jana Kaněvová.
8: Pro participativní rozpočet byla i letos vyčleněná částka 1 milion korun. Přičemž maximální podpora jednoho projektu činila 500 tisíc korun, včetně DPH. Realizace obou vítězných projektů je plánována v průběhu roku 2026.
4: Počasí.
5: V noci bude polojasno, teploty 16 až 12 stupňů, v pondělí pak jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 a vítr bude mírný severní do 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky budou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: V obci Malé Hoštice na Opavsku pokračují stavební práce v ulici Dvořákova. Je tam zajištěný kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Omezení v tomto místě bude platit do 1. června.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
0: Moc vás zdravím v neděli 24. května. Jaro definitivně převzalo vládu nad počasím a tak můžeme bez obav vyrážet na výlety a užívat si příjemného tepla a sluníčka. Jak je příjemné posadit se třeba u nějakého zámku do cukrárny, do kavárny, dát si dobrou kávu, dortí, pijte a podívat se na to všechno, co máte kolem. No, abych nezdržoval, co nás čeká, tak třeba cesta k jeskyni jménem Petrovina. Najdeme ji ukrytou ve skalní stěně v údolí Strenického potoka na Mladoboleslavsku ve středních Čechách. A jak za chvíli uslyšíte, vůbec není snadné se do ní dostat. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, který v minulosti strážil hrad Freudenstein. Dnes z něj zůstaly stát jen dvě věže a my se do jedné z nich, zvané Šlikovka, také podíváme. Čeká nás i procházka zámeckým parkem v Bílých Poličanech v Královéhradeckém kraji, který hlídá kamenná socha satyra u místního jezírka. A nakonec se trochu rozhlédneme po jižní Moravě, konkrétně po Národním parku Podyjí. Umožní nám to výstup na rozhlednu jménem Rumburak, u které navíc narazíme na dvě krásné obří sochy krkavců.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes nás naše středočeská redaktorka Jolana Nováková pozve do míst zahalených tajemstvím. Nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku narazíte na jeskyni jménem Petrovina. Je vytvořená lidskou rukou, ale přístup do ní není vůbec jednoduchý. Kdo ji do skály vytesal a proč? Schovávali se v ní loupežníci? Tak na to se Jolana zeptala archeologa Filipa Krásného z Muzea Mladoboleslavska, který ji do údolí Stranického potoka také doprovodil.
1: Jdeme údolím, které lemují vysoké pískovcové skály. A taky tady někde v těch skalních hradbách je ukrytá jeskyně Petrovina. Tamhle nahoře?
2: Ano, dovedně vytesaná do skály tak, aby nebyla snadno k nalezení. A to nám možná trošku napovídá o důvodu, proč vznikla.
1: A vy to víte, já jsem totiž těch účelů a důvodů četla několik, tak jsem zvědavá, který je ten správný. Ostatně musím dodat, že nám to poví archeolog Filip Krásný.
2: Jeskyně je umístěna v terénu, tak se lze domnívat, že měla sloužit jako úkryt, případně jako strážní místo, které toto záhadné údolí hlídalo.
1: A nahoru se vylézt asi dá, vidíte, možná to bude trošku náročné.
2: Musíme se vyškrábat teda možná 15 metrů nahoru po takovém lesním svahu a ten vstup není upřímo v úrovni nohou, takže ještě polezeme trošku po skále.
1: Pokusíme se nesklouznout. Já si tady odložím asi batoh, myslím, jako. Dobrý. Tak teď fakt po čtyřech. Já vám tady dám na chvilku to nahrávadlo.
2: Tady vidíme nějaké stopy po tesání té skály a my jsme u toho největšího okna průhledu ven, vlastně přímo do údolí a vidíme tady vlastně i pozůstatky nějakého vydřevení, tady jsou takové kapsy, takže zřejmě nějaký rám toho okna původního a je tady spousta různých rytin. Tady můžeme proti oknu vidět letopočet 1627 a vlastně rytinu kalicha a většina z nich je moderního data.
1: Žili tady loupežníci?
2: Podle pověsti ano a dost pravděpodobně se zde ukrývali lidé v průběhu dějin vícekrát, nejspíše tedy v době pobělohorské a asi i později.
1: Jeskyně jsme si prohlédli, tak zase sejdeme nebo sjedeme zpátky na cestu. O jeskyni Petrovina psal taky učitel, spisovatel, archeolog Karel Sellner, který učil tady na nedaleké škole v Březovicích. A když se podíváme tady přes cestu, tak tam je Sellnerovo hradiště.
2: Sellnerovo hradiště je taková záhadná archeologická lokalita, kterou tedy, jak jeho název napovídá, objevil učitel Karel Sellner a tím, kdo po něm pojmenoval toto místo, tak byl Eduard Storch, jeho přítel. A hradiště tedy zaujímá rozlohu zhruba půl hektaru, je tedy maličké, je to taková úzká ostrožnička přetnutá valem. Dodnes se nepodařilo zjistit, z jaké doby ta památka pochází, kdy to hradiště vzniklo. Jsou takové tři teorie. Jedna je tedy, že se jedná o pravěké hradiště, případně raně středověké. Druhá varianta je, že možná šlo o přípravu pro stavbu hradu ve středověku, ke které ovšem už nedošlo. A ta třetí varianta je, že se jedná o nějaké novověké nebo raně novověké opevnění čistě vojenského charakteru, to znamená 30letá nebo spíše 7letá válka.
1: Ono se tady totiž zatím nic nenašlo.
2: Nějaký předmět, nález, artefakt, podle kterého bychom mohli určit, jak je ta lokalita stará.
1: No, uvidíme, jestli se to někdy dozvíme.
0: Uzavírá návštěvu nevšedního místa nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku naše středočeská kolegyně Jolana Nováková.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Možná jste si všimli, že ve filmových titulcích, když skončí nebo začíná film, to je jedno, je třeba funkce vyhledávač lokací. To je člověk, který vybírá krásná místa pro natáčení, takže pak v těch filmech vidíme vlastně to nejlepší třeba z toho kraje. Mezi velmi oblíbené filmové lokace patří třeba vesnička, které se díky četným natáčením přezdívá vesnický Hollywood. My jsme se ptali minule, jaká vesnička to je, dal se mi nějaké nápovědy. Mohla to být za A vesnička nebo obec Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Ty Hoštice vás možná trošku zmátly, protože to je slavná vesnice. Zdeněk Troška tady natáčel tu svou filmovou trilogii, takže jste mnozí podlehli a dali jste Bčko, ale to jste neudělali dobře. Správně Ačko, je to Vesec u Sobotky. Hodně se tam natáčelo jenom namátkou, jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící spící, Z čerty nejsou žerty, no a našli bychom řadu dalších filmů či pohádek. Takže kdo napsal Ačko, byl ve slosování, hrálo se o multifunkční nožíky, no a ten vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Máme radost, že jim to vyšlo a gratulujeme. Vám to možná nevyšlo, ale stáli jste, pokud jste správně odpověděli ve hře o hlavní cenu, o výletnický batoh, ve kterém je plno věcí, které se vám hodí na ty vaše letní cesty. Tak si je užívejte. Jak zní nová soutěžní otázka? No tak budeme mluvit o jedné světové kuriozitě, ale počkejte si.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne křík.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mě.

0: těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tady slavné tolary. Dnes věž patří k nejvýznamnějším dominantám Jáchymova a nabízí pohled na město i okolní Krušné hory. Naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková se na její prohlídku vypravila společně s vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petrou Javůrkovou.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy. Ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken, a když teda není počasí zrovna jako dneska, tak tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město, který se trošku podobný dá vidět ještě ze zatáčky nad Jáchymovem. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 plus minus, a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl, a vznikající město. Nicméně již roku 1525 byla tato věž dobyta, nebo tento hrad dobyt vzbouřený horníky, a ukázalo se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepeních hradu Freudensteinu Šlikovy věže se poprvé zkusmo razily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody. To znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil, krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady dříve bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. Pak se tady taky zvonil, tuším, začátek a konec šichet místních horníků a jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízená restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
2: Je možné Štěpána Šlika ve Šlikovce vidět?
1: Zcela jistě, ale budete muset dorazit na náš speciální zážitkový program, který je chystán už v červnu. To bude první zkušební a myslím si, že takový duch Štěpána Šlika by se nám na Šlikovce určitě zjevit mohl. Ale víc určitě neprozradím, přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit a budeme rádi, když přijedete.
0: Zve na prohlídku Šlikovské věže vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petra Javůrková, která pozůstatkem nejmladšího hradu v Čechách provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Další dnešní výlet nás zavede do Královéhradeckého kraje, do malebné vsi Bílé Poličany, 3 kilometry od městečka Miletín a 9 kilometrů od dvora Králové nad Labem. Naším cílem bude 13-hektarový anglický park, který obklopuje původně renesanční zámek. Jeho nejbližším okolím se v doprovodu provozní zdejšího areálu Zdeňky Ludvíkové prošla naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My vás zdravíme ze zámku v Bílých Poličanech. Zámek běžně přístupný není, ale celoročně je tu přístupná zámecká zahrada. Zámecký park v anglickém stylu. Už za chvíli se tam s paní Zdenkou Ludvíkovou půjdeme podívat, ale vy jste mi, paní Zdeno, říkala, že když sem přijdeme do toho areálu zámeckého, tak že tady byly i jiné budovy.
2: Ano, dnes už tady teda nestojí pivovar, zůstaly pouze takové vzdušníky, kašna, váza antická. Po pravé straně v dnešní době jsou garáže s hasičskou technikou a po levé straně zde máme domeček, byly kanceláře správců, je na tom nově udělaná šindelová střecha, další budova s hodinami, tam jsou učebny a v druhé části je kinosál.
1: Do zámku se můžete jít podívat, je tam několik místností dobově vybavených, ale je potřeba se předem objednat.
2: Ano, musíte dopředu, protože jinak je tady právě hasičská škola pro dobrovolné hasiče.
1: A vrata bývají otevřená, to znamená do parku kdykoliv.
2: Kdykoliv.
1: My se díváme na vodní plochy.
2: Jsou tady dvě, bohužel v dnešní době jsou vybetonovány plochy. V jedné je kašna, kde přitéká voda, a druhá je nižší, kde je přepad. A to má asi 30-40 čísel. Takový klid pro duši.
1: A tamhle je ten vodník?
2: Ano.
1: A té nádrži?
2: Ano. Tam hlídá tu větší plochu. Byl to dárek, který dostala tady jedna z majitelek, 50 nám. Přijeli jsem z Moravy, dva pánové, ty zase říkali, že mají toho samého, ale že neříkají vodník, ale satyr.
1: A tady je takový altán nebo domek.
2: Původně to je postavený hudební salon, který postupem času se změnil v kapli svatého kříže, pak byl vysvěcen a jako poslední věc sloužil i jako hrobka posledním majitelům. A když to tady převzala ústřední hasičská škola, ostatky byly převezeny a dneska to slouží spíš jako sklad.
1: Je tady spousta stromů, možná některé dost vzácné?
2: Určitě, myslím si, že tady budou i pozůstatky po některých majitelích, protože třeba František de Paula Cetzinger studoval ve Francii botaniku a myslím si, že spousta těch vzácných stromů, co ještě zůstaly, jsou z dob těch Cetzingerů.
1: Paní Zdeno, když bychom si naplánovali výlet sem, spojili bychom se s vámi, abychom se podívali do zámku, ale zároveň se tady sklidnili v tom parku anglického stylu. Kam tady ještě v okolí je dobré se podívat?
2: Pokud jako po vesnici, tak je tady Morový sloup, kříž, kde byla bitva sedláků proti panstvu, směr Miletín, rodiště Karla Jaromíra Erbena, nedaleko Dvůr Králové, Lanžov, Zvičina, kraj krásnej, klidnej.
1: Dá se tady jezdit na kole také v okolí? Máte
2: určitě
1: tady?
2: Určitě jsou tady stezky, jsou tady i označený.
1: A my už se spolu jdeme sklidnit, projdeme se parkem a zaposloucháme se do zvuku té fontány.
0: Od fontány v anglickém parku, který obklopuje zámek v Bílých Poličanech na Podzvičinsku, se s námi rozloučili provozní zámku Zdeňka Ludvíková a naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová. Možná jste si všimli, že v úvodu, když jsem to ohlašoval, padlo i město nebo městečko Miletín. No, kdybyste se tam vydali, tak na náměstí v cukrárně si určitě kupte miletínské modlitbičky. To je místní rarita. No a v čem je ta rarita? Prostě jeho provozovatel je potomkem po Karlu Jaromíru Erbenovi. Takže kdybyste řekli jenom miletínské modlitbičky, budete opraveni. Pozor, Erbenovi miletínské modlitbičky. Tak dobrou chuť.
3: Výlety.
0: Posloucháte Výlety, máme před sebou ještě hodně minut, protože nás čeká další reportáž a pak jenom připomenutí soutěžní otázky, teď její, řekněme, zadání v premiéře. My jsme včera navštívili Loretu v České Lípě, no a pro soutěžní otázku zůstáváme na severu Čech. Máme totiž jednu světovou kuriozitu, nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem českém území. Otázka zní, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Ačko Rumburk, Bčko Varnsdorf, lidově se mu říká mezi obyvateli Vanďák třeba, kdybyste to někdy slyšeli. Hrajeme o cestovní Alulahev, no a textová zpráva má vypadat takto, totiž textovkou se u nás odpovídá soutěží. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Nezapomínejte prosím vždycky na poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu odešlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna částkou 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. A k té hlavní ceně za květen hrajeme o výletnický batoh, na něm jsou reflexní prvky vhodný tedy i na ranní či večerní cesty, kdyby vás mělo, nebo nedej bože, chtělo porazit auto, no chtělo. Prostě abyste na silnici byli vidět. No a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Pěkná cena, co říkáte. Držíme palce.

0: A na závěr se dnes ve výletech vypravíme na jižní Moravu a budeme obdivovat krásy Národního parku Podyjí. A to navíc pěkně z výšky. Vystoupáme totiž na rozhlednu jménem Rumburak. Ta stojí nedaleko hradu Bítova na Znojemsku a kromě samotné vyhlídkové věže upoutá i dvěma velkými sochami. Jejíž autorem je sochař Michal Olšiak. Na rozhlednu nás teď vezme náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S majitelkou rozhledny Vlaďkou Piskovou stojíme pod jednou ze dvou soch krkavců. Proč právě Rumburak?
2: Rumburak je krkavec velký, je to náš největší pěvec, má hlasivky, dokáže mluvit a naše rodina už ho vlastní hodně, hodně let. Už máme asi 3., 4. a máme ho živého vzadu v kleci.
1: A co ta rozhledna, co vás to tak napadlo postavit si rozhlednu?
2: Rozhledna měla původně stát nad Střebíči na kopci, ale tam jsme se nedohodli, takže jsme hledali nějaké vhodné místo na klidné bydlení a na to, aby jsme si postavili rozhlednu. Takže našli jsme kopec tady nad hradem Bítov a postavili.
1: Vy jste u té stavby samozřejmě byla, protože jste majitelkou. Doslechl jsem se, že prý jste ji docela netradičním způsobem kontrolovala, když se stavěla.
2: Když se stavěla, předtím přijel velký jeřáb, 30-metrový, no a když něco takového stavíte, no tak nejlepší, když vylezete nahoru a podíváte se, co uvidíte. No tak jsem vylezla nahoru a podívala jsem se, co všechno uvidíme. A je toho dost.
1: Tak my se na to teď společně půjdeme podívat, takže vcházíme kolem pokladny dovnitř. Kolik nás vlastně čeká schodů? Jak je rozhledna vysoká?
2: Rozhledna je vysoká 30 metrů, má 10 pater a má 146 schodů nahoru.
1: Tak jdeme na to. Nahoru na rozhlednu se stoupá docela pohodlně. Procházíme vnitřním schodištěm betonovým. I samotná rozhledna je docela masivní.
2: Betonová rozhledna je postavená ze stratného bednění. Schody má pohodlné, také z monolitů betonových, takže doprostřed by se vešel docela i výtah, ale ten nechcem, protože by to nebylo ono.
1: Vystoupali jsme až na vyhlídkový ochoz. Ten rozhled na Podyjí a okolní krajinu je opravdu nádherný. Koukáme se jižním směrem, tuším, že poznávám zříceninu hradu Zornštejna.
2: Ano, je to hrad Zornštejn. Ten nějak teď v téhletý době slaví nějakých 800, možná více let.
1: Nalevo se nám objevuje Bítov.
2: No, je to Bítov, ale je to vesnice Bítov. Hrad Bítov, který tady od nás je vidět pouze v zimě z rozhledny, kdy není listí, tak je na úplně druhé straně, to znamená napravo, na západní straně rozhledny.
1: Směrem na východ, alespoň podle těch popisků, které rozhodně na rozhledně nechybí, tak by měly být vidět komíny jaderné elektrárny Dukovany. Úplně tedy nevidím.
2: Nevidíte, protože rozhledna už stojí vlastně 18 let a za tu dobu ty stromy trošku vyrostly, takže teď vidíme už jenom kouř z těch 4 chladících věží.
1: A když se podíváme severním směrem?
2: Na sever je nejvyšší vrchol Bítovska tady, je to Suchá hora a je vysoká 574 metrů.
1: Výhled z rozhledny Rumburak je opravdu všemi směry. Když se sem budou chtít lidé přijít podívat, tak kdy mohou rozhlednu navštívit a vystoupat si na ní?
2: Rozhledna je otevřena celoročně, i když částečně omezeně. Jediné 2 měsíce, kde je úplně zavřená, je leden, únor. Jinak jako je na vyžádání v restauraci mimo hlavní sezónu a v hlavní sezóně je otevřena každý den od června do konce září a je otevřena od 10:30 do 18:00.
0: Říká majitelka rozhledny Vlaďka Pisková, která na vyhlídkovou věž zavedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Od rozhledny Rumburak můžete pak pokračovat k hradu Bítovu. Je odtud vzdálený asi 15 minut chůze a my se na něj vypravíme třeba v některém z dalších výletů.

Všimli jste si, jak se některé výrazy mění, zejména mladí posluchači to tak činí, protože za nás se vždycky říkalo držíme palce, dnes někteří drží pěsti. Prostě my vám přejeme hodně štěstí v naší soutěži i v té soutěži tohoto víkendu. Jak zní soutěžní otázka? My jsme navštívili včera Loretu v České Lípě, to nás inspirovalo. My totiž máme jednu unikátní Loretu. Je nejsevernější na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My se ptáme, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg, za B do města Varnsdorf. Leží od sebe asi 11 kilometrů. Hrajeme o cestovní alulahev, pošlete nám textovou zprávu, jak se píše, už nebudu opakovat, nikdy to na závěr nečiním, ale odkazuji na naše webové stránky, kde najdete všechno podrobné, včetně znění otázky, i toho, jak se zpráva píše, jsou tam reportáže, fotografie k reportážím, tak si zapamatujte výlety.rozhlas.cz. No a pokud budete mít chvíli, tak se tam podívejte. Jinak upozorňuji, že ta textovka je za 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. Takže cestovní alulahve jsou ve hře a stále hlavní cena za měsíc květen. Výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Je neděle, je popolední, 2 hodiny popolední, za chvíli nás čekají další zprávy ve 14 hodin. A jestli se chcete ještě vydat na nějaký výlet, tak já myslím, že počasí nám přeje, stmívá se poměrně pozdě, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a ať jedete kamkoliv, šťastně se vraťte, abyste si mohli poslechnout výlety třeba příští víkend. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna, začínáme opět 4 minuty po 13. hodině. Tak se mějte pěkně.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. Plavce v letním bazéně v Novém Jičíně bude hlídat společně s plavčíky umělá inteligence. Budoucnost orchestrů a pěveckých sborů je tématem dnešní diskuze v centru PANT v Ostravě. Zítra bude v regionu slunečno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden, termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
2: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
1: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Plavčíkům v Novém Jičíně bude pomáhat umělá inteligence. Město do zrekonstruovaného bazénu pořídilo systém Angel Eye. Andělské oko automaticky rozpozná, jestli se někdo z lidí topí, a upozorní plavčíka.
3: Alarm na hodinkách se spustí po 15 sekundách podezřelé aktivity, tedy pokud se někdo nehýbe, nebo naopak panikaří.
4: Bude to určitě změna, doufám, že to bude dobrý, no.
3: Plavčík Marek Pohořelský se dneska se systémem potkává poprvé.
4: Je to 50, takže člověk musí být pořád na pozoru.
3: Plavce ve vodě snímá celkem 28 kamer.
5: Je to unikátní systém a vlastně jsme jediný bazén venkovní o délce 50 metrů, který tento systém má.
3: Říká místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský z ODS. Bazén zrekonstruovaný za skoro 110 milionů korun se lidem otevře 1. června. Z Nového Jičína František Kuča, Český rozhlas.
1: Zástupci Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů dnes budou v Ostravě debatovat o budoucnosti ve světě digitálních technologií. Diskuze v centru PANT začne v 18 hodin. Řeč bude také o vlivu umělé inteligence a nebo roli orchestrů v reprezentaci české kultury v zahraničí. Tématem bude taky smysl investic do nových moderních koncertních sálů. Sport. Opavský jezdecký klub v Opavě Kateřinkách dnes pořádá 37. ročník Velké ceny Opavy v parkurovém skákání. Na startu se objeví desítky jezdců z Česka, Slovenska a Polska. Soutěž pro vrcholové jezdce i amatéry je součástí Českého skokového poháru, prestižního seriálu jezdeckých závodů v Česku. Počasí. V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, teploty v noci od 16 do 12 stupňů, v pondělí pak jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách od 16 do 20 stupňů a vítr bude mírný severní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky zítra budou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici první třídy číslo 46 v Bílčicích na Bruntálsku se opravuje most a je tam omezený provoz. Omezení potrvá do 30. září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Příjemnou neděli, posloucháte Český rozhlas Ostrava a startujeme odpolední vysílání. Co nás čeká, kam se vydáme? Přidáme i několik novinek letošní sezóny, které se týkají dřevěnek na Borku. Jaké počasí nás čeká v těch dalších dnech, i to se od nás dovíte. Samozřejmě s meteorology, s těmi si budu povídat v druhé půlce hodiny. Z muziky Petra Janu s Petrem Jandou už za chvíli, nebo Pavel Bobek, a přidáme i písničky, které rozhodně nestárnou. Slíbit můžu také kapelu Opět a Radeček nebo Richarda Millera. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: jdeme dál.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava, už míříme na Třinecko. Dřevěnky, které můžete navštívit právě v třinecké části Porek, jsou jedním z míst, které kde ožívá historie. Dvě dřevěné budovy jsou plné dobových předmětů, které návštěvníkům svým způsobem i nastíní, jak vypadala obyčejná hutnická domácnost v průběhu minulého století. Pro děti tam zas mají třeba i novou atrakci, a to maketu jednoho domácího zvířete, ovšem pozor, v životní velikosti. Redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivu Havlíčkovou na to upozornila průvodkyně dřevěnek na Borku Karin Sikorová.
1: Máme tady dneska dvě žhavé novinky, takže já otevřu dveře do stodoly, takzvaně, neboli lépe řečeno do kůlny. Ano. Pokusím se otevřít.
2: Průvodkyně Karin Sikorová už odemyká.
1: Zápasí.
2: Šopu u dřevěnek na Borku. Exponát nový, tak myslíte tu kozu?
1: Ano, je to model kozy, dokonce se dá dojít, protože má zásobník na vodu. A kozy a prasata, to byla největší zvířata, která se tady chovala, nebo lépe řečeno nejčastější. A během války kozí mlíko a kozy to často zachraňovalo od hladu.
2: Kozy určitě bude hezký exponát, který bude lákat děti. Jen trošku nahlédnu do té šopy a ona zůstane tady v té šopě.
1: Ne, nezůstane, bude samozřejmě přemístěna k expozicím do některého z těch chlívků. Jenom ještě tam musíme dovést elektřinu a přizpůsobit to místo.
2: Tak čerstvá novinka, model kozy, která se dá i dojít. A vy jste mluvila o dvou věcech.
1: Dokonce o třech teď mě napadlo. Jednu novinku vidíte tady, když se ohlédnete.
2: Nová pergola.
1: Nová pergola, respektive venkovní učebna, pokud přijdou děti, tak je můžeme tady posadit, tam budou pracovat s pracovními listy, tam budou edukováni, takže to je taková nejnovější záležitost.
2: Ochrana před sluncem, případně ano. Před deštěm.
1: Ano, samozřejmě.
2: Teď jdeme kolem chléva, takže tady se přemístí tedy nový exponát, koza.
1: Ano, model kozy, která se bude dát podojit. Předpokládáme, že to bude pro děti velmi atraktivní.
2: A u jedné z dřevěnek na Borku tady venku je i nový dřevěný úl.
1: Nedílnou součástí zahrad byly i úly. Chovali včely, samozřejmě pro med, a my tady máme ručně dlabaný úl, sice novodobá napodobenina, ale je dělaný stejným archaickým způsobem. Zdobí ho vyřezávaný obličej fousatého muže, no a pozorné oko může odhadnout, kudy ty včely vlétávaly dovnitř. Pojďme se podívat, jestli pak to odhadnete i vy.
2: Zkusím se tady podívat do úst. Je to ústy?
1: Ano, ústy.
2: No a budou tam včely?
1: Nebudou tam včely, nebudou tam včely z bezpečnostních důvodů. Přece jenom dneska těch alergií přibývá a chodívají nám tady školní děti, tak z toho důvodu ne.
2: Tak a teď nahlédneme do jednoho z těch bytů, tedy dřevěnek z 19. století.
1: Ano, ty dřevěnky byly postaveny v letech 1877-1878 podle projektu těšínského architekta Albína Teodora Prokopa jako dělnická kolonie pro pracovníky třineckých železáren. V té době se železárny velmi rozvíjely a potřebovaly pracovní sílu. A právě kvůli tomu, aby do Třince se přistěhovali hlavně početnější rodiny z toho podhůří anebo z nížiné části z Těšínska, tak právě z toho důvodu byly postaveny tyto dřevěnky. Bylo jich původně 20, do dneška byly zachráněny dvě.
2: Ale to je vlastně nově pod tou známkou nebo v té rodině technotrasy těch technických památek.
1: Jsme moc rádi, že jsme součástí technotrasy a věřím, že milovníci obzvláště industriálních památek si k nám najdou cestu.
0: Ano, to je několik novinek letošní sezóny dřevěnek na Borku. A jak jsou tam připraveni třeba na návštěvníky ze zahraničí, to si už řekneme po písničce. Pěkné odpoledne.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a znamená to, že se vracíme do Třince. Při návštěvě dřevěnek na Borku totiž zažijete cestu přes století. Nahlédnete do života lidí, kteří přicházeli do Třince za prací v železárnách a v dřevěnkách z roku 1878 našli domov, spoustu exponátů v dřevěnkách, ale přitom připomíná to, odkud pochází. Některé nové přírůstky si s průvodkyní Karin Sikorovou prohlédla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Přibylo něco v dřevěnce tedy, do té nové sezony, nějaké nové předměty. Tady je vlastně ta paměť, že těch našich předků, těch bývalých někdejších hutníků.
2: Takže tady vidíte před sebou automatickou pračku. Nedivte se. Ono, když si dáte necky dohromady s valchou, se zvonem, námachaní prádla, tak to je dnešní automatická pračka, když si k tomu ještě přidáte tu hospodyňku. Ovšem, co tady je nové, úplně nový, starý typ, vypadá to na nějakou mosas nebo bronz, ještě archaičtější typ, než který tady máme.
1: Toho zvonu, který potřebovali hospodyňky na praní. Je to těžké?
2: No, tak já myslím, že kdybyste s tím 10 minut bouchala, že to ruce pocítí. Dvojitý zvon ve zvonku, takže měli co dělat.
1: Tak jeden z exponátů, který přibyl tady do dřevěnek na Borku.
2: Ještě přibylo vybavení k lyžím, k jasankám, nářečím jašeníky. Vyráběly se z jasanového dřeva, bylo pružné. Takže přibyly tyčky.
1: A odkud ty nové předměty ještě přicházejí sem do muzea? Je to od návštěvníků, kteří si vzpomenou, někde máme doma něco zajímavého a nabízí to tady do muzea?
2: Trefila jste to.
1: Takže od návštěvníků.
2: Nejen od návštěvníků, ale i od lidí, kteří se doslechnou, co tady máme a sami se chodí ptát, jestli by se nám něco nehodilo. Likvidují třeba pozůstalost, vyklízejí stodolu po prarodičích a je jim líto něco vyhodit, protože to je většinou ruční práce. A ruční práce, to si lidé doposud váží a je škoda, aby to skončilo na smetišti.
1: To se kdysi nevyhazovalo, že? To se opravovalo a používalo znovu a znovu. Teď jsme v kuchyni, obydlí hutníků.
2: V kuchyni a ten interiér jsme obohatili několika exponáty učebnic z meziválečného období, to znamená z 20. 30. let 20. století. A máme tady učebnice ve třech jazycích, protože tady byly jak německé, polské, tak i české školy.
3: To je další taková.
1: Ano, další novinka, to už zabrousíme k těm moderním technologiím teď. Další novinka v dřevěnce.
2: Ano. Ač máme tady archaické dřevěnky, 150 let staré, tak tady máme úplně nejnovější technologii. To znamená, každý, kdo si stáhne aplikaci Smart Guide a najde si tam dřevěnky na Borku, může si přečíst texty v angličtině, což kvitují s povděkem cizinci, kteří tady chodí. Už jsme tady měli návštěvníky z Portugalska, Finska, ze Španělska, i z Ameriky.
1: Chodí i studenti?
2: Chodí i studenti, samozřejmě žáci, i děti z družiny.
1: Takže tady Smart Guide, možnost výkladu v angličtině. Tady je ještě ložnice, předsínka, opouštíme jeden z bytů dřevěnek na Borku. Z Třince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Naší další rozhlasovou poradnu věnujeme všem nadšeným fotografům, amatérům. Jak ulovit ten nejlepší záběr, čeho se při focení vyvarovat a jak pracovat s výsledným snímkem. I o tom bude řeč se zkušeným ostravským fotografem Eduardem Paškem. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: Rád si s námi můžete jednu bleskovou soutěž o dvě vstupenky na festival Dream Factory. Pokud se dovoláte jako první, není to vědomostní soutěž, ale blesková, tak kdo se dovolá jako první na linku 59 611 22 66, tak může získat dvě vstupenky na představení s názvem Návrat do Remeše přes Olomouc, a to už zítra, tedy v pondělí 25. května od 16 hodin v komorní scéně Arena. 59 611 22 66, telefonní linku máte k dispozici. Já jen připomenu, že se jedná o divadelní představení Olomouckého divadla Na Cucky. Režisér Adam Svozil proměňuje teoretickou esej v inscenovanou besedu. A to znamená, že autora knihy tady zpovídá veselý dělník v kultuře, který se bude ptát za vás, a to bez filtru a bez obalu. 59 611 22 66 šance získat dvě vstupenky na jedno z divadelních představení v rámci festivalu Dream Factory. Tak ještě chvilinku počkám, pokud se telefon rozbliká, nebude to jen prozvonění jako před malou chvílí, čímž zablokoval linku vám, kteří jste to třeba také zkoušeli dovolat se, tak budete mít šanci. Naposled 59 611 22 66. Tak to vypadá, že v tomto okamžiku si užíváte krásného počasí někde venku. No ale na představení Olomouckého divadla Na Cucky si rozhodně můžete zajít. Návrat do Remeše přes Olomouc v pondělí 25. května od 16 hodin v komorní scéně Arena. Telefon se přece jen rozblikal. Kdo je na lince? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Broňka z Opavska.
1: Zdravím vás, paní Broňko, dobrý den. Tak to nakonec vyšlo. Máte šanci podívat se na krásné představení. Blahopřeji.
2: Děkuji vám moc.
1: Věřím, že si to užijete stejně jako všichni ostatní, kteří se zúčastní festivalu Dream Factory. Zůstaňte prosím na lince, mimo vysílání už se určitě domluvíme na detailech. Hezké odpoledne přeji, naslyšenou.
2: Také.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Věřím, že si užíváte pohody krásného počasí dnešního nedělního dne. Jak to ale bude vypadat dále, to vše probereme právě teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava s Tomášem Ostrožlíkem z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tomáše, ale nejprve přivítám. Hezké odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Opravdu krásné, slunečné, jak to vypadá v celém kraji?
1: Je to tak, pouze v kopcích na Bruntálsku, Vítkovsku, Odersku se vytváří kupovitá oblačnost, je tam již i první přeháňka, na ostatním území je spíše skoro jasno. Teploty vystoupily na 25 až 27 stupňů, na horách bylo také teplo kolem 22 stupňů a vítr spíše slabý, severní do 4 metrů za sekundu.
0: Prostě ale opravdu letní teploty dnes máme. Jak to bude vypadat dále? Jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Tak ještě teď odpoledne a v podvečer musíme počítat s tím, že se v oblasti nízkého jeseníku Oderských vrchů vytvoří místní přehánky. Ojediněle může být i slabší bouřka, ale je to málo pravděpodobné. Na ostatním území pravděpodobně se přehánky vyskytovat nebudou, tam bude spíše jenom zvětšená kupovitá oblačnost. Večer budou přehánky a oblačnost ubývat, rozpadat se a v noci převládne skoro jasno nebo jasno. Teploty budou v noci klesat na 16 až 12 stupňů, ale tam, kde přestane foukat, v údolích může být až 8 stupňů. Vítr ten by měl být většinou slabý, severní, ale ve vyšších polohách nebo na otevřených místech může být i mírný. Zítra opět slunečno, jasno, skoro jasno, již bez přeháněk, odpolední teploty o něco nižší, protože k nám zítra pronikne o něco chladnější vzduch ze severu, budou 22 až 25 v maximech, na horách kolem 18 a vítr zítra přes den mírný, severní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy pondělí, tak začneme další týden. Jak to bude vypadat v těch následujících dnech, úterý a ve středu?
1: V úterý ještě slunečno jen s malou kupovitou oblačností a opět vyššími teplotami až kolem 27 stupňů v maximech, ale ve středu již během dopoledne nás od severu bude přecházet studená fronta. Ta se projeví především zvětšenou oblačností a jen místními přeháňkami, většinou slabými. No a také zesílením severního větru. Ranní teploty budou ještě poměrně vysoké, 16 až 12, ale ty odpolední zůstanou tak v rozmezí 19 až 23 a k tomu mírný severní vítr, který v oblasti fronty může být až přechodně čerstvý. No a ve čtvrtek už se k nám opět rozšíří tlaková výše, ale v chladném vzduchu, takže ranní teploty ve čtvrtek opravdu nízké, 8 až 4. A na Bruntálsku nebo v horských údolích mohou být i o něco nižší. Přes den teploty i při polojasné obloze jen kolem 20 stupňů a k tomu mírný severní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí nás čeká v dalších dnech. Za předpověď za to už dnes děkuji Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezkou neděli.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Podrobnosti ty přidáme za chvíli. Uslyšíte v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Služby Českotěšínské charity začaly fungovat na jiných adresách. Řidiči by zítra měli počítat s velkým zdržením na dálnici D1 u Brna. Na severní Moravě a ve Slezsku bude v pondělí slunečno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Nejpozději zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo zhruba 8,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 různých přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
0: Charita v Českém Těšíně získala novou budovu pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Do nových prostor v Čáslavské ulici se přestěhovala také sociálně asistenční služba pro rodiny s dětmi. Adresu pak postupně změnili i terénní služby a charitní poradna. Zůstal jeden volný dům, který organizace prodala, říká za Českotěšínskou charitu Michála Horňáková.
3: První ten prostor byl tady prázdný, tady na té Čáslavské, a tohleto zázemí jsme vybrali i z toho důvodu, že je nízkoenergetické, čili zase budeme mít snížené náklady na obě ty služby.
0: Řidiči by zítra měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Českem má projíždět víc kamionů než obvykle, a to kvůli státnímu svátku v Německu. Kamiony se totiž musí vyhnout tamním dálnicím. Komplikace navíc můžou podle ředitelství silnic a dálnic výrazně zhoršit stavební práce na dálnici D1 u Brna. Podle policistů by ale situace neměla být tak vážná jako minulý týden, kdy se u Brna vytvořila až 50-kilometrová kolona kamionů. Město Rožnov pod Radhoštěm chce řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích výstavbou parkovacích domů. Podle nezávislého starosty Jana Kučery jsou vytipována 2 místa, Koryčanské paseky a Písečná. Letos město nechá zpracovat studie, které následně projedná s obyvateli obou sídlišť.
4: A záměr je takový, že vybudujeme parkovací domy a zároveň chceme nabídnout obyvatelům k odkoupení, což umožní zrychlit jejich výstavbu, rychleji získat prostředky na výstavbu a celkově zlepšit situaci parkování v sídlištích.
1: Počasí.
0: Noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, teploty v noci od 16 do 12 stupňů, v pondělí pak jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20. Vítr zítra mírný severní, 2 až 5 metrů za sekundu, a rozptylové podmínky budou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Jeseníku nad Odrou na Novojičínsku platí úplná uzavírka silnice. Opravuje se tam most přes Luhu. Řidiči mohou využít objížďku přes provizorní most. Omezení v provozu bude platit až do 9. září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám krásnou neděli po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Další aktuality, zajímavosti i příjemné povídání. A to už za malou chvíli. Možná jste byli u toho, anebo zprostředkovaně prostřednictvím našich frekvencí jste si nedávno poslechli další koncert z cyklu Zpěvem k srdci, který byl věnován Miroslavu Hlostovi. Proč? Připomeneme už za malou chvíli. No a v polovině hodiny nemůže chybět nedělní rozhlasové listování. Čteme z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Kapela Jelena, Hana Zagorová a nebo třeba Miroš Birka. To už je nabídka muziky a přání krásného odpoledne.

0: Koncertní večer pod názvem Miroslav Hlosta, hudec, primáš a jubilant přilákal do Českého rozhlasu Ostrava, tedy k nám, rekordní počet posluchačů. Čerstvému osmdesátníkovi, který byl léta primášem cymbálové muziky Technik, přijeli zahrát cymbálové muziky Lipka z Ostravy, Vonica z Krumbíře a také orchestr lidových nástrojů Ondráž z Brna. Před koncertem se s jubilantem setkala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava, Dagmar Mesařová.
1: Mirku, na zdraví. K tvým, fakt je to tak? 80. narozeninám?
2: Nechce se tomu věřit, já sám tomu nevěřím, ale ti, co jsou okolo, taky tomu nevěří, ale je to pravda.
1: Kde ses narodil a komu?
2: Narodil jsem se v Krnově, rodičům právoplatným byli se zdaní, dneska jak je to přítel, přítelkyně, už mají děti, když to ne, to nešlo. Byl jsem první dítě, mám ještě sourozence, druhé dítě byla sestra Libuše, třetí byl bratr Václav. Sestra byla učitelkou v mateřské škole a bratr vystudoval konzervatoř a hrál napřed v operetě, potom v opeře tady v divadle v Ostravě.
1: V tom Krnově se narodil proč?
2: Či tatínek měl vystudovanou nějakou dvouletou rolnickou školu a po válce tam dostali barák, konfiskát po Němcích, tak tam pracovali. Otec pracoval na okresním národním výboře, na zemědělském odboru v tom Krnově a tam to bylo docela obtížné, protože tam byli sami přistěhovalci a tam se zakládali různé družstva a byly tam různé takové existence. Bylo to velmi těžké ta doba. A mamka byla učitelka základní školy, děti si na ní pamatovali, měli ho hrozně rádi, byla velmi příjemný člověk.
1: Mirku, kdo ti dal první housle? No, jak to začalo?
2: První housle byly v hudební škole a housle byly po Němcích. Ty se našli v baráku a maminka na učitelském ústavu museli se učit na housle, tak trochu hrál a nebylo to nic moc, ale tím pádem jsem tam začal houslem.
1: A kdo tě učil?
2: Napřed to byli takový baroví hráči a různé takové existence. No a potom přišel pan učitel do zpíva, to byl vystudovaný armádní, hrával dechovku a přišel do Krnova jako učitel i na housle a vzal mě pod palec a opravdu ze mě vytáhl, co mohl. A dokonce já byl zakladajícím členem dechovky v Krnově dětské mládežnické, kde jsem hrál na činelý rok.
1: Ale. No. A jak ses dostal k té lidové muzice?
2: Učitelem tam byl Štěpán Kotek, který je ve folklorních kruzích velice dobře známý z Friedlandu a založil první dětskou cymbalovou muziku, což jsme byli my. Potom jsme měli s ním sraz ve Friedlandě, jak on měl výročí a tam už duchoci a říkal, to jsou moji kluci. A potom doktor Gernlár vyhrál si...
1: Rozhlasový folklorista, sběratel, že?
2: Ano. Tak vyhrál si soutěž, takže jsme měli možnost taky natáčet.
1: On jezdil tenkrát s mikrofonem a natáčel na místě.
2: Myslím, že bylo na místě, že jsme stočili různé zpěvy z Jablunkovska a z Lašska z Ostravice.
1: To už si hrál na housle.
2: Ano, už jsem primášoval, ne že hrál na housle. Já už jsem byl od té doby primášem.
1: Takže od kolika let si primášem?
2: No asi od roku 1962.
1: Mirku, setkali jsme se tady v tomto legendárním studiu číslo 1 v Českém rozhlase v Ostravě, kde to velmi dobře znáš. Vzpomínáš si na svou první rozhlasovou nahrávku?
2: Tato otázka má dvě roviny. Já jsem do muziky Technik nastoupil v roce 1964, kdy jsem v rámci zaměstnání se dostal do Ostravy a tam jsem...
1: A co jsi dělal?
2: Já jsem dělal napřed stavebního technika a rozpočtaře, já jsem měl vystudovanou stavební průmyslovku. A dostal jsem se sem, v roce 64 jsem hrál v techniku už, to jsem samozřejmě i natáčel, ale druhé housle. Až v roce 69, kdy odešel Zdeněk Mraz, primáš techniku do USA, tak potom já se stal primášem a primášská první moje nahrávka jsou Ratiborské hatě s Jarmilkou Šulákovou. No byl to takový ustrašený projekt, protože jsem měl opravdu trému.
1: Mirku, a pamatuješ si, když se díval do toho okýnka režijního až v tom nebi, kdo tam byl tenkrát v režii?
2: Tam byl Laďa Studnička, nebo pan Přebinda ještě taky s náma točil, nebo že pan Přecechtěl. Nevím, který z nich u této nahrávky byl.
1: Mirku, cymbalová muzika Technik, Jarmilka Šuláková, Jožka Laža. To jste cestovali také jako světa.
2: To taky samozřejmě i s celou muzikou, kdybych to měl vyjmenovat, tak nestihnu začátek tohoto programu.
1: Ale byly to krásné časy a jako jedna rodina, všechno jste o sobě věděli. Kdo se rozvádí, kdo se zamiloval, kdo má hlad.
2: Spíš v takovéto chlapské společnosti, kdo chrápe. No.
1: Mirku, jaký jsi byl primáš?
2: Já jsem o přestávkách hrával střední Slovensko, které se normálně nehrálo a na základě toho, to ještě bylo za mráze, že jsem nebyl uspokojený u toho druhého hlasu, tak jsem tam hrál něco, co se mi strašně líbilo. A potom samozřejmě jsme i natáčeli nějaké tyto středoslovenské věci, které Janek Rokita pro nás připravil a vesměs to psal. A jak on sám řekl, tak jsme se učili i my od zpěváku a přímo na místě. Kolikrát přinesl ještě noty, které byly ještě mokré. A co se týkalo nahrávky, tehdy se to muselo víckrát přehrávat, až bylo opravdu dokonalost, takže už kolikrát jsme byli na hranici svých možností, ale potom to, co se publikovalo ven, bylo vždycky vynikající a je do dneška.
0: Říká prozatím v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava hudec, primář a čerstvý osmdesátník Miroslav Hlosta. K rozhovoru s ním se určitě vrátíme už za chvíli opět po písničce s názvem Ratiborské hatě, kterou natočil poprvé jako primář cymbálové muziky Technik s Jarmilou Šulákovou. Bylo to v roce 1969.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hudec a primáš Miroslav Hlusta, který jako primáš cymbalové muziky Technik Jana Rokity nahrával také v našem ostravském studiu od roku 1969, slaví osmdesátiny. Na počest tohoto významného jubilá byl i koncert z cyklu Zpěvem k srdci, který se uskutečnil v Českém rozhlase Ostrava u nás v S1 před pár dny. S jubilantem při této příležitosti se tak setkala redaktorka Dagmar Mesařová.
1: Dnes si připomínáme v legendárním studiu číslo 1 osmdesátiny Mirka Hlusty. A já teď sbírám všechny možné historky, které jste s ním zažili. Janek Zaviačič, muzikant, vinař. Na koncertě k osmdesátinám našeho hudce, primáše Mirka Hlusty. Jak bys ho byl býval charakterizoval a co šíleného si s ním zažil?
2: Mirek je strašně hodný člověk se srdcem na dlani, poctivý muzikant, výborný zpěvák, prostě náš miláček. Ale úplně naše první hraní s ním, s touto kapelou, s malou muzikou Vonica Krumvíř, bylo tady ve studiu v listopadu roku 1997, kdy nám nezišně vypomohl při natáčení. A pak jsem s ním zažil takové nádherné věci, jako třeba vinobraní u nás v Brumovicích. Děti na to vzpomínají doteďka, proč si hrál s nima ve Vinohradě na Indiány. To je prostě Mireček.
1: Pavel Rokita, zdravím. Ahoj. Sešli jsme se na jubilejním koncertě k neuvěřitelným osmdesátinám Mirka Hlusty. Jak je jenom číslo? Co jsi s ním zažil?
3: Zažil jsem s ním spoustu krásných let. On je zjev. Tane se při muzikantském životě spoustu věcí. Jsem tam na Mirek je zakopl, ale musím říct, že při něm všichni svatí stáli, stojí. Já věřím, že i budou stát. A vždycky tu situaci nějakým způsobem ustál.
1: Čili jakákoliv nesnáz, že se zapomněli housle, ztratil se kroj, přijeli jste pozdě na koncert.
3: To jsou malé věci v životě lidském. On vždy dokázal z toho mála vytlouct maximum. Byl políben muzou, když jsme byli malí, taky jsme chtěli být Miroslav Hlusta, protože Mirek uměl a stále ještě umí. A je to čest si s ním zahrát. A co na něm obdivuju, je to muzikantství. A kdybych měl říct dvě slova, co si o Mirkovi myslím, tak je to kamarád hudec. To je pro mě Miroslav Hlusta.
1: Kdo nechybí na jubilejním koncertě muzikanta, primáše, hudce Mirka Hlusty?
4: Jaroslav Kneisel, hudební dramaturg Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože Miroslav Hlusta tolik roku stál v čele jedné z předních kapel vůbec na Moravě, cymbalová muzika Technik, takže je třeba mu vzdát hold takovému bardovi lidové muziky na Moravě a taky na Slovensku. Taky dneska tady hrajou výborné kapely i z jižní Moravy.
1: Poznal jsi ho určitě při nahrávkách cymbalové muziky Technik Janka Rokity?
4: Jako dítě už jsem chodíval na výroční koncerty cymbalové muziky Technik a pan Hlusta stál před muzikou. Všichni jsme sice věděli, že to umělecky drží pan Rokita, ale tou tváří, tím, který se klaní a ten, který držel otěže té kapely, byl pan Hlusta. Já jsem vždycky ho obdivoval, tak mám radost, že je v plné síle a že dneska oslavíme to jeho jubileum.
1: Igor František na jubilejním koncertě Mirka Hlusty, legendárního primáše hudce. Vy se znáte dost dlouho.
5: Já si Mirka samozřejmě pamatuju v podstatě celý svůj život, protože já jsem s folklorem zpět od svých nějakých 8 let a vlastně dlouhou dobu jsme spolu hrávali v cymbalové muzice Technik. Pro mě vždycky byl Mirek s osobněním absolutně čistého hudebníka, muzikanta. Přestože to nebyl profesionální vyškolený muzikant, tak hrál líp než většina vyškolených muzikantů a pro mě to vždycky byla obrovská inspirace. Opravdu je to obrovský člověk, obrovský muzikant, řekl bych, že i člověk s obrovským srdcem. Já si pamatuju, že když jsem přišel jako malý Benjamínek do toho Techniku, tak byl takovou vždycky oporou. Jo.
1: On byl ten, který se vás zastal. Janek Rokita byl ten přísný.
5: Ano, ano, ano, přesně takhle to je. Takže já mám skvělé vzpomínky na celé ty roky, co jsem v Techniku hrál. A Mirek jako hlavní primář samozřejmě k Techniku patří stejně jako Jan Rokita. Takže pro mě to byla vždycky obrovská legenda a vlastně splnění mých klukovských snů zahrát si s tohle kapelou a s legendárním Mirkem, který teďka slaví 80, což je neuvěřitelný.
1: Mirku, už ti bylo 80, 4. května. Toto uteklo, co? Jak se cítíš?
6: Věk nerozhoduje.
1: Hraješ, zpíváš?
6: Samozřejmě, protože pokračuju v hraní v cymbalové muzice Lipka, ale už nechodím na takové, teď jsem výjimečně byl na plese Ondřejnice, ale co se dlouhodobější do noci hraní, tak už nechci, ale tak si vybírám, kde hrajeme 2-3 hodinky a hrajeme obvykle v malém obsazení a dneska to je výjimečná příležitost, kterou mám a děkuji všem muzikantům, kteří se toho zúčastní.
1: Máš trému?
6: Ani moc ne, mám to naučené.
1: Tak si to užij, všecko dobré.
6: Děkuju.
1: Měj se hezky, nashledanou. Ať se daří.
6: Děkuju.
1: Ze studia 1 Dagmar Misařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talkshow Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talkshow Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hezkou neděli vám všem, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a v tomto čase nemůže chybět ani naše pravidelné rozhlasové listování. Dnes nabízíme premiéru třetí části četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Petr se během studia obtížné role Fausta totiž vrací ke svému zničujícímu zážitku z dětství a odhalí účel podivné promítačky v hudebním studiu pronajatého domu. Do vilové čtvrti Slezské Ostravy se tak vypravíme s Magdalenou Holcovou, kterou režijně vede Petr Gábor. Příjemný poslech.

0: Petr se vrátil až pozdě večer. Poznala i hned, že není úplně ve své kůži, ale rozhodla se počkat, až jí to řekne sám. Nečekal jsem, že se první zkouška tak protáhne. Pronesl omluvně a lehl si k ní na pohovku. Režisér je hotovej Kubrick. Nechává nás některý věty číst pořád dokola. Cítila z něj víno a cigarety. Pokud šlo o ní, divadlo nevonilo prkny, která znamenají svět, ale právě tabákem a alkoholem. Televize chce vysílat generálku, řekl. Všichni jsou z toho nervózní. To je ale přece skvělá zpráva, ne? Přišlo to jen trochu nevhod, pokrčil Petr rameny. Nechtěl o tom mluvit. Respektovala to. Něco jsem našla. Novinek už mám pro dnešek dost. Políbil ji na ústa a zajel rukou pod halenku. Sundala mu kalhoty a nechala si stáhnout sukni. Vnikl do ní, pevně jej k sobě přitiskla. Pak ale jeho zprvu vášnivé pohyby zpomalovaly, až úplně ustaly. Beze slova se zvedl a posadil se na kraj pohovky. Starý vtipy se nikdy neomrzí, že? Petře. Složil hlavu do dlaní a prsty si přejel po spáncích. Půjdu nahoru. V tom textu jsou pasáže, které mi pořád nejdou do huby. Poslouchala jeho kroky stoupající po schodech, pak zacinkali klíče, dveře se otevřely a v zápětí zabouchly. Bylo téměř 11 večer, když došla ke dveřím na konci chodby. Petr ji pustil dovnitř. Hudební nástroje odsunul ke stěně a vytvořil tak vlastní prostor, ve kterém se při odříkávání replik mohl volně pohybovat. Pravdou je, že mi to vůbec nejde ani. Přistoupila k němu a dotkla se jeho tváře. Máte za sebou teprve první den? Přikývl, ale nebyla si vůbec jistá, že ji slyšel. Podívala se na moře pohozených papírů a znovu na svého muže, který v tom oranžovém světle na chvíli opět připomínal mladého kluka, jehož potkala v domově. Pak si vzpomněla na svůj dnešní nález. Chtěla bych ti něco ukázat. Vytáhla krabici ze skříně a sundala víko. Petr si promítačku zaujatě prohlížel. Byla schovaná pod podlahou, řekla Anna. Myslíš, že bude fungovat? To hned zjistíme. Netušila, jak tu věc zprovoznit, ale Petr si věděl rady. Na stěnu domácího studia se po několika minutách promítlo žluté okno. Petr vzal do dlaně pořadač z diapozitivy a neslyšně přečetl nápis ze štítku dveře. Já vím, ozvala se Anna. Nezní to zrovna jako trhák. Mávl nad tím rukou a vytáhl z pořadače jeden diapozitiv, který vložil do promítačky. Na stěně se objevila fotka muže sedícího u kytary. Toho muže poznala. Roučný. A poznala i tu místnost, ve které seděl. Jeho studio. Je to zhruba z doby, kdy emigroval, zauvažoval Petr. Dej tam další snímek, vybídla ho. Promítací okno krátce zablikalo, ale obraz se nezměnil. Další problesknutí. Petr si zklamaně povzdechl. Pořád stejný obrázek. Škoda, čekala jsem něco tajemnějšího. Usmál se a k její úlevě úsměv působil mnohem uvolněněji než ten, který u něj spatřila z kraje večera. Uchopil její hlavu do dlaní. Já vím, že jsem někdy k nesnesení. A děkuju, že to takhle zvládáš. U stěny ležela pootevřená plechová krabice s motivem Pepka námořníka na víku. Petr si do ní ukládal všechny své osobní věci, včetně té nejcennější, starého, křiklavě žlutého Walkmana značky Sony. Okamžitě to v ní vyvolalo vzpomínku na opuštěné druhé patro domova, kde se začaly pravidelně scházet. Do těch prostor děti nemohly. Schody byly uzavřeny masivními mřížemi, ale Petr měl klíč. Neptala se, jak k němu přišel. Právě tam se jí po několika týdnech jejich známosti zeptal, zda si chce něco poslechnout. Vytáhl z džínové bundy sluchátka a chtěl je Aně nasadit, jenomže jí se do ní zacuchaly vlasy. Nekonečně dlouho se je pak snažil ze sluchátek vymotat, což jí rozesmálo a jeho nakonec taky. Bylo to vůbec poprvé, co Roučného slyšela. Podívala se na chlapce, který ji do druhého patra přivedl. V jeho tváři už po úsměvu nebylo ani stopy. Počkal, až píseň skončí a sluchátka jí vzal. Ten večer jí prozradil, jak získal klíč. Teď se Anna sehnula a vytáhla z krabice obitého Walkmana. Pořád v něm byla tatáž kazeta. Máš chuť na trochu dobré muziky? Zeptala se. Byla to přesně stejná slova, která tehdy Petr použil. Zmáčkla tlačítko přehrávání a kolečko volume vytočila na maximum. Roučný zpíval o své sestřičce, která se tak moc bála tmy, že nechávala rozsvíceno celou noc. Anna přiložila jedno sluchátko k Petrovu uchu a přitiskla se k němu. Oranžové světlo tiše bzučelo a na stěnu se promítal nehybný obraz zapomenutého člověka. Jediné, co bylo v pohybu, byli oni dva. Petr nemohl spát. Mozek mu neustále přehrával přehršle textů podbarvených emocemi. Vstal, sešel dolů a z horní police knihovny vzal klíč od studia. Vstoupit do Roučného svatyně bylo pokaždé jako nadechnout se čerstvého vzduchu. Křik myšlenek přerušil šepot ticha. Angažmá ve studiu G získal na základě doporučení od kamarádky z JAMU Jitky Zelinkové. Prožili spolu kdysi krátký flirt. Byl už tenkrát zasnoubený s Anou a i když mu Jitčin zájem imponoval, věděl, že je jistá hranice, za kterou nesmí zajít. S Jitkou spolu během druhého ročníku hráli v zimní pohádce a jejich vzájemná chemie a nasazení vzbudili na chodbách JAMU menší rozruch. Po ukončení studia dostal nabídku do Klicperáku a Jitka se vrátila domů na Slezsko. Po pár letech se objevila na představení v Klicperově divadle, zavěšená do padesátníka s prošedivělými vousy a tlustými brýlemi. Představila je ji jako Valicu. Byl to divadelní režisér a Jitka jej vzala do Hradce právě proto, aby Petra viděl. Na konci večera odcházel Petr s nabídkou na Fausta, kterého se Valica rozhodl aktualizovat a přenést do ostravského prostředí. V Klicperovi měl Petr vedlejší role, během 6 let se postupně propracovával od štěků k souvislejším textům, ale Faust měl stát celý na něm. Možná měl nějaký talent, ale tak dobrý nebyl. V posledních 2 letech si někdy připadal jako podvodník. Zvlášť, když se zatáhla opona a on s hereckým souborem naslouchal potlesku, který je volal zpět na jeviště. Věděl, že publiku nedává všechno. I proto potřeboval nový impuls. Z iluze, že role Fausta je lékem na stagnující herecké schopnosti, jej vyvedla hned první zkouška. Byl příliš strojený, příliš mechanický. Valica si ho během pauzy vzal bokem. Nemáš nějaký jetlag? Nadhodil. Petr na něj nechápavě zamžoural. Však to znáš. Několikahodinové rozdíly v časových pásmech způsobí, že si připadáš mimo. Zabušil pěstí na Petrovu hruď. A málem bych zapomněl, ty si totiž nepřiletěl z druhé strany země koule. Přijel si z Hradce? Přitlačím, bránil se Petr. Valica zavrtěl hlavou. Raději mi řekni, jak bys Fausta definoval?
1: Jako trosku, odpověděl Petr po chvíli.
0: Přesně, přisvědčil režisér. Prožil peklo a sám neví, že tím, co chce, míří jenom do dalšího pekla. Tahle role spočívá v tom, co zprožil. Takže si vzpomeň na to nejhorší, co se ti v životě stalo. A vlož to do role. Jevištní světlo mířilo přímo na ně. Petra zalévalo horko. Řekni to nahlas, vyzval ho Valica.
1: Můj táta se oběsil, pronesl Petr bezbarvě. Našel jsem ho, když mi bylo 8. Režisér si promnul čelo a zavřel oči. Do hajzlu, to jsem... Z chodby k ním dolehly hlasy Herci se vraceli z pauzy. Zkus to použít, řekl nakonec Valica. Zkus divákům skrze tuhle postavu vyprávět taky svůj příběh a nikdy na to nezapomenou. Pokračovali ve zkoušce, ale byla to pořád mizérie. Večer přišel domů unavený a uvědomil si, že nedokáže ani říct, jak se doopravdy cítí. A tak předstíral. Ale teď byl sám. Bez diváků. Valicovi lhal. Jeho otec dostal infarkt. A on u toho ani nebyl. Rozhodně to nebyla nejhorší vzpomínka, jakou měl. Ani zdaleka. První den po příchodu do domova si jej vzali do parády starší kluci. Odtáhli ho na kraj lesa, mimo dohled příjezdové cesty, a začali do něj kopat. Odprejskněte, hajzlové! Zakřičel na ně hluboce posazený hlas. Petr slyšel jejich zrychlené kroky, jak se rozutekli zpět k domovu, ale ani tak se neodvažoval odkrýt tvář. Už se nemusíš bát, jsou pryč. Zvedl hlavu. Nad ním se tyčil vysoký romský chlapec s rozčepířenými vlasy. Jmenuji se Gabriel, jako ten strážný anděl. Věříš na anděly? Ani ne, odpověděl Petr. Tak bys měl začít. Gabriel odhalil v úsměvu nažloutlé zuby. Ty seš ten novej kluk? Bílej jako ten motýl. Bělásek. Romský chlapec pokýval hlavou. Budeme kámoši? Podle mě by se ti kámoš hodil. S Gabrielem si povídali až do oběda. Petr mu vyprávěl o otci a o jejich zájezdech na klubové koncerty. Naučil mě noty, takže umím hrát trochu na kytaru a taky na klavír. To je hustý. Gabriel se rozhlédl po jídelně a pak se naklonil k Petrovi. Hele, vím o jednom klavíru. Po obědě tě tam můžu vzít, jestli chceš. Petr chtěl. Moc. A tak hned po obědě následoval chlapce do prvního patra a pak dlouhou chodbou až k velkým, nahnědo natřeným mřížím. Tázavě zvedl zrak ke Gabrielovi, který z kapsy otrhaných džínsů vytáhl klíč a odemkl. Mříže zanaříkali a uvolnili jim cestu na zakázané území. Je to bejvalý klášter, řekl Gabriel. Někdy slyším, jak se tu procházejí lidi, co už tu nejsou. No jasně, zašklebil se Petr. Chodí tady duchové, co? Gabriel nespokojeně nakrčil obočí nad svýma pronikavýma očima. Vyšli schody a vstoupili do druhého patra. Okamžitě je praštil do nosu pak zatuchliny a vlhkosti. Už tam budem, bělásku. Ta přezdívka se mi nelíbí, ohradil se. To je dost špatný, protože já ti jinak říkat nebudu. Gabriel chytil Petra surově za předloktí a postrčil jej do poslední místnosti, kde na podlaze ležela stará, otrhaná matrace. V jeho pravé ruce cosi cvaklo, pak Petr ucítil na krku ostrou bolest. Gabriel mu skroutil ruku a zatlačil tvář do matrace. Budeš poslouchat, jasný? Bejt můj kámoš něco stojí. Když řeknu, abys poskakoval na jedný noze, tak se mě zeptáš, na který. Jasný? Petr si vzpomněl na tátu, kterého občas viděl stát na pódiu se širokým úsměvem. Na tátu, který ho nechal na tomto zatuchlém místě, kde byly slyšet kroky lidí, co už nejsou. Díval se na svého tátu na pódiu a nenáviděl ho.

Dneska mám pro tebe úkol, bělásku, řekl významně Gabriel na konci prvního týdne. Seděl na parapetu u okna, kouřil cigaretu a hleděl do lesů. Mezi ukazováčkem a palcem držel klíč od mříží. Pěkně tady zamkneš a doneseš mi ho. Je čas na trochu důvěry, bělásku. Pak típl cigaretu o parapet a odešel. Petr zůstal sám. Vstoupil do protějšího pokoje. Na podlaze ležely střepy rozbitého zrcadla. Sehnul se pro největší střep a přiložil si ho k zápěstí. Pak pohledem zaznamenal v rohu krabici. Viděl ji pouze periferně, ale to stačilo, aby upoutala jeho pozornost. Vydal se na druhý konec místnosti. Na dně papírové bedny ležel žlutý Walkman s pěnovými sluchátky. Zmáčkl tlačítko Open. Uvnitř byla stále kazeta. Vytáhl ji, byl na ní štítek a na něm hulkovým písmem popisek Richard Roučný. Zastrčil ji zpátky, palcem pohladil tlačítko Play a stlačil je dolů. Z malých reproduktorů sluchátek začala hrát hudba. Nasadil si je na hlavu. Bylo to poprvé, co uslyšel Roučného. A tomu zachránilo život. Když se vrátil do prvního patra, už se smrákalo. Pořád v hlavě slyšel Roučného slova o sestřičce, která se bála tmy. A také o tom, že jednou do tmy vstoupila a bát se jí přestala. Gabriela našel sedět v pokoji na posteli. Nechci, abys na mě ještě sahal, řekl. Sotva dořekl poslední slovo, obří ruka vystartovala, chňapla ho kolem krku a zatlačila na ohryzek. Co jsi to řek? Petr se nedokázal nadechnout. Sevření povolilo a Gabriel mu uštědřil pohlavek. Tak povídej, bělásku. Co jsi mi to říkal? Petr zavrtěl hlavou. Přece nechceš, aby tě tvůj strážnej anděl nechal na holičkách. No ne? Petr se kousl do rtu, když ucítil další nával pláče, ale bylo pozdě. Příval slz byl k nezastavení. Teď mi podej ten klíč a zmiz. Já zas nechci, abys mi tady bulel. Vrátil se do svého pokoje. Vytáhl žlutého Walkmana a nasadil si sluchátka. Zavřel oči a poslouchal. Chci, aby umřel. Opakoval v duchu své přání, zatímco Roučný zpíval. Jenomže druhý den ráno na něj Gabriel čekal znovu. A pak znovu a znovu. A on se pokaždé vrátil na svůj pokoj a jenom poslouchal Roučného zpěv, dokud neusnul. Pak mu jedné noci někdo zacpal rukou ústa. Vytřeštil oči do noci, na hrudníku cítil nesnesitelný tlak. Jenom klid, bělásku. Zaslechl povědomý hlas. Přišel jsem se rozloučit. Na dlani ucítil dotek teplého kovu. Klíč. To máš na památku. Po několika dlouhých vteřinách oddálil Gabriel svou tvář a jako přízrak vyplul z pokoje. Petr se neopovážil pohnout. Byl přesvědčen, že se Gabriel vrátí a s přidušeným smíchem mu oznámí, že všechno byl jenom žert. Ale Gabriel se té noci neobjevil. A druhý den ráno se Petr dozvěděl, že romský chlapec byl skutečně převezen do jiného zařízení. O několik desítek let později se Petr ujistil, že za sebou zavřel dveře studia a pak přešel na druhou stranu místnosti. Sehnul se k plechové krabici, která s ním už zažila lecos. Sbíral si do ní předměty už od doby, kdy byl malý kluk a jeho táta byl ještě naživu. Odložil stranou obytého Walkmana pár přívěšků a fotografií. Nakonec našel to, co hledal. Vystřižený novinový článek z libereckého deníku z roku 1998, který vyšel pár měsíců po Gabrielově odchodu z domova. Před několika lety jej zalaminoval, protože hrozilo, že se starý papír rozpadne. Znal každé slovo nazpaměť, ale i přesto jej teď znovu pomalu četl. Řidič
a jeho nezletilý spolujezdec nepřežili náraz do stromu. Tak zněl titulek článku popisující smrtelnou nehodu na silnici kousek od Liberce. Tím nezletilým spolujezdcem byl Gabriel. Po chodbách domova se ta zpráva roznesla velmi rychle a Petr jí zpočátku nemohl uvěřit. Jak se ukázalo, byla to pravda. Nikdo se nezaobíral tím, co Gabriel dělal zpátky v Liberci, když je jeho nový domov desítky kilometrů daleko. Ale Petr to věděl. Vracel se pro něj. Zavzpomínat na staré dobré časy. O tom, co se stalo v domově, mluvili s Anou pouze jednou a pak už to téma nikdy neotevřeli. Několikrát se jej snažila přesvědčit, aby zkusil vyhledat psychologa, ale tu možnost zamítl prakticky hned, co jí poprvé nadhodila. Gabriel byl mrtvý. A to stačilo. Vložil článek nazpět do krabice společně s ostatními věcmi a zaklapl za nimi plechové víko. Zavřel na chvíli oči a pomalu oddechoval. Zkus to použít. Slyšel znovu Valicův hlas. Otevřel oči. Uprostřed místnosti stála promítačka. Přísahal by, že ji uložil na polici, ale nejspíš byl příliš unavený a nechal ji na zemi. Po čtyřech dolezl k promítačce a zapnul ji. Na stěnu nahrávacího studia se promítl černobílý obrázek Roučného. Pak si ničeho všiml. Naježily se mu chlupy na kůži. Na holé stěně za písničkářem byly černobílé dveře, vystupující skrze díru v čase. Ty dveře tam možná kdysi byly, než se je kdosi rozhodl zakrýt. Možná stačila obyčejná tapeta, nebo je dokonce ten dotyčný zazdil. Petr se narovnal a udělal nejistý krok vpřed. Došel až ke stěně a natáhl ruku. Kdysi v hlavě uslyšel varovný hlas. Jenomže kdyby tento hlas poslouchal, v životě by neoslovil Anu, v životě by se nestala jeho ženou, nikdy by se nenarodil Vašík a on by neměl angažmá v Géčku. A tak ani tentokrát neposlechl. Dotkl se prsty stěny a nahmatal rám dveří.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava skončila premiéra třetí části 12-dílné četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Pro rozhlas text upravil sám autor v dramaturgii Evy Lenartové. V režii Petra Gábora účinkovala Magdalena Holcová. Technicky na pořadu spolupracoval i mistr zvuku Aleš Huber. K poslechu čtvrté části vás veme za týden ve stejnou dobu, tedy v neděli po 15. hodině a 30. minutě. Tak příjemný poslech dalších minut i hodin našeho vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Plánované mosty pro pěší mají v Ostravě překlenout rušné silnice uprostřed města. Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Opavské fotbalisty už nepovede trenér Jan Navrátil. V pondělí bude v regionu slunečno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeje u zpráv Lenka Blažejová. Hlavní silniční tahy Ostravou chce město v části Hulváky překlenout lávkami pro pěší a pro cyklisty. Stavba dvojice lehkých mostů čeká na stavební povolení, aby mohla začít v dalším roce. Přes lávky se chodci dostanou do lesoparku Benátky a cyklisty napojí na důležité trasy městem. Podle náměstka ostravského primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu bude město stavbu financovat z dotací.
2: Předpokládáme, v příštím roce by mohla být zahájena stavba mostů, které budou překlenovat 28. října, a to jak s cyklistickou dopravou, tak pěší dopravou a vlastně onu poměrně frekventovanou komunikaci plzeňskou. A díky tomu bude napojena i chodníkem k světelné křižovatce u vodárny.
0: Už jen týden zbývá na zaplacení daně z nemovitosti. Termín je do pondělka 1. června. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Lidé, kteří údaje nedostali e-mailem, složenkou ani do své datové schránky, mají podle ní kontaktovat příslušný finanční úřad. Využít můžou i daňovou informační schránku DIS Plus na portálu Moje daně. Lidé s daní vyšší než 5 tisíc korun si můžou platbu rozdělit na dvě splátky. Tu druhou pak lze doplatit do konce listopadu. Pracovníkům vodovodu a kanalizací Jesenicka se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%.
3: Na zlepšení celkové situace mělo vliv mimo jiné postupné odstraňování provizorních opatření, která byla zavedena po povodni. Zaměstnancům společnosti vodovody a kanalizace Jesenicka se podařilo opravit téměř 4 kilometry vodovodního potrubí a více než 3 kilometry kanalizace. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas. Sport.
0: Opavské fotbalisty už nepovede trenér Jan Navrátil, který druholigový tým převzal před 2 měsíci po odchodu Romana Nádvorníka do Artisu Brno. Slezský klub, který figuruje v korupční kauze, to uvedl na svém webu na posledním kole druhé ligy, ve kterém remizoval bez branek s Příbramí. V tabulce obsadil 7. místo.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji polojasno, teploty od 16 do 12 stupňů Celsia. V pondělí přes den jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vyšplhají na 22 až 25 stupňů, na horách na 16 až 20. Vítr bude foukat mírný severní s rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu a rostlové podmínky budou v pondělí dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A ještě dopravní varování z Novojičínska. Řidiči se nedostanou z hladkých životic na Pustějov. Platí tam úplná uzavírka kvůli opravě mostu. Objízdná trasa vede přes Kujavy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
4: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
5: No co koukáš? Proč nepíšeš?
4: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
5: Já na vás nebudu čekat.
4: Na mě nemůžete takhle rychle.
5: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
4: S datem vašeho narození.
5: Už to mám.
4: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
5: Naši nejsou doma.
4: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
5: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, aby tak budou přímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím mít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přines ty skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě napadla, pane Jeleček.
3: No,
4: ne, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalost.

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dobře.

0: jsem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
0: V takové rychlosti. V takové rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
0: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
0: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
0: Počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
0: Hele, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej, důležitý...
0: Hele, nezamlouvej to,
1: není to,
0: nezamlouvej
1: co umí Franta Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
0: hele, nezamlouvej to, co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
0: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
0: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
0: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
0: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
0: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď, neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
3: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
3: jak si to vysvětluješ? Tu
4: já
3: změnu
4: to
3: toho repertoáru.
4: Takhle.
3: No.
4: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
3: No.
4: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
3: Ano.
4: Snad i ze strojvůdce. A Sterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzboňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říká jsem, ale já jsem za to chytrá holčička. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, ne, počkejte, od někaď vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říkám, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
3: No ne, že drží, to se škromená. To se v ňáma.

0: No, no to je právě, víš,
1: zlepšuje
0: takhle,
1: se to.
0: No, zlepšuje se to.
1: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
0: Ne mastičky.
1: Mastičky ani
0: mastičky,
1: ty.
0: Mastičky ne, mám.
1: Nebo na noc takový to.
0: Nový a tady nový. No, teď já jsem tady
1: tě
0: měla.
1: Řízli tě?
0: No, ale to už je dlouho.
1: Jo.
0: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytahání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to, a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Mm. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
1: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
0: já
1: poznat.
0: Já už s tím takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
1: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako, že by ženský neměli?
0: Jedno.
1: No, proto jsi to řekla.
0: Mě to je úplně jedno. No. Cher je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju,
1: no.
0: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně. To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vníme jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím, mě nějak blbě.
6: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
6: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
6: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
6: Jestli hoří hovno.
2: No. Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda? Ty nevíš, kolik je hodin?
6: Kolik je hodin?
4: Moc.
6: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Teď ho mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam, byla jsem hrozně zprostá, a to tiše a rychle, a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
7: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca.
8: Odkud to přišlo?
7: Od nás to nemají. A to říkají všichni? Všichni. Šepková taky.
8: To je hrůza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
6: Není to ono, co?
9: Je to dobré.
6: Ta omáčka.
9: Je to vynikající. Ostatně, dal s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
6: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
9: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Běž, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
10: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
10: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
10: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
10: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekla promiň.
10: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž v tatínkově bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
10: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve zfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam, ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou. A já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klid. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
3: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriaková, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to bylo rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty nonstopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě zvěděl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení. Že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: I dnes vlaky na hlavním koridoru v Ostravě nabírají zpoždění. Důvodem je sobotní havárie nákladního vlaku u hlavního nádraží. Hasiči v Moravském Krasu teď zasahují aktuálně u záchrany 5 jeskyňářů. Vrbno pod Pradědem začne zítra s opravou cesty nedaleko tamního kostela svatého Michaela. Zítra bude v Moravskoslezském kraji hezky slunečno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Na hlavním železničním koridoru do Polska a na Slovensko byl po sobotním vykolejení dvou vagónů nákladního vlaku u ostravského hlavního nádraží obnoven provoz po jedné koleji. Mezi ostravským nádražím a Bohumínem začaly vlaky s omezením jezdit dnes dopoledne. Dál se za tímto úsekem stále očekává zpoždění vlaku zhruba do 20 minut. Vyplývá to z informací Českých drah. Událost se obešla bez zranění, škoda je zhruba 2 miliony korun. Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření prsu potřebovat žádanku, potvrdil to Svaz zdravotních pojišťoven. Na mamograf se můžou ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Preventivní prohlídky by ale zanedbávat neměly, říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: My tento standardní režim rozšiřujeme právě o možnost, aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, anebo ho z nějakého důvodu nemají.
0: Jihomoravští hasiči právě teď zachraňují z jeskyně 5 amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku, přibližně 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat v dýchací technice, říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
3: Nevíme úplně přesně, jak dlouho ten zásah bude trvat. Víceméně jde o to, jestli oni se vlastně dostanou ven, když je vybavíme dýchací technikou, anebo jestli budeme muset třeba nějakou část té jeskyně prostě odstranit.
0: Zítra začne rekonstrukce cesty ve vnitrobloku u kostela svatého Michaela ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. V současnosti je tam cesta ze železobetonových panelů, která je ve špatném technickém stavu. Součástí rekonstrukce je i přilehlý chodník. Po dobu prací tam nebude možné parkovat.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude v celém Moravskoslezském kraji většinou polojasno a teploty budou 16 až 12 stupňů. V pondělí čekáme v regionu jasno anebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20. A vítr bude mírný severní s rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou zítra dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V dálnici D1 v Brně mezi kilometry 194 a 196 směrem na Ostravu uzavřela nehoda ve zúžení před stavbou na křižovatce s dálnicí D2. Tvoří se tam dlouhé kolony. Srazila se tam 4 osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji vám krásné odpoledne, příjemnou neděli, pár minut po 17. hodině, přesně úplně 4 po aktuálních zprávách. Pro vás máme víkendovou podvečerní hudební poštu. Kdo dnes slaví svátek má Jana, tak milé Jany, vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 24. května. Úvodní písnička je s Karlem Gottem, posílám ji vám všem pro pohodu dnešního odpoledne. Ty další už budou na vaše písemná přání. Tak příjemný poslech.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A předávám první přání, které jsme od vás dostali. Vážená redakce, v neděli 24. května, tedy právě dnes, slaví krásné 85. narozeniny paní Hilda Turicová z Ostravy Poruby. Hodně zdraví, spokojenosti, pohody a spoustu věrných přátel a vždy dobrou náladu přeje výbor seniorů z Petřkovic.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Také vaše víkendová podvečerní hudební pošta. To další přání jsme dostali z kroužku krojovaných horníků Barbora a prosí nás o hudební gratulaci právě dnes. 24. května slaví krásných 83 let paní Edita Burjová. Leď sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem. Pohlaď toho, kdo dnes slaví a popřej mu hodně zdraví. Pošimrej ho za nás na líčko, ať dnes září jako sluníčko. Že je o rok starší, komu pak to vadí, vždyť my ho máme stále velmi rádi. Za všechny členy kroužku přeje výbor.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Milé rádio Ostrava, prosím o písničku v neděli 24. května mamince k svátku paní Janě Fuxové z Frýdlantu nad Ostravicí. Milá mami, k tvému svátku ti přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, ať v tomto měsíci rozkveteš a více se usměješ, neboť máme stále květen lásky čas. A proto mezi těmi dívkami, co mám rád, si především ty. Krásný svátek a vychutnej si i krásnou písničku. Tvůj Jarek.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A stále vaše podvečerní víkendová hudební pošta a také další přání. Dobrý den, prosím o hudební přání pro paní Miroslavu Bartoňovou z Lichnova u Nového Jičína k jejímu jubileu, které slaví v neděli 24. května. Včela dne se tvůj příběh začal psát a dnes jsi v nejlepším věku. A slavíš 60. Po boku máš svého Milana, kde vaše láska v srdci je hluboko schována. Děti od Lucky a Lukáše jsou tvá pícha, když řádí Edík s Nikolkou, hned lépe se ti dýchá. Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí přítel Milan, maminka Zdeňka, bratr Libor s rodinou, syn Luky s Adélou, dcera Lucka, vnoučata Nikolka a Edík. Prostě všichni, co tě mají moc rádi.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, v neděli slaví narozeniny inženýr Jan Sikora z Jablunkova. Vše nejlepší, hodně zdraví a rodinné pohody. Z celého srdce přeje Gustav Birtus s manželkou Zdeňkou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A k pohodě určitě patří vaše písničky na přání, tady je další z nich. Dobrý den, zdravím Český rozhlas Ostrava i všechny posluchače. Mým přáním je poslat éterem směs písniček Karla Hašlera k svátku pro paní Janu Moldříkovou z Petřvaldu u Karviné, pracovnici městského úřadu Petřvald. Milá oslavenkyně, k svátku ti přejeme vše nejlepší, pohodu, pevné zdraví, nepřeberné množství vitality do dalších dnů. Přání posílá celá rodina.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, přeji všem v Českém rozhlase Ostrava i všem posluchačům. A touto cestou prosím o písničku a přání k svátku v neděli 24. května pro paní Janu, sestřičku oddělení rehabilitace v nemocnici Karviná Ráj. Milá oslavenkyně, přejeme k svátku vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a spokojenosti v práci i v osobním životě s pevnou vitalitou do dalších dnů. S poděkováním a přáním všeho dobrého pro oslavenkyni i celý zdravotnický personál tohoto oddělení zasílá Alois Valoš.

0: Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dobrý den všem v Ostravském rozhlase i věrným posluchačům. Chtěl bych srdečně požádat o písničku k svátku 24. května pro paní Janu Fajtovou z Rožnova pod Radhoštěm. Milá oslavenkyně, přejeme k svátku vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a vitality a také mnoho úspěchů do dalších dnů. Za všechny, Alois.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala se mi, abych s ní probrala svrab, což je vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naslyšenou v naší lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Přeji hezký den všem v Ostravském rozhlase a určitě všem posluchačům. Prosím o písničku v neděli 24. května bude pro paní Janu Humlíčkovou. Přání letí éterem do Karviné ráje. Milá oslavenkyně, přejeme vám vše nejlepší k svátku, hodně zdraví, vitality a patřičného štěstí do dalších spokojených let života. Za klub důchodců Dolu Darkov závod 2 ve Stonavě zasílá přání Lojza.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Milá redakce, prosíme o směs Polek Karlovacka. Zahrejte ji 24. května. V tento den slaví svátek všechny Jany i Janičky. My jich v rodině máme několik a tak písničku posíláme nejen do Ostravy, také do Opavy, na Karvinsko. Je toho prostě mnoho. Tak, milé naše Janičky, přejeme vám hlavně hodně radosti, štěstí, pohody, ať nechybí spokojenost a především hodně zdraví. To vám přejí všichni, co vás mají rádi. Prosím, pošlete tuto písničku všem dnešním oslavenkyním, ať Janám udělá radost. Těm našim připijeme na zdraví a přejeme všechno jen to nej. To přeje celá velká rodina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preis řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Stavba severního spoje v Ostravě Porubě dostala zelenou od Ministerstva pro místní rozvoj. Ministr školství Plaga si kvůli obsahu testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora. V Rožnově pod Radhoštěm se mohou lidé přihlásit do soutěže Kvetoucí město. Zítra bude v regionu Severní Moravy a Slezska slunečno, teploty 22 až 25 stupňů. Hezký podvečer, vítejte u zpráv s Lenkou Blažejovou. Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo odvolání proti územnímu rozhodnutí o stavbě severního spoje v Ostravě. Přípravy tak mohou pokračovat. Výstavbu silničního přivaděče na dálnici má Moravskoslezský kraj v plánu v letech 2027 až 2029.
5: První část severního spoje už stojí a odvádí auta na dálnici D1. Plánovaná další část má ulevit především Porubě. A to tím, že tolik aut nebude muset na vytíženou křižovatku u vodárny, kde se často tvoří kolony. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů taky o technických problémech, které plošné testování provázely. V Rožnově pod Radhoštěm začal jubilejní 20. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu balkónů, oken a předzahrádek. Ocenění získají nejzdařilejší úpravy ve třech soutěžních kategoriích. Uvedla mluvčí města Adéla Kousalová.
6: Soutěž je otevřená všem občanům s trvalým bydlištěm v Rožnově a hodnotí se ve třech kategoriích. Balkony a okna v bytových domech, balkony a okna v rodinných domech a zahrádky před bytovými domy. Hodnocení proběhne 5. srpna, slavnostní vyhlášení vítězů pak 16. září.
4: V Hlučíně vzniká nová část centra města. U tamního Červeného kostela dokončuje stavební firma nová parkovací místa, chodník a celkovou obnovu okolí. Cílem je vybudovat nové a důstojné veřejné prostory. Potvrdil to místostarosta Hlučína Václav Škvajn z Hnutí ANO. Je to první etapa celkové rekonstrukce území od autobusového nádraží až k městské poliklinice.
7: Sport.
4: Tým házenkářské akademie Olomouckého kraje v prvním utkání dvojduelu baráže o extraligu prohrál ve Strakonicích 28-34. Vítěz první ligy ani jednou nebyl ve vedení a extraligový favorit ze Strakonic průběh utkání kontroloval. Nejproduktivnějšími hráči olomouckého týmu byli pětigólový Janota, Jahoda a Geist. Odveta se bude hrát v sobotu 30. května v Olomouci.
7: Počasí.
4: V noci bude v našem kraji polojasno, teploty 16 až 12 stupňů, v pondělí jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 stupňů, na horách 20 stupňů a vítr bude mírný, severní 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou dobré.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Práce na inženýrských sítích uzavřeli Husovo náměstí v Moravské Ostravě. Řidiči musí na objízdnou trasu přes ulici Přívozkou, a to až do 14. července.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přeji vám příjemný podvečer. Každou neděli po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pro vás máme hudební hlídku. Dnes si určitě nenechte ujít emotivní hlas Joe Cockera. Dovíte se třeba, jaké je debutové album herce Šimona Bíliny a možná i to, kdo zaplatil pohřeb Mickeyho Volka. Prostě bude toho mnoho v dnešní hudební hlídce až do 19. hodiny. Přeji hezký podvečer a dobrý poslech.

0: Vítka.
1: Vítejte v hudební hlídce. Hudba je nekonečný vesmír a vždy mě překvapí, kolik toho neznám. Podobným objevem pro mě nedávno byla anglická zpěvačka a herečka Toya Wilcox, která se narodila 18. května roku 1958. Během své kariéry vydala 15 studiových alb a v roce 1986 se provdala za slavného inovativního kytaristu Roberta Fripa z King Crimson. Poslechl jsem si její nejnovější album Push Pop a byl jsem okouzlen. Rád bych tuto zpěvačku, jejíž hlas zní velmi sugestivně, představil písní The Bride Will Return. Robert Fripp si byl evidentně dobře vědom, jak vzácnou dámu si bere za ženu. Květnová Toya Wilcox a její zasmušilá svatební píseň The Bride Will Return. Vítá vás Milan Bátor a hudební hlídka.

Toya Wilcox v hudební hlídce a další emotivní hlas uslyšíte už za chvíli. Jeho majitelem byl jakýsi instalatér plynu jménem John Cocker. Narodil se 20. května ve 44. roce v anglickém Sheffieldu a než se stal planetární hvězdou, opravdu se živil svým povoláním. Jenomže Cocker měl ve svém drsném bluesovém vokálu dynamit a jeho dynamická prezentace a charismatický chraplák se staly brzy magnetem největších světových pódií. Nikomu nevadilo, že sám nebyl příliš autorsky plodný, když dokázal zaspívat písně svých souputníků způsobem, který oni sami přijímali s velkým uznáním. Joe Cocker byl zkrátka famózní a jeho hlas vyjadřoval všechny záhyby jeho duše. V roce 2002 Cocker natočil znamenité album Respect Yourself, z kterého si teď na počest jeho narozenin pustíme písničku Love Not War. Můžete se zeptat spolu s ním, víš, za co bojuješ? A říct si, pojďme se milovat, ne válčit.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nejznámější havajský hudebník se dožil pouhých 38 let. Při vyslovení jeho jména se může sice zauzlovat jazyk, ale až uslyšíte jeho hlas, budete naprosto okouzleni. Izrael Kanoi Kamaka Vivole měl totiž hlas od Pána Boha a když se 20. května roku 1959 v Honolulu narodil, nikdo netušil, že se stane světovou hvězdou. Is, jak se Izraelovi pro zjednodušení říká, založil se svým bráchou kapelu, s níž se proslavili po celé Havaji a na sousedních ostrovech. Bohužel bratr Skippy zemřel brzy na infarkt a tak se Is vydal na soulovou dráhu. Svůj soulový debut vydal v roce 1990, kdy mu bylo 31 let. Další alba jen zvýšila jeho reputaci a slávu. Bohužel, jak jistě víte, i strpěl morbidní obezitou. Při své výšce 188 cm vážil až 340 kg. Jeho srdíčko takový zápřah dlouho nevydrželo a v den, kdy vydechl naposled, byla na jeho počest zvižena havajská vlajka a pohřbu se zúčastnili tisíce lidí. Skvělého havajského zpěváka si připomeneme písní What a Wonderful World z Izova nejlepšího alba Facing Future, vydaného v roce 1993. 20. května by se dožil 67 let.

Hlásí se hudební hlídka s Milanem Bátorem a přichází další zajímavý zpěvák, který má belgické kořeny, ale žije v Austrálii. Říká si Gouche a narodil se 21. května roku 1980. Životní sukces Gouche zaznamenal svým singlem Somebody That I Used To Know, který se dostal na vrchol světových hitparád. Svůj talent Gouche potvrdil i třetím sólovým počinem Making Mirrors, které získalo cenu Grammy za nejlepší alternativní hudební album. Pikantní je, že album vzniklo na farmě jeho rodičů na poloostrově Mornington. Gouche je prostě originál každým coulem. Potěšilo by mě jen, kdyby se přihlásil o slovo častěji. Od posledního Making Mirrors uplynulo už 14 let a už by to chtělo nějakou novinku. K jeho 46. narozeninám si však můžeme pustit píseň Save Me, která je pro všechny, kteří už to chtějí vzdát. Třeba právě vás tento song postaví na nohy a zachrání.

Save Me a Gouče v hudební hlídce. Máte rádi soulovou hudbu? Pakliže je vaše odpověď kladná, určitě vás potěší následující písnička Crazy Love. Zaspívá ji americká zpěvačka Patti LaBelle, které se říká kmotra soulu. Její hlas je proslulý svým závratným rozsahem a emoční škálou, která občas připomíná i zvuk sirény. Patti LaBelle je v českém kontextu nepříliš známá. Ve světě je ovšem respektovanou umělkyní, která vlastní 2 ceny Grammy a 11 nominací. V posledních letech bývá uváděna do nejrůznějších síní slávy a je zahrnována poctami. 24. května se Patti LaBelle dožila 82. narozenin. Přejeme hodně zdraví a děkujeme za neopakovatelné emoce, které ve svých písních dokázala rozeznít. Jak to psal Jaroslav Seifert o lásce? Nejkrásnější bývá šílená. Právě něco takového si teď poslechneme v podání Patti LaBelle v její písničce Crazy Love.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební skladatel, textař, zpěvák a herec a teď už i osobnost týdne Českého rozhlasu Ostrava. To je Miki Jelínek, který 20. května oslavil 670. narozeniny. Vždy chtěl být lékařem a medicínu skutečně i vystudoval. Od mládí se ale pohyboval na okraji různých divadel. Jedno takové divadelko se na okraji skutečně jmenovalo. Miki Jelínek tam strávil 17 nezapomenutelných let. Pro divadlo psal hudbu a s chutí si také mnoho rolí zahrál. Bavilo mě to a myslím, že to nebylo až takové neštěstí. Vzpomíná na tu éru Miki Jelínek s příjemným humorem. Vždy jsem fungoval jako služebník něčeho, říká o divadelní a filmové hudbě, kterou napsal pro desítky nejrůznějších představů.

stavení. Mikyho Jelínka si teď poslechneme z pozoruhodného zdroje. Jeho písničku Představy jsem našel na nahrávce Pojďte žít, festival politické písně Sokolov z roku 1974. O tom, že i tehdy u nás vznikaly pozoruhodné věci, svědčí následující skvělá písnička Představy Mikyho Jelínka.

Miki Jelínek je osobností týdne hudební hlídky a právě dospíval písničku představy. Divadlo na okraji, medicína a scénická hudba. Miki Jelínek psal taky hudbu i texty. Vyhovuje mi víc, když mám napřed text a pak jsem na to psal hudbu, říká Miki Jelínek, který napsal hudbu pro řadu kultovních inscenací. Sluha dvou pánů v Národním divadle, Lakomá barka v městských divadlech pražských, Strýček Váňa v divadle Na zábradlí nebo třeba Vinetu v městském divadle Kladno. Hudba Mikyho Jelínka vstoupila do paměti mnohokrát i prostřednictvím písniček pro jiné. Tohoto příjemného a vždy dobře naladěného gentlemana si nyní poslechneme ústy Lucie Vondráčkové, pro kterou napsal písničku Skoč si do té vody na slova básníka Josefa Kainara. Zpívá Lucie Vondráčková a hudbu napsal Miki Jelínek, který byl osobností tohoto týdne, protože oslavil 20. května své narozeniny.

Jeden Miky příjmením Jelínek právě dozněl v písničce Skoč si do té vody. A další Miky přichází na řadu. To jsou paradoxy, řekl by Sládek Vaňkovi v audienci. Je tomu skutečně tak, dámy a pánové, do hudební hlídky právě vtrhnul nekorunovaný král československého rock'n'rollu jménem Miky Volek. Hrát rock'n'roll v době budování socialismu a totalitní ideologie nebylo úplně snadné. Volek se do toho pustil s obrovským drivem, což způsobilo dvě věci. Získal pověst neskrotného rebela, který byl špatným příkladem pro mládež, a druhé bylo, že si díky intenzivní náklonosti k alkoholu a psychofarmakům zničil zdraví. Přes různé peripetie se Miky Volek dopracoval ke svému prvnímu soulovému albu až v roce 1984. To už byl dávno za zenitem své slávy a v 90. letech přišel trpký konec. Přesto Miky Volek ve své době patřil k nejvýraznějším ikonám domácí rock'n'rollové scény a když zemřel zcela opuštěn a bez koruny, pohřeb mu zaplatil sám Karel Gott. Pojďme si nekorunovaného krále českého rock'n'rollu připomenout písní Fůra chyb, která je pro něj velmi příznačná. Narodil se 21. května roku 1943 v Uherském Hradišti a letos 14. srpna od jeho odchodu uplyne přesně 30 let.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Hudební hlídka pokračuje novinkami. Nedávno poslal do světa debutové album herec a hudebník Šimon Bylina. Nahrávka se jmenuje Severní album. Přináší 10 písní v podání špičkových muzikantů a spoluautorů Jana Uviry, Lukáše Chromka a mnoha dalších. Nahrávka je na obvyklé české poměry hudebně pestrá a barevná. Takřka co píseň, to jiná nálada, pocit a téma. Bylina zpívá zvučným, mírně zastřeným baritonem, jakých je v české hudbě odjakživa žalostně málo. První ukázkou z jeho severního alba bude písnička s názvem Měkká tma, která ze zasněné balady přechází do ležérní taneční pohody. Tohle je nové severní album Šimona Byliny.

Měkká tma Šimona Byliny v hudební hlídce. U debutu oblíbeného herce, nazvaného Severní album, ještě chvíli zůstaneme. Je to deska, která stojí za pozornost hudebně, ale i textově. Bylina není běžným typem autora ani zpěváka. Je spíše solitérem, který nepodléhá fanaticky trendům ani retrostylům. Jeho texty jsou hledačské, iniciační a mohou připadat jako autoterapie a meditace. Nádech a výdech, ono to přijde, když ticho promlouvá, zpívá Bylina ve stejnojmenné písni. Z Bylinova debutu vyzařuje nenucená bezprostřednost a pocit klidu a jistoty. Severní album Šimona Byliny rozhodně nestudí, ale hřeje jako sluneční paprsky. Tady je druhá ochutnávka, písnička se jmenuje Když ticho promlouvá.

Vrátíš se dnes, chci, aby slyšel ses, tahle chvíle nepůjde vrátit. Pěna dní se znova orosí, ty zmizíš a já taky. Je OK bejt pomalej ve světě, co sám sebe deptá. Vodu máš na kuráž.

Závěr patří mistrům. Americký bluesový kytarista Walter Trout letos v březnu oslavil své 75. narozeniny. Bluesmeni nestárnou, protože ke své diskografii, která čítá 20 soulových alb, v loňském roce přidal další novinku nazvanou Sign of the Times. Mezi 10 novými písněmi doslova září intimní folkové vyznání, inspirované slavným obrazem Da Vinciho. Písnička má název Mona Lisa Smile a pokud jste Troutovo album ještě neslyšeli, třeba si ho zkuste poslechnout. Samozřejmě, pokud vás zaujme. Loučí se s vámi hudební hlídka a Milan Bátor, který se těší na slyšenou za týden s další várkou písní a umělců, kteří stojí za poslech a pozornost.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé dnes opět demonstrovali na podporu České televize a Českého rozhlasu. Plánované mosty pro pěší mají v Ostravě překlenout rušné silnice uprostřed města. V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Tropický den naměřili desítky stanic. Zítra bude v regionu slunečno, teploty do 25 stupňů. Začínají zprávy, hezký poslech přeje Lenka Blažejová. Na Staroměstském náměstí v Praze se dnes odpoledne sešli lidé na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrují i proti dalším krokům ministra kultury Otty Klempíře za motoristy a volají po jeho rezignaci. Hlavní silniční tahy Ostravou chce město v části Hulváky překlenout lávkami pro pěší a cyklisty. Stavba dvojice lehkých mostů čeká na povolení, aby mohla začít v dalším roce. Přes lávky se chodci dostanou do lesoparku Benátky a cyklisti jsou napojeni na důležité trasy městem. Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu bude město stavbu financovat z dotací.
2: Předpokládáme, v příštím roce by mohla být zahájena stavba mostů, které budou překlenovat 28. října, a to jak s cyklistickou dopravou, tak pěší dopravou a vlastně onu poměrně frekventovanou komunikaci plzeňskou, a díky tomu bude napojena i chodníkem k světelné křižovatce u vodárny.
0: V roli fotografa i organizátora výstav v Sovinci na Bruntálsku představuje Muzeum umění v Olomouci tvorbu Jindřicha Štrajta. Výstava s názvem Z města ven ukazuje díla českých a slovenských umělců i dosud nepublikované autorovy fotografie. Muzeum výstavu připravilo u příležitosti letošních 80. autora a bude otevřená až do 6. září. Víc než tisícovku masožravých rostlin si můžou do 7. června prohlédnout návštěvníci skleníku olomouckého výstaviště Flora. Začala tam expozice živé pasti. Kromě druhů rostoucích v Česku lidé uvidí i exotické liány. Na výstavě si taky můžou rostliny zakoupit, říká autorka expozice Markéta Aubrechtová-Dlouhá.
3: Na octomilky, ale i různý třeba vosy, a to jsou nejlepší, buď to tučnice, ty jsou nejlepší, pokud nemáte doma dostatek sluníčka, pokud máte třeba okno, severní okno, jsou sice na okno, ale oni stáhnou z celé místnosti, takže jako když tam vůbec nezasvítí sluníčko, tak jim to vůbec nevadí, a nebo pokud máte naopak octomilky v místnosti, kde je z toho sluníčka spousty, tak jsou to ty rostnatky kapsky.
0: Česko zažilo tropický den, přes 30 stupňů dnes naměřili desítky meteorologických stanic, teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich, ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně bylo v Doksanech.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty 16 až 12 stupňů, zítra skoro jasno, nejvyšší teploty do 25 stupňů, na horách 16 až 20 a vítr bude mírný severní do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě aktuálně z dopravy na silnici 1/46 v Bílčicích na Bruntálsku se opravuje tamní most a je tam částečně omezený provoz. Dopravní omezení v tomto místě potrvá do 30. září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí 100 000 žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9 hodin 15 minut v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19.05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolný únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou. A stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být i jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita, anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tady máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken, takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze. A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po té jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co lokální terapii.
3: Tam mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy, že nám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní.

0: dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
0: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál, tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
0: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
0: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
0: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
2: Uvažuji o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
0: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
0: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
0: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco?

0: říct. Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
0: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Lodrovy školy mají novou Tóru. Židovské muzeum připomíná své válečné zaměstnance a uplynulo 20 let od smrti spisovatele Viktora Fischla. Při poslechu. V Lodrových školách se ve čtvrtek konala netradiční oslava. Celá škola přihlížela slavnostnímu vnesení svitku Tóry. A není to jen tak ledajaký svitek. Patřil kdysi Salomonu Hugo Liebenovi, muži, který byl významnou postavou českého židovského života v první polovině 20. století. Podílel se mimo jiné na založení židovského muzea v Praze. Tóru škole trvale zapůjčili jeho potomci. Více prozrazuje ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová.
2: Svitek, který jsme tento čtvrtek vnášeli do naší školy, k nám přijel vlastně zhruba před 14 dny. Přivezl ho pan rabín Jehuda Ješarim od Sofera, to znamená písaře, který ten svitek opravil. A ten svitek původně vlastnil Salomon Hugo Lieben, což byl zakladatel Židovského muzea v Praze. Byl to velmi vzdělaný filantrop, který se aktivně účastnil židovského i intelektuálního života tady v Praze. A rukou osudu historie se ten svitek dostal do depozitáře Židovského muzea a Židovské muzeum jej potom v roce 2025 vrátilo zpátky potomkům rodiny Lieben. Tato rodina u nás má 6 pravnoučat pana Liebena a rodina se rozhodla, že místo toho, aby si svitek nechala jako cenou památku na svého předka doma, tak jej věnuje opravdu k aktivnímu používání u nás ve škole.
1: Jak taková oslava vnesení svitku Tóry vypadá?
2: Vnesení toho svitku je takovou jakoby velkou radostí pro tu danou židovskou komunitu, to znamená v tomhle případě pro tu naší školní komunitu. Pořídit si svitek Tóry je vlastně neuvěřitelně nákladná věc, je to podobné jako pořídit si opravdu velmi hezké auto, takže když nějaká rodina nebo nějaký filantrop Tóru věnuje, tak je to důvod k velké radosti, protože ta obec, která Tóru nemá, ji najednou má. A s tím je taky teda spojená ta radost, která se projevuje v tom obřadu. Takže se různě tancovalo, zpívalo a ta Tóra se představila celé té školní komunitě. Přišel jeden ze zástupců rodiny Lieben, Dan Nikolský, který hovořil o tom, jak se ten svitek vlastně do rukou té rodiny dostal a jaká byla potom jeho cesta k nám do školy. Z toho svitku jsme četli, vyvolali jsme k Tóře právě potomky pana Liebena, dva kluky, kteří dostali aliu k Tóře a tu Tóru zabalila vlastně jejich sestra a vrátila ho zpátky do Aaronu a Kodeše. A přišel pan rabín Shmuel Rosenberg, který mluvil o tom, jak je důležité svitek Tóry, obzvláště svitek Tóry, který je nějak spojený s osudy dětí v naší škole, jak je důležité takový svitek ve škole mít. A všichni potom nakonec dostali vanilkovou zmrzlinu, což je vlastně něco, co je spojené se svátkem Šavuot, který hned následoval vlastně večer na to, ten svátek začal a během toho svátku se připomíná to, že my Židé jsme dostali po putování v poušti na hoře Sinaj Tóru a oslavuje se to tím, že se jedí mléčné sladké výrobky, takže všechno tohle jsme spojili do té oslavy.
1: Jak často se ze svitku bude číst, jak se bude používat?
2: Tóru u nás ve škole používáme k občasným sobotním bohoslužbám, které se konají zhruba jednou za 6 týdnů a zároveň používáme při ranních bohoslužbách, zejména v situacích, kdy nějaké z našich dětí má bar mitzva. A zároveň je hrozně důležité říct, že ta rodina Liebenu, nebo respektive její potomci, dlouhodobě zapůjčila tenhle ten svitek naší škole pod podmínkou, že kdokoliv z naší školní komunity bude chtít tu Tóru použít i mimo školu, tak je povinností školy jim tu Tóru poskytnout, což je od té rodiny velice laskavé, protože je spousta lidí, kteří chtějí mít bar mitzva třeba v nějaké jiné synagoze než ve škole, nebo často třeba ti chtějí mít v nějaké synagoze, která je mimo Prahu a je nějakým způsobem spojená s jejich rodinou. Je to třeba synagoga, která už není funkční a na takové bar mitzva je často neúplně snadné sehnat košer svitek Tóry a teď je milou povinností školy takováto bar a bat mitzva skrze tuto Tóru umožnit a to je skvělá věc.
1: Říká ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová. Posvěť nás svými příkazy a dej nám podíl na své tóře. Na slova židovské modlitby zpívá česko-kanadská zpěvačka a skladatelka Lenka Lichtenberg.

0: Židovské muzeum v Praze by dnes nebylo takové, jaké je, bez lidí, kteří v něm pracovali za druhé světové války. Jeho zaměstnanci a spolupracovníci se tehdy zasloužili o záchranu židovského kulturního dědictví z Čech i z Moravy. Nacisté je nutili shromáždit na 100 000 předmětů ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu z nich pak zavraždili v koncentračních táborech. Právě těmto hrdinům nyní muzeum odhalilo nový památník. Pokračuje Petr Kastner.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války. Jsou to lidi z vedení tehdejšího muzea nebo i řadoví zaměstnanci a spolupracovníci?
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a kustodi, různý údržbáři.
1: Jak významní jsou tito pracovníci pro muzeum, co tehdy dělali, co byla náplň jejich práce za druhé světové války?
2: Tak hlavní náplní práce bylo v podstatě skatalogizovat a zdokumentovat předměty, které se do Prahy za války dostaly z celého území protektorátu, což bylo v podstatě přes 100 000 předmětů, ať už šlo o trojrozměrné předměty nebo textil, například vybavení synagog, tak různé knihy.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Bohužel nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo Židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega Martin Jelínek, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo anebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník si lidé můžou prohlédnout při návštěvě muzejního okruhu. Na ten můžou jít sami nebo s průvodcem, říká vedoucí návštěvnického provozu Antonín Růz.
4: Může samozřejmě si to projít úplně sám, ale je to asi takové, jako když se budete procházet městem a uvidíte budovy, uvidíte stromy, uvidíte silnice, uvidíte ulice. A když máte toho průvodce vedle sebe, tak on vám to podhalí, on vám řekne ty skryté významy, on vám to přiblíží.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu.
0: 23. žalm Bůh je můj pastýř zpívá opět Lenka Lichtenberg.

0: Muž dvou men a muž rozkročený mezi několika světy. Tak by se dal charakterizovat Viktor Fischl nebo také a Viktor Dagan. Tento Čech a Izraelec, literát a diplomat, spisovatel i překladatel, prozaik i básník, zemřel přesně před 20 lety. Jeho medailon připravil Leo Pavlát.
1: Základní encyklopedické heslo Viktora Fischla by mohlo být stručné. Narodil se 30. června 1912 v Hradci Králové v židovské sionisticky orientované rodině. Již v meziválečném období publikoval verše, byl aktivní v židovském životě. Válečná léta jej zastihla v Londýně, kde se po boku Jana Masaryka podílel na působení exilové vlády. V roce 1948 odešel do nově vzniklého státu Izrael. Již s hebrejským jménem Avigdor Dagan pracoval v jeho diplomatických službách a současně česky i hebrejsky pokračoval v literární a překladatelské činnosti. Po listopadu 1989 se vrátil do českého kulturního prostoru. Jeho bibliografie čítá na 30 titulů. Románů, povídek, knížek pro mládež, rozhovorů, původní poezie i biblických překladů z hebrejštiny. V roce 1996 byl Viktor Fischl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka. O 9 let později mu ministerstvo zahraničí udělilo cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zemřel ve svých 94 letech 28. května 2006 v Jeruzalémě. Já měl to štěstí, že jsem se s ním mohl po obnovení diplomatických styků s Izraelem v roce 1990 několikrát setkat. Patřil k těm židovským prvorepublikovým vzdělancům, pro něž bylo zevrubné vzdělání, kulturní a politický přehled, kultivovanost, stejně jako aktivní znalost několika jazyků samozřejmostí. Jemný ve vystupování, pozorně naslouchající, ale současně i nekompromisního názoru. Tak si ho pamatuji třeba z návštěvy v jeho jeruzalémském domku, kde žil se svou ženou Stelou. Hned za vchodem hosty vítala sbírka suvenírových i umělecky zhotovených figurek kohoutů, darů k připomínce snad nejslavnější Fischlovy knihy Kuropění. Knihy o selhání v mezní situaci, konfrontaci s vlastním svědomím. Právě naléhavé zkoumání paměti, viny, lidské odpovědnosti a možnosti nápravy je téma, které Fischlovo dílo vytrvale provází, včetně motivů z biblické tradice. Z knih Viktora Fischla rozhovoru s ním stojí za to citovat. O češtině. Nikdy jsem nebyl šťastnější, než když jsem přeléval hebrejskou moudrost a krásu do ryzího skla českého jazyka, který miluji. O lítosti. Láska někdy vyprchá, ale lítost nás musí zůstat. Jenom tak někomu neublížíme. O Izraeli. Ben Gurion říkával, kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista. V Izraeli je víc zázraků než jinde, protože je tam život těžší než jinde. A konečně o židovství. Není to těžký úděl? Ptali se ho. Není, odpověděl. Židovství je hrdost.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve Velké Británii začal měsíc židovské kultury. Do 16. června nabídne více než 100 akcí po celé zemi. Ministr pro bydlení, komunity a místní správu Steve Reed při zahájení zdůraznil přínos židovské komunity k dějinám a současnosti země. Goldflam, otec a syn se jmenuje výstava obrazů Arnošta a Otto Antonína Goldflamových. V silném uměleckém dialogu propojuje obě generace v brněnské kavárně a galerii U dvou polívků. K vidění je do konce května. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvílek pro demokracii.
2: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se to někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Pracovníkům vodovodů a kanalizací Jesenická se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%.
3: Na zlepšení celkové situace mělo vliv mimo jiné postupné odstraňování provizorních opatření, která byla zavedena po povodni. Zaměstnancům společnosti vodovody a kanalizace Jesenická se podařilo opravit téměř 4 kilometry vodovodního potrubí a více než 3 kilometry kanalizace. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Olomoucká zoo investovala do pavilonu Kalahari. Nechala zmodernizovat 5 z 9 terárií. Návštěvníci v nich uvidí mimo jiné nové druhy plazů z Jižní Afriky, včetně gekona písečného.
4: Terária jsou teď podle tiskové zprávy zoo větší a osvětlení přirozenější. Gekona písečného získala olomoucká zoo z Vídně. K vidění je už jen v dalších 2 evropských zahradách. V teráriích jsou nově i 2 druhy kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Postup do druhého kola tenisového Roland Garros zatím vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na kilometru 67,5 vyšetřují nehodu. Už se projíždí 2 pruhy, některá auta ale vybočují. A nehoda je taky na D5 do Rozvadova na kilometru 66,5. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás zaprvé 3 novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
5: České dvanáctky.
6: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
7: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě. Ne, radši to nebudu rozhodovat.
6: Řekni.
7: Legenda... No, není to nic vtipného, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a který se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo. To prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
6: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
7: Jo, tak vzpomenu. No jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako nějaký hokej by v tom byl, ale já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího Spoděbrat s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to tam tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle z toho vítězství na té platinové dvanáctce, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo hodně později, třeba ta písnička vznikla někdy v roce 73, 74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé takový jako amatérské podobě. Bylo to ve Fiziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia, natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písni bych řekl, že vznikla v roce asi 74. Plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
6: No ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou dvanáctku. Já jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
7: Děkuju za optání, hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. Ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo počasným ježdění a cestování. Tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko v Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
6: Je to meka.
7: Tak tam taky mám nějaký takový nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
6: To vidím jenom já.
7: No tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
6: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
7: No, to mě připadá až
6: neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
7: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu se ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit mezera 12. 5. června roku 2026 v pražských Žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen, Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, písnička, kterou před mnoha, ale skutečně mnoha lety napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. To byla první dnešní novinka, celkově 64. novinka této hitparády v roce 2026 a SMS-ka je Hit Mezera 12. SMS-ku Hit Mezera 11 má další novinka, která se jmenuje Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tongue.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMS-ka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMS-ku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno,

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie, Anna Marie, kde zpívali ptáci, celkově 660. novinka letošního roku, SMSka je hit mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

Po dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku, ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství.

vítězství, dohromady 6 vítězství v hitparádě Česká dvanáctka a ocenění Zlatá Česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Leichtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala druhou zlatou Českou 12 letošního roku a písnička Loďky dostala čtvrtou zlatou Českou 12 letošního roku. Gratuluju!

Skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhletu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

0: Česká dvanáctka.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté, hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter. A je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu.

Minulý týden novinka, dnes třetí místo, poločas rozpadu, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý a hrála skupina Genius Loci. Jsme u druhého místa, ještě předtím, než zazní písnička, která právě je na místě druhém, tak nevím, jestli jste si to všimli, ale rád to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026. A ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, hit mezera 12. Druhá novinka, Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Kde zpívali ptáci, hit mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 8. 7. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 4. 3. místo, Nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit mezera 3. 2. místo, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme 5. zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jet Plane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku, a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
2: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
1: Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
3: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
4: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
3: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z hnutí PRO.
5: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů. Jde o naše majetky.
3: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: U koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají více let.
6: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezký. Sport.
1: Mistrovský pohár dostali slávisté na stadionu v Edenu po závěrečném kole nadstavby šance ligy a výhře nad Viktorií Plzeň 3-0. Pražská Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1. Stejně skončil taky souboj Jablonce s Libercem. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Stot. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Na D1 na kilometru 171 směrem do Prahy stojí porouchané auto. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění čekejte do 10 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
7: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Jsem to vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku. To bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to
0: se
1: nedá.
0: Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jakou máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky víc. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Soutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě vedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Nadia má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Takže to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš co, já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune, nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já jsem se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na třetím místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte je posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

jako já, jo, jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

Ahoj, pár tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny.

0: kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
0: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
0: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
0: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až ku 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
2: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
3: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct? Třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli šestkové koláče.
2: Já jsem viděl, jablečné koláče, vytažené
1: z trouby. Jsou
2: krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct, asi před. Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šodo a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem Patrik Rozehnal.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
1: Uchazeče o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo téměř 9,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek. 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště. Například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku. Ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
3: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje. Sport. Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními 2 zápasy ve skupině mistrovství světa s jistou účastí ve čtvrtfinále. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na 30 minut a souvisel i s chybami z posledního vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent Jiří Kalous.
4: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali nazpátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to, máme na to poslední 2 zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit. Počasí.
1: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 na 93. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. A silnice 17 s Krudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná. Mezi Ostrovem a Čankovicemi havaroval autobus a provoz policisté zastavili. Dá se to objet přes Chroustovice. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodporujte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře. Ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít?
6: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to. Ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vítá

de Jeanjou, kdo do ní vidí. Madame de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Dělá mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, viď, to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale on tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, protože jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: Do prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

dávat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova,

0: jízdní řád. Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam byly dvě hlavní takové postavy, hrály Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecké zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějak zkoumal, bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličejem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že by býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
3: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím, viděl jsem fikovat také večer.
0: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
3: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že apendix zmizí jako brzlík.
4: Hej, paní doktore, brzlík.
3: V dětství. To je zajímavé, že?
0: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
5: Sako,
6: pro pána krále, kam zhoda?
5: Spadlo, posledně kam spadlo.
6: Kam? Slyšíš, pod kanapé.
5: Cože?
6: Pod kanapé, povídám.
5: No prostě, tak dělej něco.
7: Drahoušku, představ si. Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
7: Co je to?
8: Tohle?
7: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
7: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj.
7: Co tu děláš?
9: Na zrádu. To je situace, co tohleto?
7: A čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směješ, jen co si ovléknu saku, dovolíš asi?
7: A ty se nesměješ?
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Vládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni, já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady... Zrovna manželce, tvé manželce jsem vyprávěl takový, zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh, veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu, vidíš to, podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
8: No, popuká.
9: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Vládíku, proč jsem přišný pohled?
7: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
7: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Vládík taky zasměje, co?
8: To bude, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Vládíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
7: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se... Může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
7: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Neruš mě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
7: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
8: No,
9: já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se. Jo. A v tomhle jednou předsíní chrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
7: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
7: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Příteli, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikdo ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod kanapé.
7: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
7: Jo, takhle to teda
8: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
7: Teď už tomu rozumím.
9: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
7: Hrozná situace, viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
7: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno.

0: Pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu smělo, že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krabe pro to sako. Chápeš? Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
1: A ten blbec tomu uvěřil?
0: Nejen, že uvěřil, že se smál.
2: Vlastně byla celá situace zachráněna.
0: Mějte se moc krásně.
1: Poslechně, on byl, řekni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
0: Jak myslíš?
1: No.
0: Z jaký situace?
1: No, když vstoupil ten manžel.
0: To byla... Kdy?
1: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
0: S kým?
1: No s tamtím, s tím předevčerejším.
0: A s kterým?
1: No počkej, no co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
2: Láďo, taková choulostivá situace, ale ty jsi v tom hledáš logiku.
1: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě našel východisko a našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
0: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
1: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, do kabaretu. Počkej, ono to nemá pointu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou pointu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč jsi se nemohl dostat pod to kanape?
0: A prosím tě.
1: No?
0: Z čeho jako?
2: Láďo.
1: No co?
2: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jedu, tebe se to netýká.
0: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
1: Dítě, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl?
0: Je už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
1: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
0: A prosím tě, to je nemožné.
1: No počkej, no, proč by to bylo nemožné?
2: Tomu by někdo nevěřil.
1: No to je, ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu mému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
0: A co, jako? Co?
1: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
0: Ty mě děsíš.
1: Ne.
0: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
1: O, to já si myslím, že někdo tomu uvěří.
2: Kdo by tomu uvěřil?
1: No, někdo.
0: Já.
1: Možná, že ty. No, a on taky možná.
0: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
1: No, už asi jo. Melichare, Melichare. Kamaráde, poves.
3: Uctivá pokladnost, svátaní.
1: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: Naschledanou.
6: Božka, zůstaň aspoň do Vánoc.

slav.

0: bere ten podivnej neklid. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu. Fakt.
1: Má láska spadla jako staré
2: dům. Tak ta si

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sále, viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejka.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dietlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplynulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano?
8: Fotografii.
7: Ano?
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon, no. Že? Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě, takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt. Akt.
8: Akt?
7: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
8: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně z fotoaparátem.
7: Ano, já čůně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano?
8: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: A ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte? Jak myslíte? Takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta. Na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete?
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo. Řízla. Podřízla jsem.
7: Prosím?
8: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Kohoutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: A těm mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, ty těch mrtvejky jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev?
7: Ano.
8: Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to je, kde je teď, šmarja? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Dítě, já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
1: Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
5: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. V celé republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
6: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
7: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
6: Sekačku.
7: Sekačku, ano.
6: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
7: No vidíte, tak to bych bral teda,
6: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
7: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
6: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
7: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
6: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
7: Nekuřáka a abstinenta?
6: Ano, myslím, že takového něco říkala.
7: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
6: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
7: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
6: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
7: Jo, takhle proto. Ano. Tady
6: mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
7: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
6: Ne, to je velmi pohledná žena.
7: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
6: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
7: Jo, myslíte?
6: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
7: Ano, já to zvětší trošku asi, ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
6: Prosím?
7: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
6: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
7: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
6: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
7: Že nějaká sešlá se mi
6: zdá,
7: ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
6: Odřený zadek?
7: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
6: boule?
7: Nevím, no jo.
6: No tak to je normální, ne?
7: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
6: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
7: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
6: Váš soused?
7: No jo, no tak poměrně zase sežene náhradní díly a tak víte.
6: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
7: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
6: Prosím
7: no,
6: vás.
7: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
6: Tak to se stane.
7: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
6: no,
7: víte.
6: To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
7: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
6: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
7: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
6: No.
7: Tak zatím naschledáno.
6: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
7: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, právě začíná, 23. hodina odbyla. No a otevíráme náš pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu. Moc vás zdraví Jitka Lukešová, přeju krásný pozdní nedělní večer. Máme před sebou 2 hodiny našeho společného setkávání a také povídání si. No a o čem to dnes bude? Vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas, tak jak slíbili, a je na vás ze všech okolností spolehnutí? Jak se třeba vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete přijít včas, a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? No a jak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždy musíte čekat a ještě na ně pořád čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout, a kdy se vám to třeba i velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů, a určitě mezi takové patří i dochvilnost a spolehlivost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejen u sebe, ale také u druhých. Jak jste vy dochvilní a spolehliví a umíte držet slovo, tak tolik a mnohem více na toto téma, které je v našem životě, já myslím, velmi důležité, nebo zkušenosti s těmito vlastnostmi jsou velmi důležité. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam už jste se mnozí rozepsali k tématu rozhlas.cz/linka, a samozřejmě využijte. Můžete i e-mailu tradičního s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tolik Pavel Bobek a jeho písnička Nedělní ráno. No, do dalšího nedělního rána přeci jenom trochu daleko. Jsme vlastně na závěru nedělního večera a teď na telefonu můžeme přivítat také v noční lince našeho prvního hosta, kterým je Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Děkuji mnohokrát za všechny samozřejmě. Tak Oline, už se vás ptám, jak vy vnímáte vlastnosti, o kterých se říká, že jsou vlastně takové královské, tedy dochvilnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená?
2: No, tak já teda bez mučení se přiznám, že jsem spíš na té straně nedochvilnosti.
1: Ale, no.
2: Ale zase... Jak říkám, já to neberu tak tragicky, záleží totiž kde a jak a kde a s kým a tak dále, tak dále.
1: To je pravda, ano.
2: Že prostě když jsem dohlomený s kamarádem, že půjdeme, já říkám, přijď ve 4, do hospůdky dáme 1, 2 pivečka.
1: Jo, pokud je to volná schůzka, tak je to asi o něčem jiném.
2: Tak je to takový, samozřejmě když jdu k doktorovi nebo... Když jdu někde na úřad, nebo tak fakt toto, jako jdu tak, abych tam opravdu byl v ten správný čas. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, když jako spousta lidí mě zná, a někteří jsou v šoku, opravdu jsou v šoku včas, nebo když přijdu v tu dobu, když jsme spolu jako domluveni na nějakou tu dobu. Takže, no a samozřejmě to vyplývá z toho, co člověk dělá, když teď jsme už na té straně těch starobních důchodců, vlastně mají neděli pořád, nebo mají pořád dovolenou, nebo
1: jak si to
2: každý nazve, že jo. Tak je to takové pohodové, pohodlné a není to takové svazující. Já samozřejmě jsme si prožili tu kariérní část svého života, kdy jsme se museli starat o rodiny, nebo o ty se staráme pořád, ale jako myslím, ten závazek chodí do práce a prostě být tam čas a všechno, aby to bylo bez průšvihu. Takže to už máme dlouho, několik roků za sebou. Takže já to beru, že si tak teď užívám takový ten, jako bych řekl, poklidný, pokud to jde samozřejmě, poklidný život. Takže s tou dochvilností moji kamarádi nebo moji známí, jako mě znají, tak už vědí, co můžu očekávat, jak říkám. Jsou víceméně šokovaní, když tam přijdu, tak jak jsme se domluvili a nepředpokládají, že se spozdím, ale to spoždění, jak jsem to říkal na začátku, když jde opravdu o něco, tak to držím.
1: Když je to důležitá schůzka, tak jasný, no. Dodržujete, jasně.
2: Takže takový tam, teď momentálně jsem dochvilný v tom, jak jsem vám říkal, mimo éter.
1: No.
2: Jedu z Kopřivnice, jedu do Karlovy Studánky, kde jsem absolvoval už 14 dní lázeňského pobytu, ještě mám 14 dní před sebou. Z radosti jsem vystoupil za to, protože jsem stuhlej, vždycky jsem z té sračce, už tam sedím hodinu a půl.
1: Jo.
2: Přišlo vhod, jak jsem s tím telefonem. Jinak je krásná noc, svítí hvězdičky, je 15 stupňů, žíval jsem se na teploměr v autě, takže to je velice příjemné. Takže žádná kláska teda už nebude, do Karlovy Studánky zaparkuju a půjdu se natáhnout, protože jsem měl 2 dny tvrdé práce se včelama, teda se včeličkama, abych se mi nerojili, protože jo. Jsem odjel do těch lázní, tak mě bylo řečeno, paní domácí řekla, když se to začne rojit, mně to je jedno, já tam půjdu, já to zapálím a ve pokoji. Samozřejmě to byla taková nadsázka, ale
1: ano.
2: Musel jsem opravdu jet, panu doktoru jsem to vysvětlil, že tam musím jet, jinak by byl takový trošku průšvih z toho.
1: Je potřeba něco udělat zkrátka,
2: proto. Které jsme tímto mojí návštěvou zachránili.
1: Jo.
2: Takže já se takhle z mojich chvílností, nedochvílností, děkuji vám za to téma, rád si poslechnu ty.
1: Dobře.
2: No, určitě ostatní budou dochvilní. To
1: Uvidíme, jak to dopadne.
2: Prosím, bude dochvilný, jenom já tam budu. Tam sameček.
1: Nedochvilný. Moc vám přeju šťastnou cestu a užijte si ty 2 týdny vlastně v lázních lázeňského pobytu. Budete mít určitě krásné počasí, tak ať to stojí za to.
2: Jo? Má být krásně, no. Tak já vám moc krát děkuji.
1: Já taky, mějte se moc hezky.
2: A někdy zase někdy naschledanou. Děkuji moc krát.
1: Budu se těšit, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou, tak tolik Olin. No a teď už je na řadě s písničkou Karel Gott.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nejenom Karel Gottek jste poznali, také Dara Rollins, jejich legendární Zvonky štěstí. No a teď už máme na telefonu Jirku z Malé Skály. Tak Jirko, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Napodobně.
0: Děkuju, moc vás zdravím. Tak co vy a dochvilnost a spolehlivost, jak vnímáte tyhle ty vlastnosti a schopnosti nebo neschopnosti tak některých jedinců?
1: Snažím se, pokud už můžu to rozjet, tak snažím se být co nejpřesnější, protože já jsem po otci hrozně na to háklivej. Že bych nějak vystačil, ale zkrátka už si myslím, že to je skutečně přednost, jako být někde včas. Že nevím, co ten druhý člověk dělá.
0: Ano.
1: Pokud to není žena samozřejmě, jako, že to prostě nevím co. Ale já jsem třeba jezdil chvilku po trhách. Prostě po celé republice. A tam teda, když jsme třeba ráno v pět museli vyjíždět, jo, tak jsem byl nervózní z toho, když kolega, který zrovna řídil v tu chvilku, přijel prostě o 20 minut později, co? Tak to prostě mě rozčilovalo, že jsem chtěl být někde včas, jo.
0: Rozumím.
1: Jako, máš v podstatě ty věci vyložit, jako váš, jako, takže vyndat to železo a to všecko.
0: Dá to práci, zabere to čas, ano.
1: Takže jsem to trošičku jako to, ale dá se to přežít, jako v podstatě je to za 3 minuty vyřešený ten problém, protože člověk už je zvyklý. Jako. Ale jinak samozřejmě ten borec, co mluvil přede mnou, tak tam jako to já prostě radši chodím o něco dřív, než přijít později. To považuji za svoje selhání. Takže,
0: no ne, takhle, my jsme to tam rozlišovali, pokud je to třeba nějaký sraz v hospůdce s kamarádama, nějaký čas, tak tam je to asi jedno, že jo, jeden přijde v 8, druhý za 10 minut 8 a třetí ve 4 na 9. Ano, ale pak jsou ty pracovní schůzky a nebo, nevím, třeba nějaké různé pohovory, třeba pracovního typu, tak to jsou asi docela důležité věci.
1: To musí být přesný, no. To by mělo být přesný, protože člověk vyjadřuje svoji nějakou schopnost něco. Prostě zkrátka asi rozumíme, kde je problém. Nemám rád, prostě když se něco úplně zruší nebo se to nějak jako nezávisle změní, jo. Ale já teď jenom mluvím o tom, my jsme ještě roky šermovali, takže tam se vždycky říkalo, že akar, historicky šermovali, myslím, takový ty skupiny, takže tam se říkalo vždycky akademická čtvrthodinka.
0: To je pravda, to se říká,
1: no. Jako mají teatralisti, takže to, ale jinak jako, že by úplně, prostě nevím, jak se to dá přesně definovat. Jo?
0: Stalo se vám někdy, že by vám třeba tím, že někdo přijel pozdě, vlastně zkomplikoval tu situaci a třeba to dopoledne? Stalo?
1: Kolikrát, prostě zkrátka, tak nevím, 650, takže to jsem stihnul za ten život, tady ty okamžiky si skutečně užít, jako jo. Někdy nepřijel někdo, nikdy.
0: No, je trochu peklo, když s tím člověk počítá, ano.
1: Já mám ještě jakou zkušenost obrovskou, mám tady souseda na Skale, já jsem mezi Skalou a Frýdštejnem, tak tady mám Bosňáka, jo, z Bosny, Hercegoviny. Výborný kuchař, dobrý. Tam, když řekne za půl hodinky jsem tam, co znamená myslí týden.
0: Jo, no jo.
1: Tam vůbec jako nějaký přesný minuty nebo čtvrthodinky, to vůbec nefunguje, to prostě to je. Oni jsou v té Bosně, já jsem tam byl asi třikrát, takže tam nějak to funguje.
0: Jo.
1: Tam bez asi hodně slunce nebo něco, nebo já nevím, ale to. Takže jenom takhle se k tomu vyjadřuju, mě to zaujalo, že ten pán byl roztomilej před mým hovorem, tak jsem ho chtěl trošku podpořit, že jako sice ano, když je něco důležitého, tak je to potřeba prostě vyřešit, co? A když něco je tak jako trošičku, jak se to dá spolknout, no.
0: Jistě.
1: Ale jako osobně, říkám mám po tatínkovi, osobně teda mám radši přesnost, jako takovou. Jo, 5 minut, 2 minuty, není problém. Ale když to je půl hodiny, tak to už jsem rozčílený.
0: A když někam jdete na tu důležitou schůzku, tak radši dřív, jak
1: se
0: říká?
1: To se snažím být úplně maximálně přesný. Buď to jsem přesný, anebo to dřív. Odvolám, jakože z nějakého důvodu to nemůže být. ale jinak jsem montážní, jako jo, to prostě říkám, radši chodím dřív než pozdě.
0: Rozumím, tak rozumím. Považuji, no tak vy jste přímo vzorňák, řekla bych v tomto.
1: No tak aby tak ne to, no tak to jsem nějaký básniček, malířek a něco kovář a to, takže taky mi to ujede, ale já říkám, radši se omluvím, jo, radši zjistím ten čas předtím.
0: Jo,
1: jako,
0: ano.
1: Je, abych jako pozornil dotyčnou záležitost, takže prostě to jako neklapne.
0: Uh-huh.
1: A než prostě, já nevím, dobíhat někde, jo. Já se i na ten vlak jdu radši o 10 minut dřív, než dobíhat. To
0: uh-huh.
1: taky vadí, protože ještě jeden můj kamarád říká, že počkat, spěch je nedůstojný v každém věku.
0: No, to je hezká poučka, no.
1: Dobíhat teďka, takže jsem se naučil prostě si vždycky ten čas nějakým způsobem prostě přizpůsobit svýmu něčemu.
0: Rozumím.
1: A prostě pak jdu jako na to celý, no.
0: Dobře, tak jo.
1: Ale bez vás bylo to moc hezké.
0: Jirko, moc vám děkuju. Přeju vám hezký zbytek nedělního pozdního večera a zase příště třeba.
1: A to jsem někdy na Malý Skále.
0: Krásná Malá Skála. Znám už od dětských let. Máte to tam krásný a doufám, že to stále pokračuje, ta nádhera tam všude.
1: Jo, docela trošku víc lidí, ale prostě jako
0: všude.
1: Já jsem naštěstí mezi.
0: Ale je to moc hezká oblast a moc hezký městečko Malá Skála. Tak si to tam moc hezky užívejte. Mějte se krásně. Děkuju.
1: A podobně pozdravujte.
0: Taky naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Dobeš a jeho pohádková písnička Něco o lásce, tedy Ovílej jménem láska. Tak tolik muzika a teď už František ze Židlochovic. Františku, přeju krásný pozdní večer, zdravím vás.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučka, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače, noční linky a abych nezapomněl, dneska mají svátek Janičky.
0: Ano.
1: Tak Janice Zílková, přeju všechno nejlepší naše dceři Jani Rausové taky a moje provdaná darovce a teďko všem Janičkám posluchačkám do čilinky, tak všem.
0: Dobře, já doufám, že jich je hodně a že všechny teď jsou napříjmu a mají velkou radost toho, že jste si na ně takhle hezky vzpomněl. Dochvilně. Nedochvilně. Františku, čím je pro vás dochvilnost a spolehlivost v životě, pracovním, osobním a tak?
1: No, paní Jituško, já teď, když mám tu firmu, tak tam záleží hodně na tom, jak chodíme do práce, jak chodíme z práce, jo?
0: No.
1: Tak vždycky chlapům musím říkat ráno, vždycky říkám, chlapi, končte práci tak, jak ráno ji začínáte. To znamená, že o 15 minut začínáme později práci, tak odpoledne by se měli dělat o těch 15 minut díl, jako jo.
0: Jo, jo.
1: Tak se jí kolikrát nelíbí, no ale jako vedoucí firmy to musím zdůrazňovat, jako jo, protože někteří zákazníci se na tom dávají záležit, aby jsme tam byli mrzo, no a jsem tam nějakou tu minutu přidali, no a tak, no.
0: Uh-huh.
1: Já když jsem se učil, tak jsem dojížděl do práce, tam to bylo horší, tam když mě ujel autobus ve 4.20 a jezdil jsem do Brna, jo, autobusem a pak jsem přijel na vlak, no, tak to jsem přijel vždycky po 8 hodině nebo co, jako učeň, no, tam jsem se musel nějak vymluvit, no, ale jako učňů to ještě prošlo, jo, ale v současné době musíme to prostě ty minuty hlídat a to se nazbírá, víte, za měsíc, když každý den to ošidíte o půl hodiny, tak za měsíc to máte, že jo, 10 hodin.
0: No, je, tak, ano, ano, ano. No.
1: A měl jsem pana Zotrina, to byl tady zahradník v Jedenácké a to byl, ten si dával záležet.
0: Uh-huh.
1: Já když jsem chodil k němu na kružky samozřejmě, tak ten taky říká, že je to výsada králu, jo.
0: To se říká, no.
1: No, tak to já jsem vůči němu musel dodržovat, jo, tu pracovní docházku, a i když to byla teda jenom, když to byly fušky, jo, když jsem tam šel po své vlastní práci, no,
0: jo.
1: Ale on chtěl vždycky jenom mě, prostě, já jsem udělal pěknou práci, no, takže asi on mě občas něco odpustil, ale takže, no, takže tak to bylo se mnou, no,
0: mm-hmm.
1: Ale teďko říkám, to musím ty kluky takhle jako napomínat, no a zase opatrně musí napomínat, že se hned uráží, jo, víte? A budu to kolikrát nesložádí takový fachmaní, jo, to je, no, rozumíte, jsou dneska najít lidi, aby chodili přesně do práce a pěknou práci a dělat, tak to je prostě, to je, pro mě je to k steku a vypadá to tak, že já zítra budu muset nastoupit jako zedník, jo, abych jim ukázal,
0: jak se to dělá.
1: To má dělat.
0: Jo.
1: To.
0: Tak nezapomeňte přijít včas, Františku, no.
1: Jo, to se budu snažit, no. Já když přijedu třeba jako toto stanu později, stane se, tak rychle zavolám a říkám, Jane, synovi, jeďte rychle do paláce, ať tam se mrzlo, jo. A já potom, mně se stane, že mě někdy neprobudí budík, protože jak vysíláme té noční linky, tak že volí spát, přestávám, jo, tak se mi můžu
0: no
1: jo, stát.
0: No. Jo. Ano.
1: Takže takový tarabé máme my vedoucí takových firem, jo. Samozřejmě dá se ulít, až rozdělíte těm lidem práci, oni mají co dělat, ví, jak to mají dělat, tak se můžu já někde ulít chvíli, že jo, taky, no. Tak to je, no.
0: Ale každopádně to berete za důležitou věc, chodit včas do práce,
1: ano,
0: a zkrátka být,
1: ano,
0: na svém místě,
1: no, říkám,
0: v tolik hodin, v kolik se řeklo.
1: To jim říkám furt, o čtvrt hodiny začínáme později, o čtvrt hodiny musíme přidat odpoledne, jo? No a nejhorší je, když uvolní už půl hodiny šlapou na stavbě a neví o co, tak jim říkám, aspoň si pořádně umíte nářadiny, že?
0: Jo.
1: Do konci tady práce, jo? No, tak to je, tak takový já mám zkušenosti, no.
0: Tak to je dobře, že máte, no. Myslím, ale relativně dobré zkušenosti, zatím potrženo, sešteno, jak by se to tak dalo uzavřít. Františku, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě krásné dny, ať už volné, nebo ty pracovní, a samozřejmě kolem vás, ať jsou všichni takový, řekla bych, přesně dochvilní a pěkně na čas, a stejně tak, ať se to daří i vám, a mějte se moc hezky, děkuju.
1: Ano, taky děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 730

0: Věra Martinová a její toulavý džíny a jinak máme přesný čas, 11:45 na telefonu. Teď můžeme pozdravit Josefa do Zlína. Krásný pozdní večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Tak co vy a vaše zkušenosti? Děkuju.
1: No, měl bych takový dotaz na toho pana Františka.
0: No.
1: On si mě nepamatuje. Když se stavěla v Rušovanech u Brna porobetonka, tak on ze sebe dělal velkýho pána a víc se o tím dál bavit nebudu. Ať se zeptá v Rušovanech, co si o něm myslil.
0: No jo, ale Josefe, já vás musím trošku zastavit. To téma naše zní dochvilnost a spolehlivost.
1: Dobrý, já ho nechci. Já ho nevychvaluju, ani ho nechtím, ale já ho slyšívám, já to poslouchám teda tu noštěvinku.
0: Rozumím. Josefe, a, můžeme se dostat k tématu?
1: A když on tam volá, tak...
0: Josefe, naposledy vám říkám, naše téma je dochvilnost a spolehlivost.
1: Dochvilnost, ano, on je dochvilný.
0: A vy?
1: Já jsem starý důchodce.
0: To přece ale s tím nemá co dělat. Jak ctíte tuhletu...
1: Tady chci vám říct, že on zas tak 100%...
0: Josefe, děkuji za návštěvu, nashledanou, naše téma je jiné. Já jsem vás třikrát prosila, abyste se k tématu vyjádřil. Vy si vedete svou, je mi líto. Někdy příště, až budete mít chuť zavolat k tématu. No, u nás je teď na řadě Petr Bende s písničkou Láska a jinak se k nám samozřejmě můžete dovolat na číslo 731 800 900.

0: Naše téma zní vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Bende a písnička Láska, to vše tady u nás v Noční lince na vlnách Českého rozhlasu. V Noční lince nedělně pondělní a teď se k nám dovolal Robert z Olomouce. Roberte, krásný pozdní večer i vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Jo, paní Tuško, chci popřát všem Jana, moje žena byla taky Jana. Všechno nejlepší.
0: Dobře.
1: Paní Jeně Chládkové do rozhlasu.
0: Dobře.
1: Tím začnu. A teďka k tématu. Pan vedoucí Musil, který je můj šéf, tak mě naučil pořádku, víte jak? On řekl, hochu, chci, abys byl všech na pracovišťu a když tam nebudeš, tak dostaneš pokutu. Takže radši tam šindu dřív, abych neplatil pokutu, protože platit pokutu je zbytečný.
0: Jo, to máte pravdu, samozřejmě. Když už člověk stejně do té práce chodí, tak proč by měl chodit pozdě, aby platil pokuty? Ještě navíc. No jinak, jak vy oceňujete tyhle ty vlastnosti od jiných? Třeba když vy na někoho čekáte a říkáte si, no tak tenhle ten člověk zrovna moc spolehlivý asi nebude, nebo proběhne vám to hlavou, když na někoho čekáte dlouho?
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: A stalo se vám to někdy, že jste tak o tom přemýšlel?
1: Tak, záleží o co šlo, jak říkal třeba ten pan Olin, když se šlo s chlapama na pivo, no, tak jsem třeba těch 20 minut počkal nebo něco, jo. Ale u některých věcí je to třeba důležité, jo.
0: No právě.
1: Když se potřebuje něco vyřídit na úřadech, no tak tam nemůžu přijít pozdě. Ten úřad má třeba do 3 hodin otevřený a když tam přijím do půl čtvrté, tak mě to houby platný, no.
0: Takže jsou to pro vás důležité věci, taková dochvilnost a spolehlivost. A je to taková vizitka určitě každého člověka, že jo? Když zkrátka má domluvenou třeba nějakou, spíš se bavíme asi v tom, v té rovině těch pracovních schůzek a takových těch důležitějších věcí, než jenom, dejme tomu, přátelské setkání v hospůdce na pivo, jak už jsme tady konstatovali, tam celkem se dá u toho pivka počkat na toho kamaráda bez problému. Ale ty ostatní schůzky berete za důležité, tedy, aby byly na čas a tak.
1: Tak když je to zkuska u doktora a toto, tak tam prostě nemůžu přijít pozdě. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mám jednu zásadu, to jsem v Noční lince teda moc neslyšel. Ale když v práci něco dělám, tak pokud je to jenom trošku možný, tak vždycky dodělat jednu věc a pak další, protože jinak nastává chaos, jestli víte, jak to myslím.
0: No, tak já úplně ne, jako ne...
1: No, protože 4 věci rozdělané, nic hotový.
0: No, tak to je samozřejmě jasná věc, že je docela fajn zkrátka dotáhnout věci do konce a pak pokračovat dál. I když zase jak kdy. Někdy ty věci pokračují souběžně a docela je fajn pracovat na nich současně. Asi podle toho, o jaký obor se jedná. Ale jak to chcete naroubovat, nebo jak to máme naroubovat na tu dochvilnost a spolehlivost tohleto?
1: Protože když dělám několik věcí a nic není hotový, tak to taky není. Ona nevím, jestli to spolu souvisí teda.
0: Jo.
1: A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vždycky říkali, že může někdo navrhnout témata. Jestli můžu navrhnout.
0: No můžete. Můžete nám i napsat,
1: jo,
0: samozřejmě.
1: Můžu, jo. Nestane se nic.
0: Nestane
1: já sleduju moc mravence a našel jsem si krásný velký mraveniště a teďka k jednému chodím. A to je nádhera. Mně to připadá jak civilizace v malém velkém městě, třeba Mexiko, New York, jo, Moskva. Zkrátka nějaký velké město. To je prostě nádhera to sledovat, jak tam panuje pořádek v tým mraveništi. Každé tam má svůj úkol. Jo, to je, když sledujete civilizaci v malém. To prostě to je něco, to je pecka. To sledovat. Tam třeba vyhodím... Ne, já jsem to řekl, blbě, vydržím, tak nevyhodím. Vydržím hodinu sedět, no.
0: Jo, jestli pak ti mravenci jsou taky dochvilní, že jo? Když mají někde domluvenou schůzku, že tam přitáhnou nějakou tu kládu zase na další stavbu.
1: Jo, to musím jim dolit zehličit.
0: No.
1: To je mnoha sranda, že, paní Barbořiko?
0: Dobře, tak Roberte, moc vám děkuju, jinak vám přeju taky...
1: Tak to je moc hezký a pozdravujte Linko, že Vlastičku, Ludmilu, Olina... No a všechny linkaře, co...
0: Dobře.
1: A moc vám za všechno děkuji, že jste mě vzala.
0: Mějte se taky pěkně, krásný zbytek nedělního večera, nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Olomouce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Honza Kalousek a jeho písnička se jmenovala Řeka v plamenech. Blížíme se k půlnoci. Teď jste se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, ale určitě se dovoláte, pokud se o to pokusíte, na naše číslo 731 800 900. No a než se tak stane, tak se třeba podíváme a asi to možná zkusíme hned přepojit. Takže kdo pak se dovolal? Halo, halo, halo. Hezký pozdní večer, slyšíme se?
1: Tady Libuško, mi pomůžte.
0: Libuško, já vás slyším, ale máme tam strašnou ozvěnu, už to asi bude lepší, doufám.
1: No, já jsem měpla rádio, ono to...
0: No, tak to ano, je super, ano. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, už je to výborný,
1: já
0: bez ozvěn.
1: Já vás zdravím,
0: děkuju, nápodobně.
1: Obě a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát, taky vás zdravím.
1: A jestli já bych nějakou prosbu, určitě poslouchala paní doktorka Nora, jestli by mě neporadila, co je na kvasinky ústek, to je strašná věc, já to úplně se dusím.
0: Mm-hmm, tak já doufám, že se třeba, nebo že někde něco vyhledáte na internetu, nebo že u svého ošetřujícího pana doktora. No a Libuško, jak jsme na tom s tou dochvilností a spolehlivostí?
1: No, ale jo, dochvilnost určitě já jdu dřív, než bych měla. My máme tady...
0: Snažíte se hodně, jo?
1: No, kousek pod kopcem a vždycky jsem šla dřív, než jsem měla.
0: Jo.
1: A děda to samý chodil dřív.
0: Aha.
1: To samý někde, jako... Dřív, no ne, tak zase je dřív nic pozděle, když ten vlak je vlastně tady máte pod nádraží, no,
0: uh-huh.
1: No tak je to, ale začal jsem chodit, pak jsem s kolegyní,
0: ano.
1: No a ta taky, to jsem jako, no ona teda přišla třeba o 10 minut pozdě, co je nevadil, a s tetou jsem chodila a tý to vadil, ne já, ale ona měla kolegyní a ta říká, ta nikdy nepřišla včas. Ona na ní strašně dlouho čekala.
0: Jo.
1: A tak to jako stalo. A sice teta už nežije, ale jako tak jo, tak když někam kordu, že jo, tak je potřeba, aby tam člověk přišel včas.
0: Mm-hmm. Je to pro vás důležitá věc, zkrátka prezentovat se tak, že přijdete včas a ne pozdě. Jo?
1: Určitě, určitě, no. Říkám, nádraží máme kousek a vždycky pomalu o půl hodiny dřív jsem šla.
0: Mhm.
1: No, tak ono je to lepší, no.
0: No a stalo vám se někdy, že jste musela na někoho čekat a v podstatě se třeba byla i naštvaná, že ten druhý něco řekne a nedodrží slovo a tak?
1: Ne, ale ne, jako co jsem měla tu kolegyni tady, no tak o chvilku, tam třeba u labutě, já jsem čekala před labutí, ona byla ještě v labutě, no tak potom se přišla. Mm-hmm. To ne, jako to, nemůžu si stěžovat, že by někdo přišel pozdě.
0: Mhm.
1: No,
0: a co taková spolehlivost obecně, nejenom s tou dochvilností, ale spolehlivost jako taková, když třeba někdo řekne, že udělá tohle. Máte dobré zkušenosti v životě, nebo máte pocit, že lidi toho naslibují a pak nic, skutek utek?
1: No, stane se, že naslibují a pak nic, co se stane, to je pravda.
0: Hmm.
1: To ano, to jako, no, to víte, každý je nějaký, no, každý... Někdo na to nekouká, že jo, jestli přijde včas, nepřijde.
0: A vaše zkušenosti jsou spíš lepší nebo horší v tomto směru?
1: Lepší.
0: Lepší, no tak to je dobře.
1: No, lepší.
0: Že máte kolem sebe lidi, kteří, nebo na které je možné se spolehnout, že to je důležitá věc.
1: Ano.
0: Určitě.
1: Ano, to určitě, no. Takže to nám už teď jako... Říkám, ta kolegyně už nežije, což mě mrzí a vždycky sestra říkala, já když jsem šla domů, jel vlak, to jsem si na ně vzpomněla, no. Opravdu byla dobrá to ženská, no. No jo, to víte, ty hodní lidi odcházejí.
0: Rozumím. Tak Libuško, moc vám děkuju, přeju vám hlavně hodně zdraví, aby se vyřešil problém,
1: tuško,
0: který řešíte.
1: Ráda, že jsem se spojila s vámi a Janičce Chládkovi přeju hodně, hodně zdraví.
0: Ráda vyřizuju.
1: Mm-hmm.
0: No. Ráda vyřizuju. Mějte se taky pěkně, hodně zdraví a
1: ano,
0: krásné dny,
1: taky.
0: Jo? Budu se těšit zase
1: ano,
0: příště.
1: Taky, ano, děkuji. A
0: není vůbec
1: záčná.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaše patejdle a voňauky děvčat, tak tolik písnička, jinak se blížíme k půlnoci. Před půlnocí se podíváme ještě také do pošty, protože jste se hojně rozepsali na náš web, za což moc děkuju. No a pak se společně s muzikou přehoupneme do nového dne. Tak a třeba paní Alena píše k našemu tématu spolehlivost a také dochvilnost. Dochvilnost byla za našeho mládí slušnost, ale dneska myslím, čím dokonalejší technika, tím více se nedodržuje slovo. Každý má mobil a vlastně se ani neomluví. Měla jsem kamarádku, při mých kulatých narozeninách na ně celá společnost čekala a přijela o 2 hodiny později a řekla místo omluvy: no a co, však nám kvůli ní neujel autobus. Tak tolik paní Alena ze života vlastně a ze svých vlastních zkušeností. Moc děkuju, paní Aleno, také vám přeju samozřejmě všechno dobré, krásné dny. No a teď už je na řadě Rod Stewart s muzikou a za chviličku přivítáme nový den.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roda Stewarta jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí s datem už 25. května. Právě začínáme vlastně poslední květnový týden, poslední týden z měsíce, který, nebo o kterém se dá říci, že je takovým tím skoro nejkrásnějším měsícem z celého roku, takže si i ten poslední týden měsíce května pojďme hodně užít. No a na prahu nového dne nám samozřejmě všem přeju, aby to byl den vydařený, aby to byl den radostný, i když je to den pondělí. Což pondělí mnozí z nás úplně nemusíme, ale zkrátka i pondělí má své místo v našich životech a určitě na co sáhneme, tak nám půjde dobře od ruky, takže hlavně s radostí a úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak i teď po půlnoci na prahu nového dne nás čeká povídání na téma vlastnosti královské, tedy spolehlivost a také dochvilnost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili a je na vás za všech okolností spolehnutí? Jak se vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete třeba přijít včas? No a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? A jak pak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždycky musíte čekat a ještě na ně pořád mimochodem čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout a kdy se vám to velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů a určitě mezi takové patří právě spolehlivost i dochvilnost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejenom u sebe, ale také i u druhých. No a jak jste vy dochvilní a spolehliví? Umíte držet slovo? Tak tolika mnohem více na toto téma. I teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme, tak tolik písnička po půlnoci na prahu nového dne. No a teď už můžeme pozdravit paní Pavlu z Prahy. Krásnou noc, Pavlo.
1: Děkuji, taky přeji krásný večer, ještě krásnou, krásnější noc, která
0: Děkuju.
1: Bude pokračovat.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Pavlo, prozraďte, jak je důležitá pro vás v životě spolehlivost a to, že se můžete na někoho spolehnout a vůbec i dochvilnost a tyhle ty důležité vlastnosti?
1: Já bych řekla, že ta dochvilnost s tou spolehlivostí tak trochu souvisí a dost to vypovídá, každopádně v těch důležitějších situacích takových, tak to vypovídá hodně o spolehlivosti, když je člověk trochu dochvilnej. Ale musím říct, že jsem s tím bojovala už od dětství, když jsem začínala chodit do školy. Tak to byl vždycky opravdu boj ráno se dostat včas a postišit si do té školy, ne, po cestě se nerozhlížet po obchodech a po výlohách. No, to byla moje slabá stránka taková, ale časem se člověk naučí samozřejmě, to jako jo, a nerada sama čekám dlouho, tak absolutně ne, nějaké půl hodiny, to a tak hodinka maximálně, a pak už je to opravdu nepříjemný, takže se snažím opravdu. No a jedna moje kamarádka tak se mnou jednou žertovala a říkala, hele, ty jsi taková časová optimistka.
0: Co to znamenalo v tu chvíli?
1: No, tím myslela, že já prostě si vždycky myslím, když třeba za ní konkrétně někam vyrážím, máme spolu někde nějakou schůzku nebo něco, tak já si vždycky totiž to nějak prostě odhad toho času, který potřebuju, abych se dostavila třeba, tak ten odhad mám tak jako trošku optimistický a myslím si, že jo, to stihnu, ještě mám půl hodiny třeba, nebo takhle, jako jak odhaduju ten čas, který budu potřebovat, se dostat na to místo. Tak tam to jako taky pořád ještě je takový, že no, teď už jsem se naučila chodit dřív než později. No, ale trvalo mi to dost dlouho, než jsem se vycvičila, abych nebyla časová optimistka.
0: Takže začíná to zkrátka správným odhadem času, kolik ho budu potřebovat dostat se na místo B z místa, nebo z bodu A, jo?
1: Přesně, v tom jsem měla. Ne, že bych nechtěla, já jsem se snažila vždycky, protože sama nerada čekám, ale tohle ten odhad, který mě jako někdy opravdu trápil a moje ostatní blížní taky, ale nebylo to nikdy nějak dramaticky, že bych přicházela nějak opravdu pozdě, to jako ne, no. Ale hlavně jsem vám chtěla vyprávět jednu příhodu z dovolené Řecku.
0: Ano.
1: A to byl zážitek jiné kultury a jiného přístupu.
0: Tam se na autobusy čeká, ano, to víme mnozí a dlouho.
1: No, ale jakým způsobem, víte, ono je to až úplně takový, jak bych to řekla, sympatický dovolenový zážitek.
0: Patří to k folkloru místnímu.
1: No, tomu folkloru, a když to člověk zažije s celou tou jakoby situací okolo, tak to úplně začne vnímat jako jinak. A nám se stalo jedno, jestli můžu teda ještě
0: určitě povídat.
1: No, tak nám se stalo jedno, že jsme byli na dovolené v Řecku a byli jsme pod Olympem v jedné takové polovesničce, poloměstečko, takové malé městečko, velmi sympatické, jmenuje to Leftokarian. No a tam byly v blízkosti takové zajímavé ruiny a my jsme si říkali, no, uděláme si tam výlet a teď jsme si to nastudovali, kdy jede vlak a všechno. No a dostavili jsme se, vlak měl jet ve 12 hodin, tak jsme samozřejmě 4 hodiny předem už tam byli na nádraží. No a lidi tam tak počkávali, pár jich tam bylo a tak jsme čekali, koukali, kdy už vlak přisupí. No a najednou přišel z nádraží takhle z té budovy, vyšel ven takhle nějaký ten, jak se jim říká?
0: Výpravčí.
1: Výpravčí, teď mě to vybavilo. že výbravčí. No a šel k takový tabuli černý, tam byla taková menší tabule, hezky zarámovaná, a tam bylo napsáno 12.00, že vlak odjíždí. No a on tam přišel s křídou a s houbou takovou, a teď to pěkně smazal a prostě tam napsal 14.00 a odešel. Jo? A my jsme vykulili oči, než jsme pochopili, že jako tam se nediskutují takovýhle změny, jako že on by přišel a tam se lidem nějak omlouval, že to jede později, nebo něco, vůbec ne. Jenom tam napsal 14.00 a dělejte, co můžete.
0: Ano, ano.
1: Tak napřed jsme byli takový prostě, jako je, protáhlý obličeje. A teď tady máme ještě 2 hodiny čekat, ale jen bylo hezky.
0: No je, tak jste to vymysleli
1: tam,
0: nějak.
1: No, sedli jsme si tam a dívali jsme se a tak jsme zažili takovou věc, že přes ty koleje na druhé straně byla kousek od těch kolejí na patřičnou vzdálenost taková malá hospůdka a tam posedávalo pár řeků takhle a popíjeli tam trošku a to. A najednou tam jeden z nich sedal, popadnul nějaký nástroj, druhý se přidal a dali se do hraní. A zvedla se skupinka taková malá, jestli jich bylo 5-10 nebo něco takového. A jak oni tančí takový ty jejich tance, já nevím, jak se teď to jmenuje, ale oni se popadnou kolem ramen do kole takového. No a je to podobný takovýmu mírnějšímu kozáčku, oni tam tak poskakují, drží se v kole za ty ramena a tancují a hrajou a to. A ty nás tam tak bavili a nastavili takovou atmosféru tam.
0: No,
1: jako,
0: vidíte, že... tak i to čekání stálo za to.
1: No. A já jsem si říkala, no, tady to je prostě úplně jinak. My se honíme, my minuty sem, minuty tam a pořád ten čas hlídáme a to. A tady oni, no, napíšou si na tabuli o 2 hodiny
0: později
1: a pak se dívají na to, co se tam okolo děje.
0: Paní Pavlo, musím poděkovat. Každopádně moc děkuju za tuhle tu řeckou příhodu k tomu našemu tématu, která nám to tak jako hezky oživila. Každopádně vám přeju krásné dny, moc je užijte.
1: Děkuju.
0: A moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Dalibor Janda, vždycky jsem to já, tolik písnička, no a teď je na řadě jeden e-mail, který nám poslal Honza od Prahy, který píše: všechny zdravím do noční linky, moc děkuju za témata a moc rád vás poslouchám od pondělka až do neděle. Rád bych přispěl krátkou poznámkou k tématu dochvilnost a spolehlivost. Dochvilnost neboli přesnost je prostě schopnost dorazit na smluvené místo, taky plnit úkoly a dodržovat termíny přesně na čas. No a taky podle mě to znamená být dochvilný a to znamená zase prokazovat spolehlivost i určitý respekt k času ostatních a také schopnost organizovat si svoje věci správně. Musím říci, že mně se to víceméně v životě daří, ale někdy to dá práci si právě zorganizovat věci tak, aby to všechno klapalo a abych zkrátka uchovával respekt vůči času ostatních lidí, ať už mě blízkých, anebo jenom zkrátka kolegů, se kterými třeba občas spolupracuji. Mně na tom dozáleží, protože je to moje vizitka, tak jak se prezentuji, takže na svoji dochvilnost a samozřejmě hlavně na svoji spolehlivost. Myslím si, že s přibývajícím věkem dbám více a více. Tak tolik Honza z Prahy. Milý Honzo, moc děkuju, ať se vám daří v životě a myslím, že určitě vaši spolupracovníci i přátelé to, jak se snažíte být vůči nim spolehlivý a také i dochvilný, takže to určitě dokážou ocenit. Jinak děkuju moc a přeju také krásné dny a teď už je na řadě Věra Špinarová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně nám přišla zaspívat i Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš, tolik nejenom písnička, vlastně i filmová muzika. No a za 1:45 pozdravíme k Máchovu jezeru paní Boženku. Boženku, Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky jsem trochu marodno, takhle zip.
0: Tak přeju hlavně hodně zdraví. No.
1: Od té dochvilnosti, když jsem pracovala v Mělském družstvu, byla jsem u Telátek. A tam to bylo dochvilnost, jako jsme byli 4 v partě a nemohli jsme si, takže přesně to. A naproti nám to letníku byl prasečák a ta paní říkala, my si můžeme podle vás ředit hodinky, jsou 4 hodiny. Ráno, aby přesně rozsvítíte. Jako,
0: no jo, ke zvířátkům se stává brzo a je potřeba stávat pravidelně a přesně, no, že jo?
1: A nevěřili byste, jak ty zvířátka jsou taky naučena ten čas? A když se třeba stalo, že jsme byli na nějaké muzice a řekali jsme, tak nepůjdu na hodinku spát, že jo, půjdeme tam. Ono to všecko spalo, nechtěli stávat, nechtěli pít. A pěda dřív, že se to sebe opačně a stalo se třeba, že jsme se spohodili na nějaký ty muzice a přišli o to, tak to celý chlív bučel.
0: Jo, jo, mají naučený čas.
1: Přišel zootechnik ženský, kde se tam řve celý teletník. A ty zvířata taky jsou už naučený na ten pravidelně to.
0: Ano, ano, je to
1: no,
0: pravda.
1: Já v tomhle jsem byla cvičená po tatínkovi, když potom on ležel, ten musel mi přesně v oběd v 11 připravenou zuby, talíř na stolický jsem vodila. A nebo to, takže jako, a mám tak i vycvičený dcery. Když někam jedeme a tak na určitou hodinu někam mě vezou, tak jako máme naučení, 5-10 minut to už musí být, ale všechno dočasný.
0: Jste
1: jako
0: tak zvyklí doma zkrátka, že to funguje a že když se řekne v tolik a v tolik, takže v tolik se prostě pojede nebo v tolik se sejdete.
1: A taky jsme měli zpátky takovou jednu, která no chudák, už 3 roky zemřela, ale ta nepřišla nikdy. My jsme ji třeba ujeli do práce, jsme ji můj to dovolí přeza náma na kole, přijeli tak nebo něco, ale vždycky se na něco vymlouvala, že jí manžel marnil, pak manžel umřel a ono stejně ještě hodiny původní, to pro ní nebylo. A na, někam jsme jeli společně na vlak, vždycky dobíhala. My už jsme na nádraží stáli a ona vždycky dobíhala, my už se jeli ve vlaku.
0: Takže je to pro vás důležité zkrátka, dochvilnost a hlavně být spolehlivý, nebo i spolehliví kolegové, ať už v práci, anebo i v rodině mezi
1: jako
0: blízkými.
1: A teďka jsme babky důchodkyně a taky jdeme do cukrárny posedět, že jo, šestli jsme vdovy.
0: Jo.
1: A tak taky chodíme přesně na hodinu. To jako už vždycky cukrás už nás to vyhlíží, když opět mu přijdeme díl, tak jsme byli nakoupit nebo něco. Ale do teďka furt mám ráda dochvilnost, no.
0: Už si říká cukrář, pan cukrář, kde už zase jste, že tam ještě nejste, že jo?
1: No,
0: když tam
1: 5-10
0: minut chybí. Jo, tak to je hezká zkušenost tohle, že to takhle máte v životě zařízené i vlastně s kamarádkama a bylo to i s těma kolegyněma v práci. Takže pro vás důležitá vlastnost, důležité vlastnosti a důležitá věc.
1: Ano.
0: Dalo by se, dalo.
1: A říkám, i ty zvířátka byly zvyklí na to pravidelnost.
0: Dobře, tak Boženko, moc vám děkuju. Zdravíme k Máchovu jezeru a přeju vám hodně zdraví. Ať jste v pořádku. Mějte se hezky, jo?
1: Taky, naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů právě dospívává a my pozdravíme další paní Boženku, tentokrát do Hradce Králové. Boženko, krásnou noc přeju.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny, kdo děkuju. Ještě poslouchají.
0: Děkuju za ně.
1: Já mám taky ráda dochvilnost, ale mám takovou zkušenost, že na ní do smrti nezapomenu. Já jsem se měla vdávat a chodila jsem s chlapcem, s vojákem a ten byl ze Slovenska. A mně ještě nebylo 18 a on končil už vojnu, tak jsme se dohodli, že se teda vemem, protože se nechtěl vrátit na Slovensko a už měl tady zajištěnou práci.
0: Jo.
1: Tak jsme byli v létě u rodičů na Slovensku a byli tam bratři jeho, můj muž je ze 7 dětí, 5 kluků a tak oni říkali, víte co, tak přijeďte k nám do Holišova, to je za Plzní, a my vám tady svatbu uděláme. Jenže já jsem musela žádat o plnoletnění, že jo, a byli dovolený a oni nám to vyřídili až jako v říjnu, kdy mě bylo za 14 dní 18 a manžel končil vojnu pomalu. A teď, že jsme se dohodli, že teda k nám přijede po 10. hodině, ale on se nějak nepohodl s velitelem a ten mu řekl, že má opušťák až druhý den. No takže nesmí jako odjet. A my jsme byli teda dohodnutí na tou 10. a večer a no muž nebo manžel nebo nastávající prostě nepřijel, že jo.
0: Teď
1: táta můj nebyl nadšenej, že jako se vdávám a prostě vojáka, Slováka, že jo,
0: ano,
1: tak měl
0: ano,
1: takový
0: ano.
1: Řeči a on začal. Já jsem ti to říkal, že se, že tě nechá, že prostě se s ním nemáš jako schodit a takový ty, no. Jenže Petr přijel po půlnoci asi v 12:30 kytku na kole a ve 16:45 jsme jeli teda do té Plzně, do Holišova. A svatbu jsme měli dohodnutou na sobotu na 11 hodin. V 10:30 přišli z Národního výboru, že předseda musel odjet do Plzně a že nám svatbu odkládají na 3 hodiny.

0: odpoledne. Tak mi fotografa zrušit, že jo, a to. No já byla tak naštvaná, protože...
1: No ale to je teda docela, docela jako nejednoduchá věc, když vám přesunou svatbu teď hosti do toho všechno domluveného, tak to si myslím teda, že je situace docela zapeklitá.
0: Proto říkám, že na to prostě do smrti nezapomenu, na svoji svatbu. Takže jsem vůbec nebyla nadšená z toho všeho a druhý den jsme se sebrali, teda jeli jsme domů kytku do kufru a jeli jsme, já jsem tehdy bydlela na vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. V pondělí jsme se sebrali, kytku vrazili do kufru, jeli k fotografovi, dali jsme se Bydžově vyfotografovat jen sami dva, aby jsme měli vzpomínku a byla taková, byla moje svatba. Jinak teda, když jsem jezdila do práce, tak jsme někdy jsem dělala ve výrobě a to jsme měli píchačky a já jsem, museli jsme píchat. Prostě hodiny, že jo, příchod a to. A já jsem tak nějak ještě děti měla, že jo, doma a čekala jsem na mamku, tak jsem vzala motorku a jela jsem na té motorce. A už bylo před šestou a já jsem si vůbec neuvědomila, už jsem pospíchala, tak jsem motorku prostě opřela a dohodila ji jako nohou, místo abych ji dala na stojan. Já jsem si tak spálila nohou o ten vejfuk, že no prostě se mě to nevypartilo, no ta nedochvilnost moje. No. Jinak s tím mám takovýhle zkušenosti.
1: Zkušeností víc než dost a docela zásadní, která jak to tak poslouchám, Boženko, s úžasem.
0: No, ale jo, tak manželství se měla dobrý.
1: Tak to je dobře.
0: Udělali jsme si zlatou svatbu, tak jsem si napekla koláče a táta se s mužem prostě smířil, nebo tak nějak ho bral a měl ho ještě radši než mě. A tak takže to všechno dobře dopadlo.
1: Tak to je
0: tak
1: dobře.
0: Se mějte,
1: to je dobře. Boženko, moc děkuju. Mějte se taky hezky. Krásné dny přeju. Zdravím do Hradce Králové a dobrou noc zase příště.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Anna Zagorová a málo kdo ví. No a na telefonu teď máme paní Martu z Prahy. Paní Marto, krásnou noc přeju i vám.
1: Dobrý den, já jsem ráda, že vás slyším.
0: Nápodobně.
1: Jednou jedinkrát jsem s váma mluvila, je to asi tak 4 roky.
0: Jej, to nám to utíká, no.
1: Já jsem hlavně se zaprvé se vyjádřím k tomu dochvilnosti,
0: no.
1: Což je moje vlastnost dokonalá teda, jo.
0: Paní Marto, mohla bych vás jenom poprosit, paní Marto, šlo by stlumit rádio?
1: Ježíš, pardon, to na něj zapomněla.
0: Děkuju, ono nám to tam dělá ozvěny a rušilo by to ostatní. Děkuju moc. Super, děkuju.
1: Takže říkám, že jsem vždycky všude chodila včas. A bylo to asi taky bylo v zájmu toho, co jsem dělala. Já jsem pro mě svýho zaměstnání. Při něm jsem ještě organizovala pionýrské tábory.
0: Jo.
1: 20 let. A různý sportovní akce, protože jsme byli docela takový jako sportovní podnik. Tak se to dalo. No tak to bylo fajn na to. Takže to jsem v tom využil.
0: Bylo potřeba v tom mít pořádek a časově to sladit všechno a dát to dohromady, že jo?
1: Ano. Já se chci ale vrátit k něčemu jinému. Já jsem ročník 38. Takže se ještě zažila válku. A kde? Ve Zlíně. Já jsem se tam narodila a zažila jsem tam to bombardování fabriky tenkrát. To bylo ošklivý, teda to vám hrozně.
0: No to vám věřím.
1: Jinak jsem tam ještě byla do 9 let, pak už jsme se museli odstěhovat. Že táta byl baťovec, že takže
0: jo.
1: To nedopadlo. Tak jsme pak byli 2 roky v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy. Jenže táta nám v 51. umřel, tak jsme s mámou zůstali. Tak tak jako bezprizorní se s bráchou. Ten byl to na vojně, takže žádná pomoc, nikde nic. No, dopadlo to tak, jak to dopadlo. No. A my jsme jinak jako jsme neměli žádný jako velký problémy, i když jak jsem po táto vyšli estebáci a co se odehrávalo, co jsme jako si říkali, že není dobře, ale nás to tak moc nepostihlo, mě a bráchu. Brácha sice se nedostal na vysokou, ale jak sám řekl, já bych ji stejně nedodělal. A já jsem se dostal na střední školu na obchodní akademii docela bez problému, no. Takže to šlo, no, takže dneska už jako máme jiný život, jsme starý brácha, už dávno není na světě. No, takže to jsem se chtěla jenom o tom Zlíně, vzpomněla jsem si, já jsem bydlela v Ovčírnou, to je tam.
0: Rozumím. Pojďme ještě jenom, paní Marto, prosím, ano. Závěrečně na závěr toho našeho krátkého povídání k té spolehlivosti. Jak pro vás v životě byla důležitá vlastně spolehlivost u jiných lidí a tak při té vaší práci?
1: Jelikož jsem měla pod sebou dost podřízený, samozřejmě, že mě to strašně vadilo. To vedlo se to i vytknout, když to bylo nutné.
0: Ano.
1: Jsem nerada někdy, ale
0: prostě pro vás bylo důležité se na lidi spolehnout a vědět co je, jak a co bude.
1: No, měla třeba ženská dítě a několik dětí a teď jako skloubí dohromady, že?
0: Rozumím, není to jednoduchý vždycky.
1: Taky nebylo jednoduchý. Takže to takhle to je, no. Nevím, co bych vám ještě řekla.
0: Dobře, já každopádně moc.
1: Já furt jako vzpomínám na ten Zlín. Byla jsem tam ještě několikrát jako po svém odstěhování. Měla jsem tam stovky příbuzných, dá se říct. To už je tam živa jenom jedna.
0: Takže vzpomínáte alespoň takhle.
1: Vzpomínám často. Jenom ten Zlín je krásný, to za prvé.
0: No je to krásný kraj, ano.
1: Za druhý zajímavý. Jo. Já jsem jako, no, ještě ke všemu na štace, jak byl tím ředitelem od toho osobního oddělení, tak měl na starosti ještě kromě těch osobních věcí taky kulturní záležitosti, například festival.
0: Dobře, tam byl, tak paní Marto, už vás zastavím, protože přece jenom už odbočujeme od toho tématu a taky nás začíná trochu tlačit čas, takže já poděkuju moc krát. Přeju vám všechno dobré a hezkou noc. Nápodobně a budu se těšit, že se zase ozvete určitě, jo? Dřív než za 4 roky. Mějte se hezky.
1: No tak, to nezáleželo na mě.
0: Já vím. Tak jste se dobře dovolala. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Mějte se taky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd a Jižní kříž. No a s touhletou písničkou jsme se dostali do finále nedělně pondělní noční linky. Pojďme se podívat ještě do pošty, kde se píše třeba od pana Mojmíra toto. Kdo dlouhá léta dojížděl do práce vlakem, později autobusem, má jasno, že to na něj nepočká. A jakékoliv výmluvy jsou nesmysl. Od toho jsou hodiny, aby věděl, kdy má přijít. Teď už mi na ničem nezáleží, když mě někdo někam veze, prozvoní mě telefonem. Bohužel z vlastní vůle už nikdy nikam nepojedu. Jinak hezký večer všem. Zdraví Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vás taky zdravím. Přeju všechno dobré, krásné dny a pevné zdraví. Opatrujte se. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak pěkné sny a pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty nočních pořadů. Jinak přeju vydařený pondělní den a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž, a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: Žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak vyjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí, hada. A zničit, zdrtit morálně. Řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte, jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když výjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, paří, žuránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnout ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se tři výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Straggle, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do tří dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburne jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před třemi lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný, motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou, koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o třech údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trudná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštěti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, byste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžaslé oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl, ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli Jimmy také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatý jeho koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak jej vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první

koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Kedigenová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Kedigen najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku: holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi byla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburne. Co pak, Helen, nějak jsi se zakuckala?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovy klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal? Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci Klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota. Ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní. Zlomem mu raději 3. Jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, z klíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda. Jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věků v amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo oni, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle,
O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásal ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím zpozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu, co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy a kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pryžové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích. Se sakra, Mariáš, povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl. Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil, napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtel se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.